jen cuť. Zdali až jednou blízkne se a vítr liák přinese, vezmeš mě k tebe.

0: než my.
1: Úterním nočním vlaníkem vás provází Mirek Téra, je 28. července a my se teď vydáváme o několik dní zpět, kdy měl kolega Pepa Černý ve studiu báječného parťáka, fotbalovou legendu Ladislava Víska. Řeč nebyla jen o právě skončeném mistrovství světa začínající ligové sezóně, ale i o muzice.
2: Láďo, vy nás posloucháte, že jo, vlaník?
3: Poslouchám velice rád.
2: A co máte nejradši tak jako za interprety?
3: Český a osmdesátku. Karla Gotta, to je pro mě jednička. Teď jsem byl na koncertu u Jirky Macháčka a je to skvělý člověk, má skvělou kapelu. A říkal jsem mu, pochválil jsem ho, že koncert byl skvělý, ale že jednička zůstává Karel Gottu.
2: To je jasný, no. Ale Jirka měl teďka 60, tak ještě jednou všechno nejlepší. Jirka.
3: Ano, ano, já jsem mu právě taky přál.
1: Celé povídání s nedávným Pepovým parťákem Láďou Vískem najdete jako obvykle na blanických stránkách a sociálních sítích. A dalšího parťáka přivítá náš Pepa ve svém vysílání opět zítra, tedy ve středu v 16 hodin. Teď si ale dál hrajeme hezky česky, tak poklidnou úterní noc.

času vysvěte. Minule, už ani nevím, kde to bylo, si zase raz nahodila ten svůj pohled a posměšně zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básik

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno až polojasno, místy až oblačno, na severu a severovýchodě také prší. Nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů. Úterní obloha bude ráno polojasná až jasná, během dne přechodně až oblačná, k večeru se většinou vyjasní. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů. Na horách bude kolem 19. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v Plzeňském kraji. Jen hodinu

Poklidnou letní noc vám v tuto chvíli za celý Blaník přeje Mirek Téra. Máme úterý 28. července a tak můžeme poblahopřát ke 72. narozeninám muzikantovi, zpěvákovi, ale i někdejšímu politikovi Michaelu Kocábovi, který se tedy narodil v roce 1954. Dalším dnešním oslavencem je pak i každý z 11 370 Viktorů, jejichž jméno je latinského původu a označuje vítěze. V naší zemi se také můžeme setkat se 164 Alinami, což je jméno s germánskými kořeny, které označuje ženu vznešených způsobů, a 38krát je u nás zastoupeno jméno Innocence. Všem vám tedy srdečně blahopřejeme. A co říká lidové rčení k tomuto dni? Na svatého Pantole s kolombáčem na pole. A v hanáckém slovníčku jsem zjistil, že kolombáč je houpavá kolébka upravená z loktuše, tedy textilie na trávu. Pokud se tedy chystáte dnes, řekněme, do terénu, buďte na sebe opatrní, slunce má pálit podstatně víc, než tomu bylo včera. Nás teď ale o vlahé noci čeká další hezká česká písnička. Tak dobrý poslech. Dobrý poslech.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
3: Momentálně máme jasno až polojasno, místy až oblačno, na severu a severovýchodě také prší. Nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů. Úterní obloha bude ráno polojasná až jasná, během dne přechodně až oblačná, k večeru se většinou vyjasní. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů. Na horách bude kolem 19. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Poklidné, časné úterní ráno vám přejeme všichni z Blaníku, a to včetně krajánků, kteří pro vás i v létě vybírají zajímavá místa, ze kterých se nám pak se svými pozvánkami hlásí do vysílání. Krajánek Martin Císař objevil ideální místo nejen pro školní výlet, ale třeba i víkendovou zábavu s dětmi. Nedaleko Třebíče navštívil unikátní rezort Březová, o kterém si povídal se šéfem marketingu Pavlem Vaníčkem.
1: Ten rezort je nádherný. Řekněte mi, proč právě tady by mělo strávit třeba alespoň týden moje dítě?
2: No, protože tady na rezortu Březová, kromě 25 unikátních atrakcí, tak máme také vlastně 70 tematických táborových programů a vybere si každý.
1: Je to prostě nádherné místo.
0: Také krajankovy tipy najdete na stránkách Rádia Blaník, navíc rozdělené podle krajů, tak se tam podívejte a čerpejte inspiraci třeba pro vaší letní dovolenou. Další cestu má krajánek Rádia Blaník v plánu opět dnes, proto i během dne poslouchejte naše vysílání a užívejte si pohodové léto s Blaníkem. Ať vám tady v naší společnosti hezky, přeje Mirek Téra.
3: Rádio Blaník.
4: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.
4: Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je úterý 28. července, dnes má svátek Viktor a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V Zoodvor Králové probíhají africké dny, nabídnou africké tržiště, vystoupení hudebníků a tanečníků, africkou gastronomii, akce potrvá do 2. srpna. Na zámku v Pardubicích začíná 11. ročník divadelního festivalu Bernstein Love. Komplexní polní výcvik v rámci dobrovolného vojenského cvičení pro středoškoláky se koná v Počtátě na Přerovsku. Akci hostí srubový tábor Počtát a vojenský újezd Libavá. Zámek Kratochvíle v jižních Čechách pořádá speciální hravé prohlídky pro děti, a to s kostýmovaným průvodcem. Prohlídky se konají v 9 hodin dopoledne a potom hodinu popoledni a ve 4 a v 5 hodin odpoledne. A nakonec zavítáme do děčínské zoo. Lesní amfiteátr hostí sokolníky. Na návštěvníky se těší od 12 do 17 hodin. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník.

0: chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Krásné ráno a pohodový poslech v Blaníku vám přeji. Startuje další hodina s názvem Hezky česky.
2: Vlasta Suk na rádiu Blaník.
1: Ano, tak jak jste zvyklí, dnes vám celých 60 minut budu hrát jenom české písničky. A k tomu vás už za chvíli pozvu na divoký západ, do westernového městečka v Boskovicích, kde si ještě letos můžete užít představení Poklad na Stříbrném jezeře. A co přijde pak? Vše se rozvíte v příštích minutách tady na Blaníku.
2: Hezky česky na Blaníku.

0: Tak tohle byla další hezká česká písnička pro vás na Rádiu Blaník.
1: Jedeme sama. Krajánek Rádia Blaník.
0: Ano, třikrát týdně vyrážíme do terénu, co by blaniští krajanci, zveme na zajímavá místa a teď bych tu měl něco pro milovníky westernu, milovníky vinetů a toho můžete spatřit ve westernovém městečku v Boskovicích. A podrobnosti mi prozradil šerif Jerry.
2: Já bych chtěl upozornit všechny milovníky vinetů, ale i všechny ostatní, kteří mají rádi třeba dobrodružné filmy, tak Poklad na Stříbrném jezeře, tohle představení hrajeme už čtvrtý rok, ale pozor, o letošních prázdninách naposledy, protože nám zbývá posledních tuším 15 představení, s koncem prázdnin Poklad na Stříbrném jezeře zmizí a budou se bourat kulisy, bude se bourat kompletně celý amfiteátr a bude se stavět přes zimu nový a příští rok vás čeká nový díl Vinetu a Vinetu Rudy Gentleman, kam se všichni určitě těšíme a my se těšíme na to, že vám opět připravíme velkou pecku.
0: No to bude paráda. Navíc tady si to už je celá rodina. Rýžování zlata, projížďky na koních, hledání pokladu, přespání, půjčovna kostýmů a tak dále. To vše a mnohem více tady můžete zažít. Ostatně celou reportáž najdete na našem webu v sekci Krajánek na adrese radioblaník.cz. A kam jedu dnes, to vám řeknu v dobré ránu.
1: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia Blaník.

0: úterý 28. července posloucháte Rádio Blaník. Dneska slaví svátek Viktor, tak přejeme všechno nejlepší. Své 72. narozeniny má zpěvák Michael Kocáb.
1: S cizí ženou v cizím pokoji, někde jsem ve své kůži.
0: A taky slaví zpěvák skupiny Lunatic David Škach. Je mu rovných 50 let. Pokud i vyslavíte, tak krásný narozeninový nebo sváteční den. A za chvíli už vám zahraju další hezké české. Ještě předtím nabízíme čerstvé zprávy a přejeme krásné ráno a hezký poslech Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Když se zahradnictví v Jevanech večer zavře, přiletí víly, probudí skřítky a celé zahradnictví se promění v pohádku. Ráno se všechny kouzelné bytosti schovají do květin, pod stromy i barevné trvalky. A najít je dokážou jen děti. Přijďte 1. srpna na pohádkovou školku do zahradnictví Jevany. Čeká vás den plný her, kouzelná stezka, pohádková překvapení, občerstvení pro malé i velké a také letní slevy pro krásnou zahradu. Zahradnictví Jevany. Místo, kde každé léto ožívají pohádky. lesy.cz, u.cz.

Krásné ráno přeje Monika Holubová. Vláda nepodpořila návrh na prodloužení nemocenské části pracujících invalidů třetího stupně, a to ze 70 na 380 dnů jako ostatním. Proti se postavila ministerstva financí a práce a sociálních věcí. Prostějov posílí ochranu Vrahovic, Čechůvek a Trpínek před povodněmi. Za 270 tisíc pořídí mobilní protipovodňové zábrany pro své okrajové části. Hladina Dunaje v Bratislavě klesla na nejnižší úroveň za posledních 30 let. Vodohospodáři už nyní šetří vodou při proplouvání lodí plavebními komorami vodním dílem Garabčíkovo. Česká tenistka Kateřina Siniaková se přihlásila do smíšené čtyřhry na US Open s Britem Henrym Pattnem. Ten je stejně jako ona deblovou světovou jedničkou. Prvním 16 párům jinak dominují elitní singlisté. Tolik zprávy a ještě se podíváme na počasí. Dnes bude hodně slunečno s letními teplotami. Ráno bude polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a k večeru se převážně vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě bude o něco chladněji, jen kolem 23 stupňů. Toliko počasí, Monika Holubová, Rádio Blaník.

0: Dobré ráno, posloucháte Rádio Blaník a teď něco pro vás, kteří cestujete vlakem, ať už do práce nebo na výlety. České dráhy plánují v letošním roce investovat do vozového parku až 20 miliard korun. Další podrobnosti má mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
1: V letošním roce budou dokončeny dodávky motorových jednotek Regiofox, lokomotiv Siemens Vectron pro rychlost 230 km hodině a už bylo dodáno také 36 vozů do ucelených 9 vozových jednotek Comfortjet. Letos tak bylo nebo ještě během prázdnin bude dodáno celkem 94 různých vozidel pro České dráhy. Obnova vozidel ale nekončí. Probíhá výroba a schvalování elektrobateriových vlaků pro Moravskoslezský kraj, těch je 15, zároveň s dodávkami nových

0: vozidel rušíme starší lokomotivy a vagony.
1: České dráhy v posledních 4 letech investovaly do obnovy a modernizace vozového parku celkem zhruba 60 miliard korun. Od roku 2022 pořídil dopravce přibližně 700 nových vozidel, čímž snížil průměrné stáří vlaků ze 34 na 31 let. Do roku 2035 plánuje podle dřívějších vyjádření průměrné stáří snížit na 20 let. Radio Blaník. Ode mě pro dnešek všechno, loučí se Vlasta Suk, za chvíli už se ze severu vrátí do vysílání kolega Petr Slíva a s Adélkou Zahradničkovou pro vás chystají další blanické dobré ráno.
2: Krajánek Rádia Blaník. 3x týdně vyráží

0: přináší
1: Krajánek Rádia Mladí.
2: Objevte místo, které si zamiluje celá rodina. Zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let. Zámek Berchtold.cz

0: Tak abych parafrázoval slova Michala Malátného, jsem absolutně šťastný, že jsem zpátky. Dobré ráno. A co na začátku toho dnešního dobrého rána? Po šesté to bude třeba Hanka Zagorová. Koukej člověče, dřív než ti uteče. Uslyšíte Michala Davida. Život je náš, nezbývá čas. A dáme si snídaní s Kaťáky. Je to poprvé. Hezky česky, celé léto na Blaníku. I po šesté, teď je 5.56. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Ty nejoblíbenější, které znáte.
3: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
2: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
3: Ráno od 5 do 6.
2: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
3: Hezky česky na Blaníku.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
4: Dobré ráno vám přeje Renata Pechová. Aktuálně se nám teploty pohybují nejčastěji kolem 14-15 stupňů. Dnes čekejte polojasnou až jasnou oblohu, přechodně oblačnou, a v odpoledních maximech naměříme 26 až 29, zítra až 33. Tolik počasí a teď už jsou tu další zprávy, které pro vás celé dopoledne bude připravovat Monika.
5: Přijďte se!

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Vláda posvětila změny u SPZ. Policie varuje před velkou kočkovitou šelmou. Ničivé požáry dál sužují část Evropy.
1: Rádio Blaník.
2: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Vláda schválila návrh na převody aut online bez návštěvy úřadů. Zároveň byla pro doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidel do výdejních boxů a výdejních míst. Novela o podmínkách provozu vozidel zavádí také přenositelnost registračních značek anebo automatické vyřazení z provozu třeba ukradených aut. Novelu nyní projedná sněmovna. O takzvané volné čtvrtky je mezi studenty v Pardubickém kraji velký zájem. Každý čtvrtek můžou navštívit krajská muzea a galerie zdarma. Kolik mladých lidí už tuto možnost od roku 2022 využilo, říká radní Roman Línek.
3: Za necelých 5 let to využilo přes 11 000 návštěvníků, což si myslím, že je hezké. Tenhle ten trend byl trošku pro nás takovou divokou kartou, ale jsem rád, že našel velkou odezvu mezi návštěvníky z řad mladých lidí.
2: Volný vstup platí pro všechny držitele žákovských a studentských průkazů. Na Táborsku se zřejmě pohybuje velká kočkovitá šelma. Lidé spatřili u obce Roudná u Soběslavy. Video od ženy, která pohyb černé šelmy zaznamenala na mobil v neděli večer, zveřejnila policie na webu. Lidé by podle ní měli být v přírodě u polí a lesů obezřetní. Oznámení prověřují policisté a také myslivci. Francie a Španělsko dál bojují s rozsáhlými požáry. Zuří ale i v Tunisku, Alžírsku a nebo Maroku. Na severu Afriky k jejich šíření přispěl silný vítr a extrémní teploty přesahující i 45 stupňů. Až 40 stupňů Celsia má být už dnes i na některých místech Francie. Nové vlny veder se obávají také ve Španělsku. Tolik zprávy Rádia Blaník a po dovolené tady vítám Petra Slívu. Ahoj Peťo.
4: Ahoj, ahoj. Zůstaň na lince.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: S Petrem Slívou.
4: Dobré ráno, fakt jsem se těšil, po těch 3 týdnech. Moni,
2: ano.
4: Já mám pro tebe dárek.
2: Na to jsem se těšila, jestli něco přijde.
4: No, Monika se na mě totiž celou dobu starala o kytky v kanceláři. Tak tady máš dárek, je to pozdrav ze zámku Balmoral ve Skotsku. To je ten zámek, kde britská královská rodina tráví léto.
2: Ano,
4: teda v srpnu,
2: ano.
4: Já jsem tam byl v červenci, takže mají ještě
2: takže
4: otevřeno. A napekli ti tyhle ty skotské sušenky. Tak tohle je přímo dárek. Z Balmoralu.
2: Doufám, že jsou napečené ve tvaru listu, když jsem se starala o ty květiny.
4: Jsou napečené ve tvaru takových cihliček.
2: Zlatých?
4: Zlatých cihliček.
2: Tak to děkuju.
4: Ochutné jsou máslové a jsou výborné.
2: Ano, děkuju k snídani.
4: Dej si to k čaji, třeba nejlépe. Dobrému čaji.
2: Anglickému.
4: Dobré ráno o anglickému. Dobré ráno vám všem bylo 6 a více o tom obytňáku už za malou chvíli. Teď Hanka Zagorová. Řeka zázraků, úterý 28. července.

0: Život je náš. Michal David. Na Blaníku 9 minut po 6. hodině.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Tak ještě jednou dobré ráno po těch třech týdnech. Já si dneska připadám trošku jako prvňáček v rádiu po těch třech týdnech. On z toho člověk docela vypadne. Je najednou hledá kliku, kam má sáhnout. No našel jsem. Tři týdny s obytňákem pryč. Adelko, jak ses tady beze mě měla?
2: Tak nějak jsme to zvládli, ale samozřejmě jsem se na tebe těšila a jsem ráda, že jsi zpátky.
0: No, já děkuju tobě, že jsi to zvládla. Děkuju samozřejmě Martinovi, děkuju Jirkovi, kteří tady za mě zastoupili. Děkuju Pepovi, který za mě zastoupil v tajemném roce, tak dneska si to po dlouhé době dáme zase spolu se mnou a s tebou. Já mám pro tebe dárek.
2: Oh.
0: Ty jsi mě zaprvé na cestu vybavila kávou, tak tady ti přivážím kávu z Orkneyských ostrovů přímo.
2: Je, děkuju moc, to je krásná.
0: Pražírny.
2: Ježíš, to je úžasný.
0: A
2: děkuju
0: potom
2: moc.
0: Tady mám něco speciálního, protože vím, že tebe čeká ta svatba.
2: Mm-hmm.
0: Že zařizuješ domácnost, samozřejmě.
2: Tak Spodinka.
0: Jsem ti přinesl tohleto, já ti dám v tom pytlíčku, zkusit to vybalit mezi
2: tím. Dobře, děkuju moc, tak natahuju se.
0: Já se k některým historkám z obytňáku určitě vrátím, třeba o tom, jak jsme přišli o zrcátko, o tom nejdříve povyprávím tobě za chvíli a potom všem posluchačům.
2: Aha.
0: Mrkni se na to. Prosím tě, tohle je bohyně z Orkneyských ostrovů, mm-hmm. Je to tam úplně všude a je to bohyně, která má pečovat o domácnost.
2: To je krásně.
0: Ta ti má hlídat domácnost. Je k tomu i takový lísteček tam, takže si můžeš přečíst, co je zač, jak se jmenuje a podobně. Ona vypadá dost strašidelně.
2: Trošičku, ale vlastně krásně. Krásně, strašidelně.
0: Já jsem si s tou paní, u které jsem to kupoval, tak jsme si padli do noty, že vypadá trošku jako ten slavný obraz Výkřik.
2: Mm-hmm.
0: Když si vzpomeneš, tak se na ní podívej, tak přesně takhle ta bohyně vypadá, nicméně ona je hodná a má pečovat.
2: Tak ta to všechno ochrání, protože všechny vystraší ty zlý duchy.
0: Tak, ať jde k duhu, pozdravuji doma, udělejte si dobrý kafe a o obytňáku během dnešního rána si myslím, že si ještě budeme povídat. Modern Talking a Sherry Sherry Lady teď na Blaníku v 6 hodin a 11 minut a za chvíli počasí.

0: Shady Shady Lady a Model Talking na Blaníku, jak dnes bude?
1: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio
2: Blaník. Příjemné úterní ráno a jaké to úterý bude, tak na to se zeptáme těch nejpovolanějších v Českém hydrometeorologickém ústavu, konkrétně Jiřiny Švábenické. Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně?
3: Hezké ráno přeji. Aktuálně na obloze převládá jasno až polojasno, pouze na severovýchodě a na horách je až oblačno. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 15 až 10 stupni Celsia. Výjimečně máme i méně, například ve Strakonicích je 8 stupňů a na Šumavě na Březníku tam teplota klesla slabě pod nulu.
2: Co nás čeká ve zbytku dne?
3: Dnešní den bude slunečný, dopoledne čekáme jasno až polojasno, odpoledne pak přechodně i oblačno, no a večer se nám obloha vyjasní. Teploty dnes vystoupí na 25 až 30 stupňů Celsia, nižší budou jen na severu a severovýchodě, kde čekáme teploty kolem 23 stupňů.
2: Moc krát vám děkuju, hezký zbytek dne a naslyšenou.
3: Také děkuji, hezký den.
0: Tak hezký den, nezávisle na počasí týma, slovník cudzích snů na Blaníku, minutu po čtvrt na sedm.

0: Doufám, že jste na tom podobně jako keťáci. Já nesnídám sám na Blaníku 3 minuty před 6:30. Ještě jednou teď k obytňáku a potom si dám na chvíli pohov. To, že Orkney jsou plné přírodních krás, ať už jsou to papuchálci, anebo veleryby a delfíni. O tom jsem mluvil v jednotlivých dílech obytňáku, stejně jako o neolitických památkách, které jsou starší než slavnější Stonehenge. A na mnoha místech se vrátíte o 5000 let nazpátek a spousta z nich je přístupná úplně zadarmo. A na ty jednotlivé díly obytňáku se můžete podívat na našich stránkách radioblaník.cz. Ještě včera jsem tam posílal poslední. A když se stanete členem klubu Rádia Blaník, tak toho najdete ještě víc a spousta materiálu je na sociálních sítích. A já se to pokusím zase všechno nějak prostříhat, seřadit, dát tomu nějakou ucelenější podobu. A za chvíli už krátké zprávy. Rádio Blaník.
1: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
2: Historické centrum Tábora obsadí od 31. července do 2. srpna Komedianti v ulicích. Mezinárodní festival pouličního divadla nabízí cirkusové klauniády, pohybové divadlo, rodinná představení a hudbu. Více na www.komediantivulicích.cz. Vstup je zdarma.
3: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
4: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
5: Když se zahradnictví v Jevanech večer zavře, přiletí víly, probudí skřítky a celé zahradnictví se promění v pohádku. Ráno se všechny kouzelné bytosti schovají do květin, pod stromy i barevné trvalky. A najít je dokážou jen děti. Přijďte 1. srpna na pohádkovou školku do zahradnictví Jevany. Čeká vás den plný her, kouzelná stezka, pohádková překvapení, občerstvení pro malé i velké a také letní slevy pro krásnou zahradu. Zahradnictví Jevany. Místo, kde každé léto ožívají pohádky. lesy.cz/u.cz.
6: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
7: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Na českém realitním trhu se v poslední době začaly častěji vyskytovat byty atypických dispozic. Jde třeba o 1+0, 1+0,5 nebo 1+1,5. Vhodné můžou být pro mladé jednotlivce a páry anebo pro studenty. Ústecký stavební úřad zatím nerozhodl o možném přesunu služeb pro závislé. Týká se to vily ve Staré ulici. Schválení by spolku umožnilo přesunout do objektu služby pro závislé. Archeologové objevili pod Malou Amerikou v Brně průmyslové stavby. Pocházejí z 18. století a jde o 2 historické železniční točny. Rakouská koaliční vláda plánuje prodloužení vojenské služby ze 6 na 9 měsíců. Chce tak přizpůsobit bezpečnostní situaci, která se změnila v důsledku války na Ukrajině. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
8: Dobré ráno, Rádia Blaník s Petrem Svíbou.
0: Dobré ráno, ještě jednou minutu po 6:30 v úterý 28. července. Viktorové mají dneska svátek, tak přejeme všechno nejlepší a možná budete taky slavit svátek, až vyhrajete 10 000 korun na ruku. O tuhle částku se hraje ve hře Slunce dál svítí. A jak je vyhrát, tak o tom bude řeč už za malou chvíli.

0: z těch, který si zaspíval v naší hymně Slunce dál svítí. To je hymna, kterou jsme si nadělili k našemu 25. výročí, to bylo před 2 lety, ale hymna je to navždy. A jak jsem říkal, i Tomáše v ní můžete slyšet, jako spoustu dalších interpretů, je tam Kateřina Marie Tichá, je tam Jindra Polák, je tam Tereza Mašková, Olga Lounová, Igor Tymko z No Name, Petr Kolář tam zpívá. A tihle všichni vám právě mohou zalátat tu díru ve vašem letním rozpočtu. Nejméně celých 5 000 korun na ruku, ale i více. A to, když si v našem vysílání právě odchytnete písničku Slunce dál svítí. Slunce dál nám svítí. A když se dovoláte jako první poduznění na naše studiové číslo 800 109 109, tak v tu chvíli jste ve hře, ale ještě nevyhráváte. My vám pustíme kousek té naší hymny a když uhodnete, kdo v tom kousku zrovna zpívá, tak vyhráváte. Jak jsem říkal, nejméně 5 000 korun. A když někdo neuhodne, tak ta výhra se připočte k dalším 5 000 a z toho vyplývá, že dneska, protože včera se neuhodlo, se hraje o 10 000.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Tak hodně štěstí. Teď už Nicky Man. Je 5 minut po půl 7.

0: Every Breath You Take a Police. Na Blaníku 7:45.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Další ráno máme tady, úterní ráno, má datum 28. července. Včera se nám trošičku ochladilo, přes noc bylo taky poměrně frišno, takže jsme si mohli vyvětrat do domácnosti. Jak to bude dneska s tím počasím?
2: No dneska bude o něco tepleji a čeká nás i sluníčko, takže i ta pocitová teplota půjde nahoru. Dnes bude polojasno až jasno, pokud se zatáhne, tak opravdu jen přechodně. Nejvyšší denní teploty dosáhnou dokonce až té tropické třicítky, ale ne pokud jste na severu a severovýchodě. Tady se budou teploty držet okolo 23 stupňů a na horách bude okolo 19.
0: No já když se totiž dívám na předpověď počasí na tento týden, tak ta třicítka bude pořád ještě poměrně chladno, protože ve čtvrtek by mělo být až 35 stupňů, v pátek 33 a potom by se o víkendu mělo ochladit zase na 30.
2: Je to tak, no bude se nám postupně oteplovat.
0: Tak připravte si peněženky, protože účty za elektřinu, za klimatizaci a všechno ostatní.
2: Já myslím, za zmrzlinu.
0: Za zmrzlinu taky samozřejmě vyletí asi rapidně nahoru. Za chvíli už Lunetik a Máma, k tomu vám za chvíli taky něco řeknu a teď bude 6:45.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Volk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Kámo, já už to nevydržím.
7: Kámo, ten je velký.
6: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
7: Dík, fakt, kámoš.
8: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.

0: Lunetika máma na Blaníku. Pamatuju si, a byl to konec 90. let, a to už jsem pracoval v rádiu, když jsem dělal rozhovor právě s Lunetiky. A vím, že jsme byli nejdříve v nějaké škole, kde Lunetici měli vystoupení, tam jsem si je vyzvednul. S policejní ochrankou jsme jeli do rádia a teprve pod tím policejním dohledem jsme udělali rozhovor, protože to bylo neskutečné, kolik faninek se přišlo na Lunetiky podívat a vypadalo to, že se do toho rádia ani nedostaneme. Tak to byl konec 90. let. Teď se píše rok 2026. Adel, co tobě říká skupina Lunetik?
1: Já mám Lunetiky hrozně ráda, protože pro mě je to taková jako 90. nostalgie. Já vím, že asi teďka spousta lidí, pro který to bylo jejich mládí, tak úplně to neocení. Nicméně my jsme tady nedávno s Pepou v tajemném roku měli Lunetiky a dělali jsme soutěž o to, kdo byl nejoblíbenější. A řeknu, že všechny posluchačky se shodly. To bylo krásné.
0: A na čem se shodly, nebo na kom se shodly?
1: Já to potřebuji dohledat to jméno. Nespomenu si. Asi to byl Vašek. Asi to byl Vašek, když to teď řekl.
0: No, tak Aleš byl taky hodně oblíbený a Aleš má dneska narozeniny. Aleš Lehký.
1: Pro nás je dnes nejoblíbenější Lunetik.
0: Teď se hlavně podržte, protože oni to byli opravdu mladíci, kterým ještě takhle to mléko stékalo po bradě v těch 90. letech. Byla to jedna z prvních umělých kapel u nás, prvních boybandů. A tomuhle Alešovi je dneska 50.
1: Není možný.
0: Takže Aleš Lehký, 50-letý. Aleši, pokud nás teď posloucháš, tak přejeme všechno nejlepší. Aleš je navíc náš kolega, protože pracoval v rádiu jako moderátor taky. Takže všechno nejlepší k té 50. Mě to čeká teda příští rok. Vy si dneska dejte Lunetiky, anebo se podívejte, jestli nemáte někde schovaný nějaký plakát Lunetiků. Můžete si ho dneska ještě vyvěsit právě na oslavu 50. narozenin Aleše Lehkého. A dneska má svátek taky Viktor, a tak mě napadá, jakého Viktora si teď asi zahrát. No, ten nejznámější je Viktor Sodoma. Tak si ho teď dáme. Viktorové, všechno nejlepší.

0: Ta písnička se jmenuje tak, o čem se v ní zpívá. Halabala, rock'n'roll a Viktor Sodoma na Blaníku. Viktoru, my ještě jednou všechno nejlepší k dnešnímu svátku a v příští hodině už Lenka Filipová a Karel Zy. Marek Ztracený. Stojíme tu oba a Bůh se chystá. A taky Divokej byl. Hezky česky na Blaníku celé léto i po sedmé, teď je 6.55. Rádio Blaník.
1: Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
2: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
3: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.

0: počasí. Rádio
1: Hezké ráno vám přeje Renata Pechová. Dnes budeme mít většinou jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, ale pršet nebude vůbec a nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 26 až 29 stupňů. Zítra pak čekejte až 33. Tolik počasí a teď už jsou tu informace z dopravy.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Blaník za volantem.
1: Na dálnici D11 na 23. a 5. kilometru směrem od Hradce Králové na Prahu probíhají práce údržby a opravy svodidel. Silničáři tady budou ještě minimálně hodinu, tak počítejte do té doby s omezením. Pozor na Lounsku v Žadci v ulici Ostrov. Silnice je tam zavřená rovněž kvůli pracem na silnici, ale tady to potrvá trochu déle do konce srpna. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu, hlavně bez nehod a teď už jsou tu další zprávy.
6: S chytrým oblečením Citizen vás džungle městské dopravy nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Na zkrácení školní docházky by měla panovat shoda. Do Česka opět vtrhnou tropy. S požáry bojují už v několika zemích. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Rozhodnutí o délce docházky v základních školách musí vycházet z odborné debaty a široké společenské shody. Podle Asociace ředitelů základních škol to nesmí být realizováno na základě izolovaných výroků z politických debat. O možném zrušení 9. třídy základní školy mluvil předseda sněmovny Tomio Okamura. Česko čeká horký týden. Meteorologové varují před extrémní zátěží teplem. Ode dneška se bude rychle oteplovat a nejtepleji by mělo být v pátek, kdy může být až 39 stupňů Celsia. Na víkend se ochladí, ale i tak budou teploty šplhat nad 30 stupňů. Teplotě nadprůměrné by mělo být podle meteorologů celé období nadcházejících 4 týdnů. Ministerstvo zahraničí varuje před cestami do požáry zasaženého departementu Gironde ve Francii. Češi, kteří se na místě nacházejí, vyzvalo k opuštění oblasti. To stejné doporučuje podle mluvčího rezortu Adama Čergého i turistům ve Španělsku.
9: V Drozdu je pro Francii evidováno 317 lidí a ve Španělsku je to 1048 cestovatelů. Všichni zaregistrováni v Drozdu v obou zemích obdrželi zprávu o stavu nouze.
8: V případě nouze je možné se obrátit na české velvyslanectví ve Francii anebo na nouzovou linku ministerstva. Ničivé požáry zatím zájezdy nijak nenarušují. Místa, kde Češi nejčastěji tráví dovolenou, nejsou zasažena. Turisté se ale na to ve větší míře cestovek ptají, masivní návrat do Česka ale neevidují. Kromě Francie a Španělska bojují s požáry v Evropě také Itálie anebo Řecko, stejně jako Tunisko, Maroko a Alžírsko v severní Africe. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.
0: Dobré ráno, Rádia Blaník. S Petrem Svívou.
10: Dobré ráno ode mě, od Moniky, od Adélky. Holky, už jste si dneska pořádně umyli ruce?
11: Ano. Dneska je to tak.
10: Dneska je totiž světový den žloutenky. Pozor na to. I ty teploty, jak teď letí nahoru, tak zkontrolujte si doma, jestli vám pořádně chladí lednice. Mějte si ruce, mějte se krásně. Dobré ráno, je 7 a tohle už je Lenka Filipová, Karel Zicha, Mosty.

0: Ta bílá ti sluší a Marek Ztracený na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Tak ještě jednou dobré ráno po těch třech týdnech. Nicméně aspoň ve zkratce teď, co se dělo ty tři týdny. Tři týdny jste mě mohli slýchávat díky moderní technice. Já byl tam, vy jste byli tady a na Orkneyích a ve Skotsku, ale taky v Anglii a ve Walesu. Letos to udělalo, když jsem to spočítal, nějakých 5000 kilometrů. Je to teda méně než ty uplynulé obytňáky, ale hodně je to dané také tím, že jsme si to dali letos více na pohodu. Týden byl obytňák na Orkneyích, kde najezdíte maximálně pár desítek kilometrů, často stál v kempu a využívali jsme hodně kola. Já jsem rád, že jsem zvolil letos tuhletu destinaci, která není ještě tak moc postižená množstvím turistů. Ne, že by tam ti turisté nebyli, oni tam jsou, ale je to pořád v takových těch rozumných mezích a Orkneye se na ten případný nápor připravují budováním kempů a podobně. Ty kempy jsou úplně nové, jsou vymazlené a tím, že tam těch turistů není ještě tolik, tak vás všude rádi vidí, neustále se omlouvají, když náhodou někde něco nefunguje a ono to většinou funguje. Prostě pořád tam máte pocit, že jsou rádi, že tam jste. Takže kdybyste náhodou někdy chtěli zavítat na Orkneyské ostrovy, tak vřele doporučuji. Mrkněte na sociální sítě, podívejte se na náš web Blaníku, my si teď dáme abu a za chvíli se podíváme na počasí. Jo, mimochodem počasí, přestože jsem byl na severu, tak přes 20 stupňů, celou dobu bylo sluníčko, myslím si, že to tam taky dlouho nezažili. Pršelo jenom první den a potom úplně bez deště. Neskutečné. Teď ABBA, 9 minut po 7.

0: Does your mother know a Abba na Blaníku. Tady někdo píše SMS-kou, krásný den Adelko, Petře, ostatní máme skoro jasno, v noci plus 15 a v poledne 23, ale hlásí nám až 40. Jaké bylo, Petře, vaše cestování? Já to slyšel ve vysílání, také bych někam jel, když tak až příští rok, tak zase někdy ahoj všem pozdravy. A teď ten podpis už nedorazil, ještě Ivu tady zdraví. Ten podpis už nedorazil, v každém případě děkujeme za SMSku. Jak to bylo s obytňákem, to uslyšíte během celého dnešního rána. Jak to bude dneska s tím počasím, to uslyšíte od Adélky právě teď.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Příjemné ráno vám přeje vaše blanické sluníčko. Toho sluníčka si dneska užijeme, čeká nás oproti včerejšku polojasno až jasno. Jestli bude zataženo, tak opravdu jen přechodně a k večeru se navíc bude ještě více vyjasňovat. Denní teploty 25 až 30 v maximech na severu a severovýchodě vystoupají na 23, no a na horách bude okolo 19.
0: No ale bude se oteplovat a k závěru pracovního týdne až 6:30. Divokej byl a plakala, teď na Blaníku 2 minuty před 14:15.

0: James People Play a Inner Circle na Blaníku. Když se dívám do kalendáře, tak nás zítra čeká úplněk. Kdybyste v noci na zítřek nemohli spát, tak víte, na co to svést. Úplněk je tady ale každý měsíc, ale čeká nás podívaná, která se koná méně často. Jestli si chcete užít jeden z nejkrásnějších večerů roku, tak si zapište do kalendáře středu 12. srpna. Česko totiž čeká neobvyklá dvojice astronomických ukazů. Večer budeme moci pozorovat výrazné částečné zatmění slunce a hned po setmění dorazí další podívaná. A to meteorický roj Perseid, ale nejenom tak obyčejný, protože bude zrovna nov, měsíc nebude svou září rušit noční oblohu. To znamená, že podmínky pro pozorování budou jedny z nejlepších za mnoho let, takže 12. srpen si zatrhněte do kalendáře a neplánujte si kino, protože kino bude nad námi. A na Blaníku už za chvíli krátké zprávy. Teď je 7.22. Radio Blaník.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Kačinu. Na přelomu července a srpna ožije zámek Kačina odvážným muzikálem 50 odstínů, klasickými rebely nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
5: Ty jo, my tu dva dny nebyli a vy máte novou střechu.
6: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu.
7: Duratech. Renovace a nátěry střech.
5: Hotovo za dva dny a za zlomek ceny výměny střechy.
7: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
5: Duratech. Střecha jako nová za dva dny.
8: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
9: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
10: Letní outlet nových aut v Direct Autu Strahov. Zastav se pro slevu až 360 tisíc na skladové vozy Dacia, Volkswagen, Renault a Škoda. Stav se osobně do Direct Auto Chorecká 2 Strahov. Ale pozor, jen do 15.8. Desítky aut až o 360 tisíc korun levněji. Jen v Direct Auto Strahov.
11: Když se zahradnictví v Jevanech večer zavře, přiletí víly, probudí skřítky a celé zahradnictví se promění v pohádku. Ráno se všechny kouzelné bytosti schovají do květin, pod stromy i barevné trvalky. A najít je dokážou jen děti. Přijďte 1. srpna na pohádkovou školku do zahradnictví Jevany. Čeká vás den plný her, kouzelná stezka, pohádková překvapení, občerstvení pro malé i velké a také letní slevy pro krásnou zahradu. Zahradnictví Jevany. Místo, kde každé léto ožívají pohádky. lesy.cz, u.cz.
12: Atención, señoras y señores!
13: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
12: Un, dos, tres!
13: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
12: La Tropical!
13: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
12: Awarashar!
14: Jde na vás jaro? Na nás taky.
15: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
16: Blaník za volantem.
17: Dobré ráno vám přeje Renata Pechová. Máme pro vás aktuální informace z dopravy. Provoz vázne na Pražském okruhu, kde přesně ví Honza z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
18: Pražský okruh se ucpává vlivem silné dopravy u obce Ořech. Ve směru k dálnici D1 se zdržíte okolo 10 minut, ve směru na letiště to bude asi 15 minut. Může docházet k blokovému odbavování tunelů.
17: Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod a mějte krásný den. Jsou tu zprávy.
19: S chytrým oblečením Citizen vás džungle městské dopravy nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
16: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
20: Blaník. Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Digitální a informační agentura spolu s ministerstvem vnitra plánují na 13. srpna veřejný zátěžový test aplikace e-doklady. Důvodem jsou podzimní komunální volby. Do testu chtějí zapojit desítky tisíc dobrovolníků. Plzeňský park Chvojkovy lomy ve čtvrti Slovany je po renovaci. Je tu nové schodiště, opravené chodníčky a terasa, nové lavičky i velké pevné slunečníky pro letní stín. Na tramvajové trati v Brně v Reneské ulici chystají podklad pro zatravnění. Položené už je kameninovo i koleje. Zelený kryt bude v úseku mezi zastávkami Vojtova a Vsetínská vytvořený z rozchodníků. Evropské úřady zabavily při mezinárodní operaci padělané zboží v hodnotě přes 17 milionů eur. Padělané nealkoholické nápoje byly objeveny taky v Česku. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
21: Dobré ráno, Rádia Blaník. Petrem
0: Slívou. No a na Blaníku pokračuje dnešní Dobré ráno s datem 28. července. Důležitou informací je taky to, že už není pondělí, protože je úterý. A o to důležitější informace je to taky proto, že v úterý vyráží do terénu náš krajánek. A kam to bude dneska, dozvíte se už za malou chvíli. Za dvě minuty bude půl osmé.

0: Bláznem si nic nezačínej, zpívali Marie Rotrová a Pavel Bobek na Blaníku s naším Krajánkem, s tím si klidně začněte.
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: On je hodný, neškodný a navíc vám ještě poradí, kam se vydat o prázdninách na výlet, protože pokud už jste byli úplně všude, jsou místa, kde jste ještě rozhodně nebyli a ta objevuje právě náš Krajánek. Ten je se mnou ve studiu. Vlastíku, ahoj. Dobré ráno, Vlastasuk je tady. Kam to bude dneska?
3: Dobré ráno, ahoj. Dneska se zaměříme na překrásný zámek Berchtold, který najdete nedaleko Prahy. A až uslyšíte, co všechno tady je, tomu ani neuvěříte. Kromě klasických prohlídek, hotel, restaurace, wellness, sportcentrum, krásný park, k tomu spousta akcí a tak dále a tak dále. Takže poslouchejte odpolední vysílání, dozvíte se víc. Přihlásím se krátce po 14. a po 17. hodině. Ahoj.
0: A my už se těšíme, ahoj, šťastnou cestu a v pořádku se nám vrať.

0: Objevte místo, které si zamiluje celá rodina. Zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let. Zámek Berchtold.cz.
1: Tak Krajan je Gede a tohle už je ten, kterého můžete slýchat také na letošních letních koncertech Rádia Blaník. A to už 14. srpna v Napajedlích ho uslyšíte. Tam bude totiž Petr Kolář. Teď na Blaníku, ještě že tě lásko mám. Dobré ráno.

0: Belinda Carlisle, 8:45 na Blaníku.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: A Adel má čerstvou historku z kina. Na čem jsi byla?
2: Já jsem byla na Odyssee.
0: Já jsem chystám a slyším samé dobré recenze.
2: Já také a já jsem byla nadšená a doporučuji teda se jenom předtím vyčurat, protože je to opravdu hodně dlouhý film a každá minuta stojí za to. A, no a já jsem právě si nevšimla, že jsou jakoby dvě projekce v jeden čas, takže jsem si koupila s pomocí našeho kolegy Jirky Frélicha, tím tomu děkuji, ještě jednou jsem si koupila lístky na určitý čas do určitého kina, na ten určitý film a nějak mě nenapadlo vůbec, že jsou ty dvě projekce, takže tam tak sedneme a ten film začne mluvit česky, takže jsme šli na film s dubbingem, což já už jsem neviděla jako hodně dlouho. Já vlastně koukám na zahraniční filmy jenom z titulky, tak to byl takový šok. A tam se třeba často používá v tom českém překladu slovo proviant. Tak to iritovalo mého snoubence a místo nápadníků Penelope, hlavní ženské postavy, se tam říká záletníci, což mi přišlo jako zajímavá volba slov, no, takže proviant a záletník.
0: Nebo to překládal ChatGPT.
2: Nebo tak.
0: Takže možná raději titulkovaná než dubovaná verze. Ale každému podle jeho gusta samozřejmě. Pojďme se podívat ještě na počasí.
2: Tak podíváme se na aktuální teploty. Praha hlásí 18 stupňů Celsia, Karlovy Vary 14, podíváme se nahoru na sever Ústí nad Labem 17 stupňů, Liberec 15, no a na tom východě, tak tady se ve městech pohybujeme okolo 17 stupňů Celsia, nejtepleji je v Brně, tady 18 stupňů. Jinak dnes nás čeká slunečný den, jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se můžou vyšplhat až k té tropické 30. Na severu a severovýchodě bude chladněji, tady nepřesáhnou 23 stupňů Celsia.
0: Už máš fotku se slunečnicí?
2: Nemám fotku se slunečnicí.
0: Prý je to letos strašně in.
2: A to já mám ráda.
0: Tak o tom za chvíli, na Blaníku.
3: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
4: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
3: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
4: To asi jo, no.
3: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
4: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
3: Ha, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
4: Tak to je slušný.
3: Jo, jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
4: A to je jako kolik?
3: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
4: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
3: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
4: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
9: Už tam budem?
10: Nech toho!
9: Naději, už tam budem?
10: Přestaň! Štěl mě vedro!
11: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
12: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
15: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
16: Tak co, Klára?
17: Kámo, vadí, že je malej.
16: Malej? A řešíš to nějak?
17: Ne, na to je moc malej.
16: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
18: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.

0: Moriturite Salutant a Daniel Landa na Blaníku. A já vám vysvětlím, proč jsem se Adelky před chvílí ptal, jestli už má fotku se slunečnicí. Prý je to letos strašně in dát si na sociální sítě fotku se slunečnicí. Já o tom taky nevěděla, Del, toho se nic nedělej. Kdo o tom něco ví, tak jsou právě zemědělci, protože když se fotíte ve slunečnicovém poli, tak zákonitě pár slunečnic pošlepete nebo si je odnesete. Ale na jihu Čech teď přišli s nápadem. V jihočeských Hlavaticích na Českobudějovicku připravila rodina Staňkových přímo u slunečnicového pole speciální fotokoutek. Návštěvníky tam zavede velká šipka a nechybí ani dřevěné srdce, které vzniklo právě proto, aby byly fotografie ještě povedenější. Farmáři říkají, že mají radost, když si lidé jejich pole přijedou vyfotit a místo zákazu jim chtěli nabídnout místo, kde mohou fotit pohodlně a bez poškozování porostu. Takže Adel, pokud fotku se slunečnicí, tak do Hlavatic na Českobudějovic.
1: Já jenom doufám, že to teď slyšela naše sociální média manažerka Markéta a vypravíme se zítra za slunečnicemi.
0: Se všichni fotíme se slunečnicemi, já už to vidím. Povinně. Já už to vidím a natočíme videa se slunečnicemi. Tak zemědělci, připravujte se na nápor. Michael Fielda, Tiger Land a Innocent, teď na Blaníku.

0: Mike Oldfield a Aneta Hegerlanda Innocent na Blaníku 5 minut před 8 hodinou. Chystáme pro vás náplň do té příští hodiny, kdy vás čeká Petr Novák. Hvězdičko blízká, mám život z nás. Bude kam? Vždycky, když život je pes a ty se začínáš mát. A bude toho mnohem, mnohem víc. Hezky česky na Blaníku celé léto i po 8. Rádio
1: Blaník. Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
2: Historické slavnosti ve Zruči nad Sázavou již tuto sobotu. Celodenní program pro děti i dospělé. Těšit se můžete na šermířská vystoupení, divadlo nebo historické tance. Samozřejmě nebude chybět ani jarmark a prohlídky zámku. Na závěr dne vás pak čeká koncert kapely Iva Hajnová Band. V sobotu 1. srpna od 10 hodin ve Zruči nad Sázavou.
3: Střechy Bohemia Turovec. Hledáme šikovné kolegy na pozici rozpočtáře a stavby vedoucího. Máš zkušenosti z oboru? My je umíme více než nadstandardně ocenit. Ozvi se nám. Kontakt najdeš na www.střechybohemia.cz. Střechy Bohemia. Váš partner ve výškách.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč. S 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
7: Blaník. Hezké ráno vám přeje Renata Pechová. Dnes budeme mít většinou jasno až polojasno, během dne přechodně i oblačno, ale srážky žádné. Nejvyšší odpolední maxima vyšplhají mezi 26 až 29 stupňů. Zítra pak čekejte až 33. Tolik počasí a teď se vydáme na silnice.

0: Baník za volantem.
1: Zdržíte se na Pražském okruhu, kde přesně ví Martina z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
2: Pražský okruh brzdí směrem na Ruzině od Vesce až k exitu Ořech, dochází k blokovému odbavování v tunelech.
1: Popojíždět v koloně budete na příjezdu do Prahy po dálnici D7 kvůli zúžení u letiště do jednoho pruhu. Je to na 10 minut. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu, hlavně bez neho, tam mějte krásný den. Teď už jsou to další zprávy, které pro vás připravila Monika.
0: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz, kvalitní české ortopedické.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Benzín a nafta zatím jen tak nezlevní. Pardubice už mají opět průjezdnou propojku do centra. Sucho bude v Evropě sílit i navzdory srážkám.
1: Rádio Blaník.
2: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Pohonné hmoty na benzínkách i přes pokles ceny ropy zatím nezlevní. Nafta bude v příštích dnech naopak dál zdražovat. Její cena vzroste až o korunu za litr. Cena benzínu by pak mohla stagnovat. V případě, že příměří na Blízkém východě bude pokračovat, mohly by ceny paliv začít zlevňovat během srpna. Propojka do centra Pardubic Vonkův most už opět slouží řidičům. Správa a údržba silnic Pardubického kraje dokončila opravu po dvou letech. Práce ale prodražily některé nečekané změny o 53 milionů. Skutečný stav mostní konstrukce byl totiž daleko složitější, než předpokládala projektová dokumentace. Zástupci pražské koalice se shodli na zlepšení fungování odboru pozemních komunikací. Kontroly a vylepšení mají přijít po zásahu policie kvůli podezření z korupce. Podle náměstka primátora Jaromíra Beránka mají opatření do budoucna zabránit podobným případům.
3: My jsme se shodli na koaličním jednání na vypracování seznamu 5 konkrétních doporučení, která budou potom předána jednotlivým odborům magistrátu, počínaje interním auditem a kontrolou a potom i jednotlivým městským společnostem.
2: Vedení města chce také zavést etický kodex pro vyšší úředníky. Porazy policie minulý týden obvinila 6 lidí a také 2 firmy. Klimatické sucho bude v Evropě sílit, a to i přesto, že srážky výrazně neubývají. Podle analýzy vědců, včetně těch českých, je hlavním problémem oteplující se atmosféra. Právě ta je žíznivější a urychluje vysychání půdy, vegetace i vodních toků. Pro Česko je to zvlášť důležité, protože leží na evropském rozvodí a naprostá většina vody od nás odteče. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: S Petrem Slívou.
4: Dobré ráno vám za Adélkou přejeme. Jsme rádi, že jste si právě k tomu dnešnímu úternímu ránu vybrali Blaník a na tom Blaníku vám teď naservírujeme Petra Nováka, za chvíli bude taky Gump. A protože se o prázdninách vracíme taky k předprázdninovým ranním hostům, tak si i dneska zopakujeme jeden ranní telefonát. Je 8, dobré ráno.

0: Život je pes a Gump na Blaníku a tohle už je další ohlédnutí za jedním z předprázdninových ranních hostů na telefonu. Takhle jsem si popovídal s Michalem Vývegem.
1: Ranní host Radia Blaník.
2: Převážně báječný rok, deník 2025 a Laškování a skalpování. To jsou dvě knihy od jednoho autora a toho mám teď na telefonu, protože je dnešním ranním hostem. Michal Vývek, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Ta první jmenovaná je novější, převážně báječný rok, pokud se nemýlím, a vyšla letos, ta druhá, to je podzim loňského roku, říkám to dobře?
3: Ano, ano.
2: Vznikaly souběžně?
3: No tak deník jsem si skutečně psal od 1. ledna do 31. prosince a mezi tím jsem psal samozřejmě na jaře tuším ten román Laškování skalpování.
2: Někteří tu knihu přirovnávají k účastníkům zájezdu. Máte to taky tak?
3: No, v jistém smyslu to má logiku, protože je to tady zájezd dvou manželských dvojic na dny otevřených sklepů na Moravu, takže do značné míry také veselý zájezd, i když se tam pak dějí nějaké takové kontroverzní věci. Jo, takže jo, slyším to poprvé, ale má to jistou logiku.
2: Bude třeba z té knížky film? Už se vám ozvali filmaři?
3: S filmaři občas mluvím, pan producent Bierman je můj kamarád. Slyšel jsem, že se zvažuje filmování mého románu Melouch, což je příběh nájemného vraha a gigola, kteří jedou na dovolenou.
2: No.
3: A muži, jak známo, na dovolené pracují, takže ten film už si předem umím představit jako docela zábavnou záležitost. No a pak taky jsme kdysi mluvili o jiných románech, jo.
2: Máte rozepsanou nějakou další? Vydržíte bez psaní?
3: Je to baví, to psaní, takže upřímná odpověď na vaši otázku, není den, abych nepsal, jo. A s výjimkou dnu, kdy jsem nemocen, nebo po nějakém opravdu dlouhém flámu, ale jinak píšu každý den, i včetně sobot a nedělí, ke zděšení mých partnerů.
2: A kdybyste se podíval k sobě do šuplíku, těch textů je nakonec kniha a kolik skončí v šuplíku?
3: Já jsem poměrně efektivní autor, nerad píšu něco, co potom vyhodím, čili já když už teda se rozepíšu do té věty nebo odstavce, tak je veliká pravděpodobnost, že ta věta nebo odstavec v tom té knize bude nakonec.
2: Já mám na vás ještě dvě otázky, které dávám úplně každému, protože se povídáme po ránu. Jaká jsou vaše rána? V kolik hodin vstává Michal Vývek? Jaká je jeho snídaně?
3: No já už asi 35 let od doby, kdy teda jsem opustil své zaměstnání v československém, tehdy ještě spisovateli, a odešel jsem na volnou nohu, čili od doby, kdy jsem na volné noze, vstávám velmi příjemně v době, kdy já chci. Vstávám s vědomím, že nemám šéfa, nemám pracovní dobu, takže bych se rouhal, kdybych si stěžoval.
2: A ještě jedna teda otázka, kterou dávám všem, svět je plný špatných zpráv, tak se snažíme vyvažovat těmi dobrými. Potěšila vás v poslední době nějaká dobrá zpráva?
3: Ale tak třeba maďarské volby, výsledek maďarských voleb je pro mě dobrá zpráva.
2: Tak já vám moc děkuju a přeju hodně štěstí při dalším psaní. Krásné ráno, naschledanou.
3: Děkuju, mějte se hezky, naschledanou.
1: Ranní host Radia Blaník.
0: Spisovatel Michal Vývek byl jedním z ranních hostů a tohle už jsou Smouky 8 hodin 11 minut. Počasí už za chvíli.

0: Písnička, u které si člověk taky dokáže představit takovou tu letní pohodu. To byly Smoky.
1: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio Blaník.
0: Jak moc velká letní pohoda nás dneska, Adel, čeká?
2: Čeká. I když v těch následujících dnech bude ještě tepleji, tak i dnes se můžou teploty přiblížit k té tropické třicítce. Pokud se ovšem nenacházíte na severu a severovýchodě, tady bude příjemných 23 a na horách okolo 19. Co se týče oblohy, tak ta je teď od rána už polojasná až jasná. Mráčky se objeví jen sem tam a zase rychle odejdou.
0: No já teda po tom, co jsem se vrátil z toho Skotska, tak ty vysoké teploty mi nedělají úplně dobře. Naopak, v noci mám otevřené okno do kořán a spím v chladu, protože jsem se na to teď docela zvyknul. No tak uvidíme, snad to přežijeme. Slza a Sele s Buckinghamem a Na srdci, teď na Blaníku.
3: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní, a teď nesnesu tvůj žár.

Made in Italia, Ricky Povery na Blaníku. Asi nikdo nemáme rádi, když v noci spíme a probudí nás troubení auta. A takhle se nevyspali v jednom americkém městečku v Coloradu, kde celou noc někdo troubil, ale pořád. A on to byl medvěd. Vlezl do odemčeného auta, podařilo se mu tam zamknout a potom, jak se mačkal neustále na ten volant, tak prostě neustále troubil. No, majitel auta potom ráno, když to zjistil, koho má v autě, tak pomocí dlouhého lana, kterého přivázal ke klice, aby mohl zůstat v bezpečné vzdálenosti, otevřel dveře, medvěd vyběhnul ven a ten interiér za sebou zanechal teda pořádně zdemolovaný, dokonce se mu podařilo odpálit i airbag. No, nevím, proč se mi vybavila tahle ta písnička teď.

0: mě řídil.
1: Tak pozor na to, medvědi zvládají nejenom mopedy, ale už i auta. Krátké zprávy za chvíli na Blaníku, teď je 8.23. Rádio Blaník.
2: Na okno nebo na auto?
3: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku.
2: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
3: Sbírejte je s námi celé léto.
2: Na všech našich akcích a výjezdech.
3: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
2: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
3: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
7: Historické centrum Tábora obsadí od 31. července do 2. srpna Komedianti v ulicích. Mezinárodní festival pouličního divadla nabízí cirkusové klauniády, pohybové divadlo, rodinná představení a hudbu. Více na www.komediantivulicích.cz. Vstup je zdarma.
8: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levosprák, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
9: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
10: Zase mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
11: A kdy jindy by měla dojít, tak si objednej jednoduše novou Natisknu levně.cz. Klidně hned přes telefon.
10: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
12: Tisknu levně.cz.
13: Náplně hned.

0: kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
1: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz. Radioblaník.cz. Blaník za volantem.
2: Dobré ráno vám přeje Renata Pechová, máme pro vás aktuální informace z dopravy. Provoz vázne na Pražském okruhu, kde přesně ví Martina z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
3: Pražský okruh stále brzdí provozem směrem na Ruzině od Vesce až k exitu Ořech. Dochází k blokovému odbavování v tunelech.
2: Na jižní spojce na Lanovém mostě směrem k Barandovskému blokuje provoz nehoda, kolona popojíždí přes Štěrboholskou spojku od sjezdu na Pěchovice. Přejeme vám šťastnou cestu bez
4: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické.

0: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Vláda odmítla lidovecký návrh rozšířit zákaz prodeje ve větších obchodech i na další svátky. Vicepremiér Karel Havlíček po zasedání kabinetu řekl, že vláda nechce neustále něco zakazovat. Kolín pokračuje v přípravě přeměny zámeckého pivovaru. Už k tomu má studii využitelnosti. V areálu by mohl být pivovar, restaurace, kavárna, expozice, taky případně hotel anebo wellness. Ochranu Krnova před povodněmi má urychlit nová studie pro Opavici. Dokument má navrhnout způsob zadržování vody v krajině a ochranu území od pramene řeky v Heřmanovicích až po její soutok s Opavou. Do přestřelky na festivalu v americkém Seattlu se podle policie zapojili nejméně 3 střelci. 15-letý podezřelý byl zadržen, druhý zemřel a třetí je na útěku. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už Petr Slíva.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: Ten vám popřeje dobré ráno, připomene, že je úterý 28. července, že svátek dneska slaví všichni nositelé jména Viktor, tak všechno nejlepší a za chvíli ještě jedna obytňáková historka. Za 2 minuty bude půl deváté.

0: Co ti brání v pousmání? Hanka Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald na Blaníku.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
0: Já vím, tohle je ta znělka, kterou jste slýchávali ty uplynulé 3 týdny, kdy jsem se vám hlásil z obytňáku, který směřoval na sever, a to přímo teda na Orkneyské ostrovy, skrz celé Skotsko a skrz celé Skotsko a vlastně celou Británii potom zpátky. Já se musím svěřit ještě s jednou obytňákovou historkou. V té historce hraje hlavní role zrcátko u spolujezdce, které to tentokrát odneslo, a jeden skot. V Británii se jezdí vlevo, jak je známo, proto to odneslo zrcátko u spolujezdce, které nám nabralo auto v protisměru, které se vyhýbalo překážce, a ten člověk prostě jel s prominutím jako magor. Takže nestihnul přibrzdit a svým zrcátkem se podepsal na mem, takže mu odpadla ta zadní plastová strana. My jsme zastavili, vedle byl dům, v tom domě bydlel skot, jak už tak ve Skotsku bývá. Přišel k nám, ptal se, co se stalo, jestli nám může nějak pomoct, tak mu ukážu to zrcátko. Skot mi říká, že asi ví přesně, kde se to stalo, že je tam můstek a z jedné strany je zúžení a že je tam pohřebiště zrcátek, protože každý to zaregistruje na poslední chvíli. No, přinesl mi lepící pásku, igelitový pytlík, abych zakryl to poškozené místo, aby do zrcátka třeba nepršelo, protože ono normálně fungovalo, byla tam elektronika, a nabídnul mi, že mě na to místo odveze, protože se 7metrovým obytňákem se všude neotočíte. Tak jsem ženě dal do auta klíče od obytňáku, říkám, jedu s neznámým skotem, neznám kam, možná už se nevrátím, tak abys mohla taky dojet a vrátit to zpátky v Sedlčanech. No, dovezl mě na to místo, bylo tam opravdu pohřebiště zrcátek. Já jsem si připadal jako ve filmu Ať žijí duchové, jak skládal to auto z těch pozůstatků, těch vraků, které mu vlítly do baráku. Tak jsem tam nabral celou náruč zrcátek, skot taky nabral náruč zrcátek. Přivezli jsme to zpátky, pár kousků opravdu bylo z toho mého, zbytek jsme teda vyhodili, ale co je nejlepší, je vůbec celá ta historka, že úplně cizí, neznámý člověk vám nabídne pomoc, vezme vás do svého auta, snaží se s vámi tu situaci nějak vyřešit, a s tímhletím přístupem jsem se potkával celé 3 týdny. A doufám, že s tímhletím přístupem se budu potkávat i nadále po svém návratu. Tak o tuhletu historku jsem se musel rozdělit. No a co dál s obytňákem? No, mě napadá, že bych ty historky někdy sepsal, ale taky by to chtělo čas, aby to někdo vydal. No, uvidíme. Třeba k tomu někdy dojde. Teď už Brian Adams a Everything I Do, I Do It For You. Na Blaníku 5 minut po 8:30.

0: Svou partu přátel ještě naštěstí mám, zpívá Helena Vondráčková na Blaníku. Probudili jste se včera ráno a měli jste pocit, jako byste cítili kouř? Tak když se včera meteorologové podívali na měření a družicové snímky, tak zjistili, že nad Českem se vznáší opravdu kouř. Ne z nějakého požáru u nás, ale z rozsáhlých lesních požárů ve Francii a Španělsku. Ty jsou tak velké, že ten dým opravdu dorazil až k nám, ale je ve výšce zhruba nějakých 4,5 kilometru nad zemí, takže nás nijak zvlášť neohrožuje. Jak to bude dneska s počasím, Adel?
1: No, postupně se dostáváme do těch teplot, které by mohly i zvýšit riziko požárů u nás, protože se přiblížíme k tropické třicítce, po delší době bude 25 až 30, na severu a severovýchodě 23, jinak dnes bude svítit sluníčko, polojasno až jasno, no a k závěru týdne se bude ještě více oteplovat.
0: Tak, pozor na sucho a pozor na tuhle písničku, protože ta vám může vidět.

0: výročí.
1: A nyní vám možná přinese i něco navíc.
0: Pokaždé, když ji uslyšíte.
1: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
0: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: To je.
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
7: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
8: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
5: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
6: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
5: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
9: firmanazážitky.cz.
10: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
11: Attention!
12: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
11: Yeso!
12: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
11: La Tropical!
12: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
13: Tak to kecáš.
14: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
13: A co na to jeho holka?
14: Našla si jinýho, ten má malej.
13: No jo, zlatej malej.
15: Na velikosti pohledávky nezáleží. E-pohledávky.cz vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na e-pohledávky.cz.

0: Tak to byly Kabáti a Malá dáma na Blaníku. Chvilku před 9:00. No a po 9:00 opět tahle znělka.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Po 9:00 spolu budeme zase hledat tajemný rok a tentokrát se přeneseme do roku, kdy jste poprvé mohli v televizi vidět seriál, který charakterizuje tahle znělka. Z čeho asi tak je? Je to český seriál. Tak více po 9:00. Teď ještě Bee Gees a How Deep Is Your Love na Blaníku.

0: How Davis Your Love a Bee Gees na Blaníku. Na konci dnešního dobrého rána, ale už chystáme tajemný rok a dnes v něm uslyšíte tyhle písničky. Z tajemného roku je třeba tento duet. Je to sonda, tyhle hátili, Petra Janů a Petr Janda, ale není to jediný duet, který vzniknul v tajemném roce. O další se postará Iveta Bartošová, Petr Sepeši. A novinku měl tehdy i Michal David. A více po deváté i s vašimi tipy a vzpomínkami, teď je 8.55. Radio Blaník.
1: Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
2: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
3: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
4: Otestuj Subaru Sedlčany.
5: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
4: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
6: Tak co dělá mladej?
7: Ale včera jsem mu málem nařezal.
6: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
8: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
9: Radio Blaník. Počasí. Radio
10: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Dnes nás čeká den zalitý sluncem, jen sem tam se přežene nějaký ten mráček, ale pršet nebude vůbec. Nejvyšší odpolední teploty zamíří mezi 26 až 29 stupňů. Zítra čekejte až 33. Tolik počasí a teď se vydáme na cesty.
11: Mami, proč máme všechno od konceptu?
12: To jen se zeptej, tatínka.
13: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Blaník za volantem.
10: Se zdržením počítejte na Pražském okruhu. Podrobnosti zná Martina z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
15: Pražský okruh stále brzdí provozem směrem na Ruzyni od Vesce až k exitu Ořech, dochází k blokovému odbavování v tunelech a osobní auto s nákladním se srazilo na Pražském okruhu směrem k D10 u Černého mostu. Počítejte s kolonou na více než půl hodiny, provoz zpomaluje už na úrovni Průmyslové ulice.
10: Přejeme vám šťastnou cestu a mějte krásný den.
16: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
9: Zprávy Rádia Blaník.
17: Stručně, jasně, přehledně.
18: Babiš zřejmě zamíří do Číny. Vážná nehoda blokuje jižní spojku. Astronomové slibují na srpen nebeskou podívanou.
19: Blaník. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Premiér Andrej Babiš by spolu s ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem mohli navštívit Čínu. Vydat by se tam mohli příští rok na jaře. Návštěva na úrovni vlády by podle premiéra mohla přinést konkrétní ekonomické výsledky. Babišův kabinet od svého nástupu opakovaně deklaroval snahu vztahy s Pekingem zlepšit. Jižní spojku ráno zablokovala nehoda tří aut. K nehodě došlo u křížení s magistrálou, kde se srazily dvě dodávky a jedno nákladní auto. Zraněni byli dva lidé, které záchranáři převezli do nemocnice. Provoz je výrazně omezený, před nehodou se směrem k Barandovskému mostu a na Smíchov tvoří kolony. Středočeský kraj chystá jubilejní dny lidové architektury. Letos představí historické památky Mělnická, připomene význam jejich ochrany. Hlavním dějištěm bude tuto sobotu historická usedlost Turbovice ve Skurhově u Mělníka, jak potvrzuje radní Václav Švenda.
20: Je potřeba chránit historické stavební památky a aktivně o ně pečovat. Bohužel mnoho z nich v současnosti chátrá. Příklad usedlosti Turbovice ukazuje, že s odhodláním a odbornou péčí mohou i ohrožená místa obnovit svou dřívější hodnotu.
19: Součástí bude také udělení titulu mistr tradiční rukodělné výroby. V srpnu nás čeká mimořádná astronomická podívaná. Ve středu 12. srpna budeme moci v podvečerních hodinách pozorovat výrazné částečné zatmění slunce. Vidět bude mezi západním a severozápadním obzorem přibližně hodinu před západem slunce. Jako úplné bude pozorovatelné z Grónska, Islandu a Španělska. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
9: Tajemný rok a Petr Slíva
17: na Rádiu Blaník.
0: Tak si po třech týdnech dáme spolu zase jeden tajemný rok. Vypravíme se do minulosti a na vás bude, abyste svými vzpomínkami a svými tipy přišli na to, v jakém roce se nacházíme, ale budu vám pomáhat i já, budu vám pomáhat pomocí písniček, které se v tajemném roce narodily, a taky slovních nápověd. První tady bude už za pár minut.

0: tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118.

0: Big in Japan. Alphaville v tajemném roce na Blaníku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A v tajemném roce tahle písnička zazněla proto, že jste ji poprvé mohli slyšet právě v tajemném roce. A tady jsou už první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, 83 tipuju.
0: 83 a kdo je tam?
3: Vlček Libor.
0: Libore, odkud voláte?
3: Z karavanu.
0: A kde jste? Kde jste v karavanu?
3: V Pardubicích.
0: Jo, v Pardubicích. No tak vám moc děkuju. A proč typujete zrovna rok 83?
3: Protože to je seriál o koních, ta znílka.
0: Ano, myslíte? Dobře, uvidíme za chvíli.
3: To napověděla mamka.
0: Ano. A vy jste byl na světě už v tom roce?
3: Ne, já jsem 94.
0: No tak jasně. Díky moc, pozdravujte mamku, mějte se krásně. Naschledanou.
3: Jo, děkuji, naschle.
0: Pojďme na SMSky.
4: Tak mezi těmi vítacími SMSky pro tebe, Péťo, máme i pár tipů. Napsal nám třeba Martin, ten typuje rok 84, stejně jako Ivana, tato typuje podle ukázky ze seriálu. No ale máme tady třeba i tip na rok 1985, ten nám poslala Marie z Prahy.
0: Tak píšu 85, takže máme 83, 84, 85, takhle krásně po sobě. Tak se podíváme, z jakého seriálu byla ta znělka, kterou jsem pouštěl před 9 hodinou. Co? Bylo to o koních, jak říkal Libor s mamkou, nebo o úplně něčem jiném? Nebylo to o koních. Tenhle seriál byl o škole. A hráli v něm třeba Miroslav Ladika, Veronika Žilková, Jiří Bartoška, Jana Šulcová, Jaromír Hanzlík, Jana Prajzová a tak dále a tak dále. A ten seriál se jmenuje My všichni školou povinní. A proč mi to nehraje? Pojď.
5: A všechny ty knížky, sešity a barvičky jsou ode dneška vaše. A zítra si přineseme už knížky zabalené, takhle. Na sešitech budete mít ovaly, aby nám sešity zůstaly pěkně čisté. A přinesete si plátěný ubrousek a o velké přestávce se nasvačíme pěkně a slušně. Ano?
0: Ano, ano. My všichni školou povinní, seriál, který natočil režisér Ludvík Ráža podle scénáře Markety Zinerové, má premiéru 22. dubna tajemného roku. A 800 109 109, to už je to telefonní číslo, na které můžete zavolat a rozdělit se o své tipy a vzpomínky, nebo nám to hoďte do SMSky a pošlete na 603 118 118. A z tajemného roku je i tento duet Ivety Bartošové a Petra Sepešiho. Červená.

0: Skupina Cars, You Might Think, z tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Kromě toho, že jste v tajemném roce mohli poprvé slyšet tuhle písničku, nebo i tuhle písničku, tak jste poprvé mohli vidět i seriál My všichni školou povinni. Premiéru v televizi měl 22. dubna tajemného roku. To byla první slovní nápověda. A tohle už jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
3: Petře, já vás zdravím, co zpravdy, tady Vláďa. Petře, já si myslím, že to je ten tajemný rok, váš rok 88. Ale jenom to tak střílím podle toho seriálu krásného, co měla ta marketka Ženerová.
0: 88. No, uvidíme na konci hodiny. Co jste dělal v roce 88, že se ptám?
3: No, to jsem přišel v vojně, ano.
0: No, a kdy jste byl na té vojně?
3: A to jsem přišel ještě o 2 roky později, kdy jsem se musel nahlásit, že vlastně, protože mě pořád nechtěli zabrat.
0: Proč?
3: Já nevím. Tam se divili prostě, jak to, že ještě nejsem. Říkám, já nevím, jo. A co vám je? Říkám, já jsem úplně zdrav. Aha, tak systém vypadl. Systém.
0: A vy jste tajně doufal, že na vás zapomněli úplně?
3: No, doufal, a potom, jak jsem šel k tankánům, tak jsem byl trochu nešťastný, že jsem tam vás. A pak říkám, no, tak jak jsem viděl ty chlapy, 35, jak oni tam nastupují na toho půl roku, že nám, tak říkám, dobře si udělal.
0: Moc vám děkuju za vzpomínku, krásný den, naslyšenou.
3: Mějte se, Petře, a celaři.
0: A dál pojďme na SMSky.
4: Napsal nám třeba Míra z Litoměřic, milý Blaníčku, je to rok 1982, to mi bylo 18 let, typuji to podle písniček a seriálu, krásná to byla doba.
0: 82. ten tady ještě nemám, píšu.
4: Přidám další čárku k roku 84, tu nám poslala Romča s Lubošem, podle písniček a seriálu typují a napsali, v tomto roce nám bylo 14 let, takže konec základky. To bylo teda Romče a Lubošovi, tak tomu už končila vojna.
0: Díky, díky, ještě něco tam máš?
4: Typujeme i na našem Facebooku, tady máte zase jinou nápovědu a třeba Dagmar tady napsala rok 1983.
0: Dašo, děkujeme. A vy typujte dál, buď to na našem Facebooku, anebo zavolejte na 800 109 109, anebo to hoďte do SMSky a pošlete na 603 118 118.

0: Céčka sbírá Céčka, Michal David v tajemném roce.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na Rádiu Blaník.
0: My všichni školou povinní, to je zase název seriálu, který měl v tajemném roce premiéru a tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Roslav. Já tipuju rok 1984. Podle Větky Bartošové.
0: 84. Co jste dělal, Jaroslave, v roce 84?
3: To jsem chodil ještě do školy.
0: A já vám moc děkuju. Krásný den, naslyšenou.
3: Taky příjemný den. No.
0: Adel, pojďme na SMSky.
4: Tak tady začíná pomalu dominovat rok 1984, typu jeho třeba Mirka Sčenkova. Podle písničky a podle filmu napsala mě bylo krásných 14 let. Stejný rok nám tady typuje i Alena Schvalcová. Napsala bylo mi 12 a pamatuju si na premiéru seriálu My všichni školou povinní. No a pak tady máme ještě jeden anonymní tip na rok 1985.
0: Tak 85, taky dělám čárku. Jaký rok typujete vy? Třeba podle seriálu My všichni školou povinní, anebo podle písniček. Zavolejte na 800 109 109, napište na 600 318 118, anebo máte k dispozici i naše sociální sítě. Za chvíli další nápověď.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
1: Na Rádiu Blaník. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
7: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
8: Dneska tu ve studiu vítáme vzácného ptáka, hosta pana Luboše Datla ze Zooparku Zelčín. Pane Žůvo, slyšeli jsme, že se k vám do zooparku nastěhoval vzácný pták, jakého svět neviděl.
9: Ano, je to tak, máte pravdu. Pamatuju si to na den přesně, kdy k nám 30. února do Zelčína přiletěl krásně opeřený kůň a zabydl se nám ve výběhu. Ukachen.
8: Počkejte, kůň? Ukachen?
9: Já jsem řekl kůň, jsem neřekl kůň, to jste řekla vy, jsem řekl klokan, protože ty si k nám v březnu vždycky stěhují z teplých krajin.
8: Tak moment, kůň nebo žába?
9: Madam, co mi sem pletete nějaké jednoživelníky? Bavíme se přeci o krásných zpěvných ovcích. To, když slyšíte ten jejich koncert, to je jak árie z prodanky.
8: Pane Sisle, jste si jistý těmi ovcemi, ty přeci nespívají, že?
9: No, budete se divit, naše lamy zpívají a jak krásně. Jedna z nich se dokonce doprovází na klavír.
8: Co? To?
9: No, že jedna z našich kos je rozená barová tanečnice. Ta vám má na kladině takovou olympijskou formu, že by mohla s flekou klidně do repre.
8: Do reprezentace? Jako za národák?
9: No jasně, dej to říkám. Každý z našich pštrosů má vlohy pro něco jiného. Jeden krásně maluje, druhý má vlohy na paličkování, třetí zastočí videa na YouTube.
8: Se mi zdá, že k vám do toho zooparku v Zelčíně asi zajedu.
7: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
10: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
1: Legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
11: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
1: Vstupenky jsou již v prodeji na ticketportal.cz a v divadle Hibernia.
12: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
13: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
12: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
13: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
12: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
13: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
12: Jo, A přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
13: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
14: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol.
7: Nejen ve zvuku, ale i v obraze.
2: Přesně to je Blaník na našem webu a sociálních sítích.
7: Videa ze studia.
2: Fotky z našich akcí.
7: I zajímavé příběhy vašich oblíbených moderátorů.
2: A k tomu soutěže o lákavé ceny.
7: To všechno je Blaník na Facebooku a Instagramu.

0: Písnička o nejslavnějším rádiu na světě hned po Blaníku, Radio Gaga a skupina Queen, písnička, kterou vydali na desce The Works.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A jak album, tak single vyšly, no hádejte, v tajemném roce. Ale v jakém roce? Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Miluška z Prahy, z Bíliny, pardon.
0: To je jedno. Miluško, děkuju, že voláte. Jaký máte tip?
3: Já bych si typla rok 1984.
0: 84. A proč zrovna 84.? Mm-hmm.
3: Podle toho seriálu
0: My všichni školou povinní,
3: který teda se mi hrozně líbí.
0: Jo.
3: Mám hrozně ráda.
0: Máte něco společného se školstvím?
3: Já?
0: No,
3: ne.
0: Chodila jste do školy.
3: A je fakt, že ta vzpomínka je na to, protože v tu dobu mi bylo 9 let.
0: Aha.
3: A my jsme byli zrovna takový silný ročník, že nás ve třídě bylo 35, 38 a 30.
0: No.
3: Máme tady velikou školu, ale my jsme tenkrát neměli třetí třídu, takže to jsme chodili někam úplně jinam, do takové staré budovy, kde byly ještě ty staré lavice a kalamáře.
0: Břidlicové tabulky.
3: Ano, takže tam jsem chodila do třetí třídy, no. A teď jsem si úplně vzpomněla, když hrajete ty C-čka. Jak jsme hráli C-čka, jak jsme hráli čáru.
0: No, jasně. Ano.
3: A nejlepší byly ty fosforový, ano. Že jo, a paragrafy.
0: Paragraf ten byl za 5 normálních C-ček, že jo?
3: Jo.
0: Díky moc, to je krásná vzpomínka, rád jsem si to s vámi zaspomínal. Díky se krásně.
3: Já teď moc děkuju za vaše povídání s cestováním, protože mi to hrozně líbí, moc děkuju.
0: Já taky moc.
3: A
0: vážím,
3: jsem ráda, že jsem se vrátil ve zdraví. Taky.
0: Vážím
3: si
0: toho. No to víte, že jo, to víte, že jo. Krásný den.
3: Dobře. Vám taky, hezký den.
0: Naslyšenou. Pojďme na SMSky, Adel.
4: Dobrý den, Blaníčku, tajemný rok je 1983 a napověděl mi Michal David, to nám přišla jedna anonymní SMSka. Přidám další čárku k roku 1984, tady už začíná být pěkný plot, tu nám poslala Zdeňka, napověděla jí píseň Červená a C-čka a potom přidám ještě jeden tip na rok 1984 a ten nám tady poslala Jiřina z Hlinska, napsala mě bylo 5 let, takže jsem ještě dítě školou povinné nebyla, ale viděla jsem seriál poté několikrát.
0: Ale už skoro. Tak děkujeme. A k té první nápovědě, to znamená seriálu My všichni školou povinní, který měl premiéru 22. dubna, přidávám druhou nápovědu. A tou je Zlatý Slavík. V anketě Zlatý Slavík zvítězili tehdy Karel Gott, Hanka Zagorová a slovenská skupina Elán.
5: Kvintet Elán ve složení Václav Patejdl mladší, klávesové nástroje zpěv, Josef Ráš, basová kytara zpěv, Ján Baláš, kytary zpěv, Juraj Farkaš, kytara a zpěv a Zdeno Baláš, bicí nástroje se v tomto původním obsazení sešel pouze pro slavičí koncert v Lucerně.
0: No a Eláni vyhrávají poprvé v anketě Zlatý Slavík a přebírají štafetu od Olympiku. První místo jim potom patří ještě následující 4 roky. Ale ve kterém roce to bylo poprvé? To nám zavolejte nebo napište vy. Volejte na 800 109 109, pište na 600 318 118 a z tajemného roku je i tahle Eláni písnička.

0: My Heart, Heal My Soul a Model Talking. Pecka tohle německého dua z Tajemného roku. Z Tajemného roku je i seriál My všichni školou povinní. Mohli jste jej poprvé vidět v Tajemném roce. A skupina Elan poprvé získala Zlatého slavíka. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Libuň s Rusovem. Peťo, vítám vás dovolený.
0: Děkuju.
1: Hned jsem vás poznala, jak jsem pustila rádio, tak je vidět, že
0: tak to jsem rád.
1: Ale já volám, podle

0: 83, protože jsem měla malá děcka. A oni mi, já jsem měla závěs.
1: Oni vám ukradli.
0: A oni mi ho furt trhali, furt jsem to musela doplňovat.
1: No budeď by ne, to jsme dělali všichni.
0: No, myslím, a na ruce to dávali. A,
1: no jasně.
0: A chtěla bych vás dneska mimořádně moc poprosit.
1: Ano.
0: Chtěla mi ráno Farunka Vildová z Chomutova.
1: No.
0: Že její přítel leží na EKG na urgentu se srdíčkem. On se léčí. Tak abyste mi mohli popřát hodně, hodně zdravíčka a ona ať se nestresuje. Má 24 hodinu i ze zdravotnictví ze hematologické laboratoře. Hmm. Takže držíme pěstí a moc, jo?
1: Taky, my taky.
0: A jinak vás zdravíme se i všichni. Já mám všechny jména v paměti, jsem z nej ideální.
1: Děkuju, moc
0: zlatý.
1: Krásný den.
0: Jo, pozor, a v Žabci, ale to v Chomutově, ano?
1: Ano, v Chomutově budu. Budu tam, těším se na vás.
0: Těším se moc.
1: Taky. Naschledanou. Tak to jsme se teď bavili o letním koncertu v Chomutově, kde se na vás těším, ale pojďme na SMSky.
2: Krásné ráno, dnes hledáme rok 1987, to jsem ještě byla na houbách, ale tímto zdravím maminku do Bošovic, která oslavila 18. narozeniny, to nám napsala Zdeňka s Kuřimi.
1: Díky.
2: Potom přidám další čárku k hojně typovanému roku 1984 od Ivany z Prahy a napsala, to mi bylo krásných 18 let.
1: Děkujeme.
2: No a pak tady máme ještě jeden tip na rok 1984, ten nám poslali Neradovi nebo Neřádovi, těžko říct,
1: vidíme.
2: Nevidím háčky a čárky, a z Tábora.
1: Děkujeme, zdravíme do Tábora a já k tomu ještě přihodím teda poslední slovní nápovědu. Možná teď bude hlavně pro Pražáky. 3. listopadu tajemného roku byly otevřeny nové stanice metra C. Ta jedna se jmenovala Fučíkova, dnes už se jmenuje nádraží Holešovice a ta druhá se jmenuje Vltavská.
3: Už tuto sobotu se prodlouží trasa pražského metra o další kilometry. Tak to vypadá nová stanice Vltavská. I dnes zde probíhaly poslední přípravy na zahájení provozu. Kromě brigádníků jsme se dnes tady setkali s 50 zaměstnanců metrostavu. Jak jsme se dozvěděli, zbývají dokončit poslední maličkosti a hlavně úklidové práce k tomu, aby ani zde nic nebránilo sobotní první jízdě.
1: Tak poslední slovní nápověda a vy ještě chvilku můžete volat a psát.
4: Tajemný rok na Rádiu Blaník. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
9: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
10: Kámo, já už to nevydržím.
11: Kámo, ten je velký.
10: Kluci mají větší. Za to ten tvůj je malej.
11: Dík. Fakt, kámoš.
12: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.

huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu, šeptám do ucha, ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím.

0: Miluju tuhle písničku Michala Prokopa. Blues o spolikaných slovech pochází z tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Ostatně jako všechny písničky, které jste v této hodině z Blaníku slyšeli, a tohle už jsou vaše poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slívá, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, paní Marta z Olomouce.
0: Tak Martičko, jaký rok tipujete?
3: Já tipuju 1984. V té době už jsem mě bylo 24 let. Měla jsem dvě děti, 4letého syna, 2letou dceru.
0: Tak já vám moc děkuju. Krásný den do Olomouce, naslyšenou.
3: Děkuji, nashledanou.
0: Pojďme na SMSky.
4: Dobrý den, Blaníčku, tajemný rok je 1984, podle seriálu My všichni školou povinní. Já jsem právě v tomto roce maturovala a školu opouštěla, to nám napsala Jiřina Schocně.
0: Děkujeme, Jiřinko.
4: Jistá si je Marie Schomutová, ta typuje taky rok 1984 a stejný rok nám tady typuje i Markéta ze Zlína.
0: Díky, Markéto. Jo, a to je, tak přihodí ještě,
4: no víš co, klidně tip, ještě. Dobře, tak já přihodím ještě tip na rok 1985 od Hanky z Ústí nad Labem.
0: Taky děkujeme, tak 85, to je jeden z častých tipů, taky jsme tady měli 82, 83, 84, 87 a 88 a jeden z nich je správně a to tenhle.
1: 1984. To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: Já děkuju za všechny vaše vítací SMSky, jsem rád, že jsem s vámi a těším se na vás zase zítra ráno po 6. i s Adélkou. A za chvíli Pepa Černý a s ním dopolední vysílání, teď ještě Fiction Factory. Tohle je totiž taky písnička z roku 1984, Feels Like Heaven.

0: Tak konečně zase plnohodnotný tajemný rok, co? To byla krása. Peťulka se nám vrátil. Přátelé, máme před sebou dopolední vysílání a v něm zaspívá třeba Karel Gott. Muzika. Taky Marie Rotrová. A Žlutý pes. Je to jinak, rána budou jako dřív, Petr Slíva se vrátil, ale Blaník hraje dál, hlavně hezky česky, celé léto, potom na podzim, zimě, prostě pořád. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 4,5 minuty už bude 10 dopoledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
2: Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Dnes budeme mít většinou jasno nebo polojasno, přechodně až oblačno, ale pršet nebude vůbec. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 26 až 29 stupňů. Zítra čekejte až 33. Tolik počasí a teď už jsou tu informace z dopravy.

0: Blaník za volantem.
1: Nehoda vás přibrzdí na příjezdu do Prahy po D7. Podrobnosti má Martina z dopravního centra ŘSD.
2: Dopravní nehoda se řeší na 3. kilometru D7 na Prahu. Počítejte s 15 minutami navíc mezi 3. a 1. kilometrem. Osobní auto s nákladním se srazilo na Pražském okruhu směrem k D10 u Černého mostu. Počítejte s kolonou na více než půl hodiny. Provoz zpomaluje už na úrovni Průmyslové ulice. Vlivem silného provozu dochází k blokovému odbavování v tunelech na Pražském okruhu směrem na Ruzyni od Jesenice až k exitu Ořech.
1: Šťastnou cestu!
3: S chytrým oblečením Citizen vás džungle městské dopravy nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Vláda řešila akcelerační zóny pro větrníky. Česko mělo víc odpadů, než je evropský průměr. CHEP má pro turisty i místní novou aplikaci. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Vláda schválila zóny pro snadnější výstavbu větrníků. V Česku kvůli tomu vznikne 61 oblastí, což je výrazně méně, než se původně zvažovalo. Experti varují, že kvůli přísně nastaveným podmínkám Česko nesplní cíle, ke kterým se v Evropě zavázalo. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka je ale vyjednaná minimalistická verze s ohledem na požadavky občanů, obcí a krajů. Česko v roce 2023 vyprodukovalo 538 kg odpadu na osobu. Je to o 27 kg víc, než byl průměr Evropské unie. Oproti rokům 2022 a 2021 se ale podle dat Eurostatu jedná o mírné zlepšení. Země se podle analýzy také rychle zlepšuje ve využívání recyklovaných materiálů. Žně v Česku pokračují i po měsíci od jejich zahájení. Zemědělci mají ale podle ministerstva zemědělství sklizeno přes polovinu obilnin a skoro 2/3 řepky. Žně jsou letos výrazně rychlejší kvůli příznivému počasí. Dožínky už mají třeba v okrese Břeclav. Návštěvníci Chebu si vychutnají tamní historii přes novou aplikaci. Dominantní památku města Chebský hrad si můžou projít s mobilním průvodcem v klidu a vlastním tempem. Co v něm najdou, to vysvětluje mluvčí města Simona Liptáková.
6: Stručný textový průvodce je dostupný ve 3 jazycích, v češtině, v angličtině a němčině. Obsahuje také velké množství fotografií a ilustračních obrázků. Svým obsahem provede návštěvníky kompletní historii hradu, včetně paláce, černé věže nebo románsko-gotické kaple.
5: Digitální průvodce je dostupný všem návštěvníkům s platnou vstupenkou a je zdarma. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
7: Je tady, děkujeme moc, Moni.
0: Pepa Černý
4: na rádiu Blaník.
7: Krásné dopoledne, přátelé. Tak, za necelou minutku už bude 10. My si dál budeme hrát hlavně hezky česky a budeme si taky trochu povídat. Za chvilku zabrousíme dokonce do kryptosvěta. Taky vám řeknu, kdy vás čeká další Adelčina energoporadna. A podíváme se taky na vinice za muzikou. A hele, muzika, Karel Gott.
8: Čas letí jako bláznivý. Já nešitím ho ani vy.

0: Marie Rotrová střapatá, nohatá na Blaníku. A teď se podíváme na ten svět kryptoměn. O tom Bitcoinu nebylo nějakou dobu vůbec slyšet, ale to neznamená, že by neexistoval. Jeho cena je teď na nějakých 65 tisících dolarů, ovšem očekává se jeho růst. To samozřejmě není nějaké naše doporučení k investici, s tím se musí velice opatrně. Podrobnosti k Bitcoinu dodá ředitel směnárny Anycoin Martin Stránský.
1: Domnívám se, že za současnou korekcí stojí kombinace několika faktorů. Investoři vybírali svoje zisky. Neustále nás ovlivňuje zvýšená geopolitická nejistota. Zároveň je opatrnější měnová politika americké centrální banky.
0: Ono prostě všechno souvisí se vším a to platí úplně stejně pro normální měnu, jako pro kryptoměnu nebo třeba pohonné hmoty. Každý investuje do něčeho jiného, někdo do zlata, jiný do peřin a někdo má třeba na nákup nemovitostí. My se radši ale vrátíme k písničkám. Tohle je skupina Tým. Držím ti město.

0: Žlutý pes a sametová na vlnách Rádia Blaní.
1: Energoporadná Rádia Blaní.
0: I energoporadnu pro vás máme na Blaníku. Přátelé, už zítra ji opět uslyšíte v podání Adélky Zahradničkové. A to ráno. Pokud se vám ráno nehodí, tak potom v podvečeri ještě repríza, někdy krátce po 6:30. Tak si to nenechte ujít, protože je to vždycky strašně zajímavé. Adélka najde nejrůznější důležité informace, které potřebujete. A zároveň máme na našem webu takovou hru. Je tam formulář, který můžete vyplnit. Je to formulář, který jsme připravili se Solar Energy Service and Care. A vy tam můžete získat až 3000 korun v hotovosti a hlavně profesionální kontrolu vaší solární elektrárny právě od Solar Energy Service and Care v hodnotě až 10 000 korun. Tak se tam podívejte, radioblanik.cz, stačí pár kliknutí a ten formulář můžete vyplnit. A zároveň ale pokud nemáte svou vlastní solární elektrárnu, tak nevěžte hlavu, protože vy můžete udělat dobrý skutek. Pokud má solární elektrárnu třeba váš soused nebo někdo z rodiny, tak se domluvte, klidně se přihlaste také, udělejte dobrý skutek, vy získáte 3000 korun na ruku a servisní kontrolu tu uděláme na zařízení majitele, tedy buď souseda, nebo maminky, nebo tatínka, nebo dcerušky, nebo synáčka, babičky, dědečko, koho prostě chcete. Podívejte se, radioblaník.cz. Za chvilku Jeleni a Jana Kiršner, co bylo dál? Dál bude zpívat Rod Stewart, Sailin a taky Krištof. Život je krásný. Na Blaníku.
2: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Kačinu. Na přelomu července a srpna ožije zámek Kačina odvážným muzikálem 50 odstínů, klasickými rebely nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Scandinavian Sleeping and Living.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
7: Historické slavnosti ve Zruči nad Sázavou již tuto sobotu. Celodenní program pro děti i dospělé. Těšit se můžete na šermířská vystoupení, divadlo nebo historické tance. Samozřejmě nebude chybět ani jarmark a prohlídky zámku. Na závěr dne vás pak čeká koncert kapely Iva Hajnová Band. V sobotu 1. srpna od 10 hodin ve Zruči nad Sázavou.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
9: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
10: Ty jo, my tu 2 dny nebyli a vy máte novou střechu.
11: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu.
12: Duratech, renovace a nátěry střech.
10: Hotovo za 2 dny a za zlomek ceny výměny střechy.
12: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
10: Duratech, střecha jako nová za 2 dny.
13: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
14: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
15: Atención, señoras y señores!
16: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
17: Un,
15: dos, tres.
17: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
15: La Tropical.
17: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
15: Awarashar.
18: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
19: Na co?
18: Na naši fotovoltaiku.
19: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
18: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
19: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
18: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
19: A kdo se o to postará?
18: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
19: Tak to máme jasno.
3: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.
20: Trápí vás špatná okna?
21: Netěsní?
20: Loupe se lak?
21: Nebo jdou stěžka otvírat?
20: Nemusíte hned okna měnit. Vyřešíme to.
21: Okna renovace.cz. Profesionální opravy špaletových i eurooken. Šetrně, precizně a s láskou k řemeslu.
20: Okna renovace.cz. My okna nelakujeme, my je milujeme.

0: Krištof, život je krásný. A my se vydáme na Vinice, přátelé, Hudba na Vinicích, to je seriál koncertů, které jsou pod širým nebem, logicky na Vinicích. Je to takové útulné, nejsou to masovky, takže se netlačíte, dáte si sklenku. No a ten program, všude se pořád něco děje. Teď před sebou máme ten víkend, respektive přelom, pátek, sobota, 31. A jak tak koukám, tak třeba v Šatou Valtice budou v pátek 4 tenoři. Marian Vojtko, Pavel Vítek a celá tahle partička. Taky koukám, že David Koller, ten bude ve vinařství Sonberg v Popicích, taky v pátek. Tenhle ten šťastný chlap. No, když se podívám ještě o kousek dál, tedy o jeden den, 1.8. Šatou Valtice, tak tam 4 tenoři už nebudou, ale budou tam vohnouti. Bratři Homolové, Jirka Zemánek, Fenek Steiner, tahle čtveřice, která hraje v nezměněné sestavě už 30 let a budou to slavit právě teď v sobotu v Šatou Valtice. No a nesmím zapomenout na Čechomor, ale to si musíte počkat až do 6.8. Kutná Hora, to bude paráda. Mrkněte se na hudbanavinicích.cz, protože ten program je opravdu velebohatý a jen málo které představení nebo koncert už je vyprodán. Olympik, koukám, 1.8. v Třebivlicích, tam už je vyprodáno, ale jinak lístky by měly být. Tak si to užijte. Za chvilku Petr Naď, Láska je tu s vámi. A taky Mariah Carey, Without You, přestože nejsou Vánoce. Posloucháte Blaník.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Už tam bude.
4: Nech toho.
3: Později už tam bude.
4: Přestaň. Štěl mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře.
3: Mňam.
5: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde

0: Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
0: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Toto je.
5: Dopravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumím.
6: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
8: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
9: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
10: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
11: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
10: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
12: firmanazážitky.cz.
13: Tak co, Klára?
14: Kámo, vadí, že je malej.
13: Malej? A řešíš to nějak?
14: Ne, na to je moc malej.
13: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
15: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
16: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Mariah Carey, Without You, tedy bez tebe. Na vlnách Rádia Blaník. Jak ale dobře víte, my vám hrajeme hlavně hezky česky a v tom budeme pokračovat. Asi. Ráda přijdu i blíž. Taky budeme chodit po špičkách.
1: Já budu chodit po špičkách. Snad tě tím nezbudí.
0: A kdo nemůže, tak musí přidat.
1: Když nemůžeš, dej víc, zakřič prostě splnit.
0: To říkával už Emil Zátopek a Miraj to takhle oživili. To je takový hudební pomník právě panu Emilu Zátopkovi. Za chvilku počasí, doprava, zprávy, celé léto vám hrajeme hezky česky a za nějakých 6,5 minuty už bude 11 dopoledne.
2: Rádio Blaník. Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
3: Historické centrum Tábora obsadí od 31. července do 2. srpna Komedianti v ulicích. Mezinárodní festival pouličního divadla nabízí cirkusové klauniády, pohybové divadlo, rodinná představení a hudbu. Více na www.komediantivulicich.cz. Vstup je zdarma.
4: Chceš jít se stádem nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
6: Střechy Bohemia Turovec. Hledáme šikovné kolegy na pozici rozpočtáře a stavby vedoucího. Máš zkušenosti v oboru? My je umíme více než nadstandardně ocenit. Ozvi se nám. Kontakt najdeš na www.střechybohemia.cz. Střechy Bohemia. Váš partner ve výškách.
7: Rádio Blaník. Počasí.
8: Rádio Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Dnes budeme mít většinou jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, ale pršet by nemělo vůbec. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 26 až 29 stupňů. Od zítřka nás čeká série tropických dnů. Tolik počasí a teď se vydáme na silnice.

0: www.equipalas.cz.
1: Blaník za volantem.
2: Nehody kolem Prahy zmapovala Martina z dopravního centra ŽSD.
3: Dopravní nehoda se řeší na třetím kilometru D7 na Prahu. Počítejte s 15 minutami navíc mezi třetím a prvním kilometrem. Osobní auto s nákladním se srazilo na Pražském okruhu směrem k D10 u Černého mostu. Počítejte s kolonou na více než půl hodiny. Provoz zpomaluje už na úrovni Průmyslové ulice. Vlivem silného provozu dochází k blokovému odbavování v tunelech na Pražském okruhu směrem na Ruzyni od Jesenice až k exitu Ořech.
2: Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod. Krásný den.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Babiš se vyjádřil ke schodku rozpočtu na příští rok. Stát chystá speciální zátěžový test. V Krkonoších se obávají požáru. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Schodek státního rozpočtu klesne příští rok významně pod 400 miliard. Při příchodu na jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou o přípravě rozpočtu to dnes řekl premiér Andrej Babiš. V letošním roce stát plánuje schodek 310 miliard. Babiš uvedl, že chce příští rok tlačit ministry k provozním úsporám, zároveň očekává růst investic. Stát chystá zátěžový test e-dokladů kvůli komunálním volbám. Dojde k tomu 13. srpna a důvodem jsou podzimní komunální volby. Do testování chtějí zapojit několik desítek tisíc dobrovolníků. Před samotným zátěžovým testem proběhnou ještě dva interní, a to dnes a 31. července. Loni totiž při sněmovních volbách systém e-dokladů kolaboval. Ceny mléka v obchodech rapidně klesají, někde dokonce levnější než balená voda. Na evropském trhu jeho přebytek, prodejní ceny jsou ale také na náklady na výboru. To potvrzuje prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
6: Poslední rok Čína zavřela hranice evropskému mléku a výrazně se snížily odběry i na Blízkém východě, takže najednou je v Evropě obrovský přetlak nabídky mléka a to cenu táhne velmi rychle dolů. To mléko je pořád stejně kvalitní, jako bylo.
5: Aktuální ceny doprovází také ztráty. Větší podniky je budou mít v milionech korun měsíčně. Menší farmy, které mléko sami zpracovávají a prodávají, naopak o odbyt nouzy nemají. Správci Krnapů varují před požáry v Krkonoších. Turisté mají zárodky možného požáru hlásit. Varovali také před zapalováním svíček u pomníků a božích muk anebo před používáním přenosných vařičů v přírodě. V pohotovosti jsou také rybáři. Ti kvůli suchu museli třeba loni předčasně odlovit některé rybníky. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Pepa.
7: Ano, je to tak, děkujeme, Moni.
1: Pepa Černý
4: na Rádiu Blaník.
7: Krásné dopoledne, přátelé, minutka a půl a už bude 11. Co pak nás čeká v této hodině? Jak tak koukám, tak hlavně české písničky. A pozor, zlaté české ručičky, Petr Slíva je zpátky, takže objevuje a vypadá to, že objevil, protože se nahlásil, že asi za 10 minut přijde. Tak se necháme překvapit. No a taky bude řeč o Jakubovi Smolíkovi. Hana Zagorová, Petr Rezek, asi, to je první píseň této hodiny, tak si ji užijte. Krásné dopoledne s Blaníkem.

0: Víte, co má Petr Slíva ještě radši než Orkneyské ostrovy, sever a svůj obytňák? Hádáte správně, skupinu YouTube, tak tahle byla pro něj. A on už je tady.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
0: A našel.
3: V zlatých českých ručičkách si budu povídat s Martinem Vokřálem. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Budeme si povídat o technologickém projektu UpGreen, který využívá satelitní data k analýze stavu stromů ve městech. To mi budete muset celé vysvětlit, jak to funguje.
4: No, funguje to tak, že stromy jsou klíčové pro adaptaci měst na klimatickou změnu. Oni nám totiž ochlazují ulice, zadržují vodu, ukládají uhlík a hlavně chrání zdraví obyvatel při vlnách veder.
3: To znamená, že vy z toho satelitu vidíte, jak se mění ta oblast?
4: Je to tak, ta technologie UpGreen odhaluje problémy dříve, než jsou viditelné pouhým okem. Takže zatímco města nebo správci zeleně běžně musí posílat do terénu odborníky na stromy, tak my dovedeme dosáhnout výrazné úspory tady těchto nákladů díky tomu, že UpGreen jako technologie pomocí satelitních dat vyhodnotí stav každého toho stromu ve městě. No a následně pomáháme městům investovat chytřeji, vlastně cílit tu péči tam, kde hrozí největší ztráty místo nějakých plošných zásahů.
3: Pojďme být trošku konkrétní. Představme si, že jsem třeba starosta nějakého města, teď vás požádám o monitoring. Co mi doporučíte teda potom?
4: Tak my ten monitoring hned uděláme, to znamená vezmeme družicová data. Ta technologie vznikla s podporou Evropské kosmické agentury, takže jsou to data zejména evropská. No a identifikujeme, které ty stromy mají zhoršenou schopnost přežití a zhoršenou dlouhodobou perspektivu. To znamená, my dovedeme říci, kterým těm stromům je potřeba začít věnovat péči, které jít kontrolovat, které třeba dlouhodobě trpí v těch lokalitách, ve kterých jsou. Zajímavé na tom je, že běžným okem ten dendrolog, který přijde k tomu stromu, tak není schopen odhalit průběh celé té sezóny, kdy nám vlastně strom nasadí korunu, kdy naopak opadává, že vlastně ten jeho sezónní život je třeba posunutý oproti jiným zdravým jedincům v té populaci nebo oproti lokalitám, kde ten strom není pod takovým stresem.
3: Komu jste takhle naposledy pomohli?
4: No, tu technologii jsme ověřovali vlastně během jednoho roku na 6000 stromech v Kodani, v Lisabonu, ale i v České republice, třeba v Kuřimi. Tím pádem ta naše technologie funguje jak v severském, tak v středomorském, tak i tom našem středoevropském klimatu.
3: No a kdyby teď poslouchali, já nevím, třeba starostové města, obcí a chtěli od vás nějakou radu, tak jak se na vás mají obrátit? Máte stránky třeba?
4: Máme webové stránky, jsme firma Asitis, ta naše technologie se jmenuje UpGreen, no a starostové nás také můžou najít veškerými materiály v rámci soutěže E.ON Energy Globe, kde prosíme o hlasy pro to, aby dál ta naše technologie vešla ve známost a mohli jsme pomoci více městům a obcím.
3: Tak já vám poděkuju, popřeju vám, ať se vám daří, mějte se krásně a naslyšenou.
4: Děkuji, naslyšenou.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: Péťa to zase dokázal, nic se nezměnilo. Akorát viděl kus světa, takže zase o něco zkušenější. A teď nám zahraje Adam Ďurica, hlavně zaspívá Mandolínu na Blaníku.

Tak mi řekněte, kdo na Blaník patří víc než Jakub Smolík. No nikdo, vždyť je to náš rekordman, nejvíckrát na konopišti a hraje jako o život, vám řeknu. A navíc Jakub pomáhá. Už zítra bude hrát v Heřmaničkách na benefičním koncertě pro sanitku splněných snů. Pokud znáte tuhle organizaci, tak dobře, pokud ji neznáte, tak se podívejte na jejich web. A hlavně zítra vyražte do Heřmaniček, protože v Háječku, což je letní kino, od 17 hodin probíhá benefiční koncert a jeho vrcholem bude právě Jakub Smolík. Pomůžete dobré věci, já vám děkuju, pokud tam vyrazíte. No a pokud to máte do Heřmaníček skutečně daleko, tak Jakub hraje 1.8., což je teď v sobotu, v letním kině v Sezimově Ústí u Tábora. Melodie léta Táborska. Nejenom, že tam bude Jakub Smolík s kapelou, ale bude tam taky třeba Kristián Čebek se svým programem Můj vzor božský Karel. A Kristián zpívá skvěle. Ostatně Jakub taky. Tak vyražte buď do Vysokého Mýta v sobotu, anebo zítra do Heřmaníček. Doporučuji za celý Blaník. Za chvilku Miraj, když nemůžeš, tak prostě přidej. Krajánek Rádia Blaník. Tři krá-

0: Všechno přináší
1: Krajánek Rádia Blaní.
2: Objevte místo, které si zamiluje celá rodina. Zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let. Zámek Berchtold.cz.
3: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
4: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
5: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchači?
6: Na zážitky. Jsme volnočasový areál určený především pro rodiny s dětmi, ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí Klidné Vltavy, která teče okolo nás.
5: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
6: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za přítomnosti ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do syta mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
5: Takže za zvířátky do ohrádky zooparkzelčín.cz.
4: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
9: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví.
10: Levels.
11: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
12: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
13: Jde na vás jaro? Na nás taky.
14: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
15: Trápí vás špatná okna? Neděsní? Loupe se lak? Nebo jdou stěžka otvírat? Nemusíte hned okna měnit. Vyřešíme to.
16: Okna renovace.cz. Profesionální opravy špaletových i eurooken. Šetrně, precizně a s láskou k řemeslu.
15: Okna renovace.cz. My okna nelakujeme, my je milujeme.

0: pak slyší písničku svou.
1: Slunce dál svítí na rádiu Blaník.
0: Toť otázka, kdo pak tam bude. Tak, linka číslo jedna. Halo, halo, rádio Blaník, dobrý den.
2: Dobrý den, Miluška.
0: Miluško, odkud?
2: Od Skutče.
0: Od Skutče, to se teda blbě říká, Miluško. Jak pak se máte dneska?
2: No, když jsem se dovolala, tak parádně.
0: Že jo? A slunce vám svítí dneska?
2: Svítí, no, svítí.
0: Jo. Tak co, jdeme na to?
2: No, zkusíme to.
0: Tak jo, tak pozorně poslouchejte. Zajímá mě, kdo pak nám to zpívá, jo? Tak, kdo to je?
3: Tohle místo je všude kolem nás. Stačí se jen naladit a poslouchat ten.
0: Miluško, jde o 10 000 korun, tak povídejte.
2: Myslím si, že to je Kateřina Marie Ticha.
0: To si myslíte, že to je Kateřina, jo?
2: Hmm.
0: A to takhle poznáte, jo?
2: No, tak ona se mi líbí.
0: Jo?
2: Já moc hezky pívá, no, má krásný hlas.
0: Hmm. A Miluško, těch 10 000 by se vám hodilo?
2: No, to mě povídejte.
0: Jo? Tak víte, co, já vám je pošlu teda. Máte pravdu, je to Kateřina Marie Tichá, vy jste skvělá teda.
2: No, vy taky.
0: No, tak moc děkujeme. Miluško, jak dlouho už posloucháte Blaník?
2: No, léta.
0: Léta, tak to tak, takhle to úplně stačí, kdo by to počítal, že jo?
2: No, to se nedá.
0: Ale do 10 umí úplně každý, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tisíc korun pro Milušku. Miluško, vydržte mi na telefonu, já si od vás vezmu adresu, ať vím, kam vám to mám přivést, jo?
2: Děkuju moc.
0: Tak jo, mějte se hezky, nashledanou. Tak, Miluška, to je sympatianda, co? A vyhrála nám 10 tisíc korun. To znamená, že jdeme zase na 5 a až příště zazní Slunce dál svítí v éteru Blaníku a vy se dovoláte stejně jako Miluška, jako první, až ta písnička dozní. A ještě k tomu poznáte toho, koho vám ten moderátor nebo moderátorka pustí, tak vyhrajete 5 tisíc korun.
1: Slunce dál svítí.
4: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Tak, a za chvilku Petr Novák, já budu chodit po špičkách.
5: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
6: Přeci ho nevyhodím špinavej.
5: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
6: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
5: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
6: Aha, zase nějaká novota?
5: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
6: Co vám říkali?
5: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
6: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
5: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
6: To třídění je vlastně jednoduchý.
5: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
6: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
5: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
6: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný.

0: třeba jako květináč.
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Tak to kecáš.
4: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
3: A co na to jeho holka?
4: Našla si jinýho. Ten má malej.
3: No jo, zlatej malej.
5: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky celé léto.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let

0: Šinasky, potkal jsem tě po letech. Na vlnách Rádia Blaník. Hezky česky vám hrajeme. A teď to bude absolutní, protože je před námi česká hodinka, s ní František Nedvěd.
1: Je půlnoc, chce se mi spát.
0: No, půlnoc ta nastane přesně za 12 hodin, 5 minut a 20 vteřin. Tak, dáme si taky nejhezčí dárek. Zatímco Američané měli We are the world, we are the children, tak my jsme měli nejhezčí dárek, ale povedlo se to. Zpíval tam taky mimochodem Karel Zich. Tak si ho dáme i solově. Posloucháte Blaník, je před námi česká hodinka, taky počasí, doprava, zprávy a za 5 minut už bude poledne.
2: Rádio Blaník.
3: Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
4: Máte doma solární elektrárnu?
5: Tak pozor! Rádio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
4: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
5: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
4: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
5: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
4: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
5: v článku Energoporadna Rádia Blaník. Živé vysílání.
4: Speciální webová rádia.
5: Rozhovory s moderátory.
4: A k tomu spousta fotek, zajímavých tipů a dobrých zpráv.
5: Tak tohle všechno najdete na našem webu radioblaník.cz.
4: Tak ať se vám hezky sleduje,
5: čte
4: i poslouchá.
5: Rádio Blaník, počasí.
6: Rádio Blaník.
7: Pěkné poledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha bude většinou jasná až polojasná. Nejvyšší odpolední teploty by se pak měly pohybovat v rozmezí od 30 do 33 stupňů Celsia. Tolik počasí Rádia Blaník. Za chvíli už je na řadě dopravní servis.
8: Přijďte se osvěžit. Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Blaník za volantem.
7: Na dálnici D1 na 53. kilometru směrem od Brna na Prahu došlo ke srážce 3 osobních aut. Vozy částečně blokují provoz. Před místem se vytvořila asi 5-kilometrová kolona. Zdržíte se tu asi 20 minut. Na dálnici D8 směrem od Drážďan na Prahu před omezením u sjezdu na Mělník na 18. kilometru se vytvořila také kolona. Tady počítejte s 15 minutami navíc. A na Pražském okruhu na 7. kilometru ve směru na letiště probíhá blokové odbavování tunelu. Se zdržením počítejte už od Jesenice. Tolik dopravní servis, šťastnou cestu.
9: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
5: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
10: Turek žalobu na prezidenta nepodá. Ceny ropy dál klesají. Na školách pokračují prázdninové opravy. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Poslanec Filip Turek oznámil, že avizovanou žalobu kvůli ochraně osobnosti na prezidenta Petra Pavla nepodá. Informoval o tom server novinky.cz. Rozmyslel si to mimo jiné prý proto, že viděl, jak objektivně rozhodl ústavní soud. Podle všeho tak narážel na rozhodnutí ústavního soudu, které v předběžném opatření nařídilo vládě, aby prezident jel na summit NATO. Turek taky uvedl, že má na práci jiné věci. Na městský úřad v Šumperku zaútočili hackři. Od včerejšího odpoledne je kvůli tomu na úřadě až do odvolání omezen provoz. O důležitá data radnice ale nepřišla. Podrobnosti má mluvčí města Jana Kaněvová.
11: Město se stalo terčem kybernetického útoku, který ovlivnil fungování některých informačních systémů. Na odstranění následků intenzivně pracují odborníci společně s příslušnými institucemi. O dalším vývoji a obnovení běžného provozu budeme průběžně informovat.
10: Lidé si na úřad mohou přijít vyřídit občanský průkaz nebo pas. Úředníci ale musí žádosti zatím psát ručně. Ropa dál zlevňuje. Včera ceny odepsaly zhruba 8% a dostaly se nejníže od 20. července. Například severomořský Brent stál dopoledne necelých $87 za barel. Hlavní příčinou jsou podle analytiků naděje na vyřešení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Letní měsíce řada škol využila k opravám a rekonstrukcím. Práce se začátkem prázdnin rozběhly třeba ve Slaném na Kladensku. Například na mateřince na Hlaváčkově náměstí pokračuje rekonstrukce střechy a na první základní škole na Hájích obnova elektroinstalace. U gymnázia pak vznikají nové učebny pro polytechnickou výuku. Tolik zprávy, teď jsou na řadě písničky a Pepa.
0: Je to tak, děkujeme Eliško.
5: Pepa Černý
4: na rádiu Blaník.
0: Tak, ani jsme se nenadáli a už je poledne, přátelé. Vy posloucháte Blaník a to znamená, že jste na správném místě. Začíná totiž Česká hodinka a s ní Pábitelé a Karel Gott. Tak dobrou chuť, pokud právě obědváte.

cizí ženou v cizím pokoji a muž, který má dneska narozeniny, konkrétně 72. Michael Kocáb. Nejenom rocker, taky někdejší politik, ale hlavně muž, který doprovázel poslední ruský tank. Michale, všechno nejlepší k narozeninám, hlavně pevné zdraví a těšíme se ještě na nějaké ty koncerty výběru. No, teď jsem vybíral, jakou hudbu dát pod to mluvené slovo, jak teďka budu mluvit, jo. A říkal jsem si, že bych mohl dát Viktora Sodomu, protože Viktorové mají dneska svátek. Otoč se, má milá, dozadu. Tak, milí Viktorové, všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Latinské Viktor znamená samozřejmě vítěz, že jo? Takže když dneska potkáte nějakého Viktora, můžete udělat Viktorku a popřát mu všechno nejlepší. No, tak k tomu Viktoru Sodomovi jsem si říkal, že by ještě se hodil Mr. Antonio Vivaldi. Protože dneska je to 312 let, co nás Antonio Vivaldi opustil. Samozřejmě neposlouchá nikdo, kdo by ho zažil, ale to vůbec nevadí, protože hudba těchto velikánů žije dál a já myslím, že i na Blaníku občas takhle, aspoň do podkresu, prostě patří, protože patří k celé naší civilizaci, že ano. No a chtěl bych popřát k dnešním padesátinám Davidu Škachovi, což je ten David z Lunetiku. Padesátiny, to je, pane, velká věc, velký den. Tak si dáme Lunetiky, co vy na to, k těm padesátinám. Davide, všechno nejlepší.

0: Ana K. a Láska na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, je úterý a to znamená, že zítra je středa. A ve středu přicházejí Pepovi parťáci. Schválně si uhodnete, kdo dorazí tentokrát.
1: V pátek se měla vdát nějaká moje přízeň. A jelikož na mě tou dobou přišla žízeň, naložil jsem do našeho Erka manželku a dvouletýho Mirka.
0: No není tohle zpívající právník? Samozřejmě Ivo Jahelka zítra dorazí. Teď zrovna psal, ptal se, jestli to platí, takže jsme dohodnutí a pan Jahelka přijede z Jindřichova Hradce, takovouhle dálku. Jenom kvůli rozhovoru, toho si strašně vážím. My toho probereme strašně moc, jeho novou desku. Určitě bude řeč i o právu, o tom, kde máme rezervy a v čem naopak to naše české právo vyniká. A budou znít i jeho písničky a písničky, které má rád. Tak laďte Blaník zítra mezi 16:00 a 17:00. Bude tady Ivo Jahelka. Za chvilku Karel Zich, Lucie Bílá, taky Vítě Vávra.

0: výjezdech.
1: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
0: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
1: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
0: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
2: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
5: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
4: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
7: Historické centrum Tábora obsadí od 31. července do 2. srpna Komedianti v ulicích. Mezinárodní festival pouličního divadla nabízí cirkusové klauniády, pohybové divadlo, rodinná představení a hudbu. Více na www.komediantivulicích.cz. Vstup je zdarma.
8: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
10: Zase mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
11: A kdy jindy by měla dojít, tak si objednej jednoduše novou na tisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
10: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
12: Tisknulevně.cz. Náplně hned.
13: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.

0: Víťa Vávra, dívka Gloria, tady je taky jedna dívka.
1: Oho,
0: a jí to
1: dívka.
0: Sluší.
1: Dívka už dávno ne.
0: Ivuška Lecká je tady. Přátelé, před chvilkou jsme hráli písničku Nejhezčí dárek, jo. A kdybyste viděli na vlastní oči, co se tady rozpoutalo, Iva Lecká vtrhla do studia, zamířila tady k takovému tomu čudlíku volume, jo. Vohulila to a začala tančit a zpívat, jo.
1: No.
0: A říkala, tohle já mám nejradši na světě, to je moje písnička.
1: No tak takhle jsem to neřekla.
0: No to si teda říkala.
1: Takovýhle skřehotavej
0: projev. No tak dobře, tak si říkala, toto je můj nejoblíbenější song a teď tady budu tančit, uhni.
1: Ne, no tak podívejte se, já vám to vysvětlím, jo. Jestli teda můžu.
0: No musíš.
1: Jo, musím, dobře. Já bych jenom chtěla říct, že tahle písnička, já k ní mám strašně jako velký vztah z jednoho prostého důvodu, protože já jsem opravdu v životě dostala nejhezčí dárek a nikdy to nic nepřebylo. Jo, na narozeninách. A bylo to na mé 10. narozeniny, kdy mi maminka koupila desku Nejhezčí dárek. Právě od těchto tehdy, že jo, to byly všechno slavná jména. To byly ty největší hvězdy české populární hudby, že jo. A já jsem je měla na jedné desce. A do dneška, když tu písničku slyším, tak se tam vracím do toho obývacího pokoje, víš, k tomu gramofonu a úplně jako mám husí kůži. No. To krásný, no 10. Desátý narozeniny. No.
0: Takže když to začne hrát, tak Iva je zase desetiletá. Já jsem to viděl teďka desetiletou Ivo, bylo to moc hezký teda. Navíc přišla SMSka, hele, milý Blaníčku, děkuji za písničku Nejhezčí dárek. Vždy hádám jména zpěváků a vzpomínám na ty roky. Byla to nádherná doba. Míra z Litoměřic píše.
1: No Míro, to jste můj člověk. Jo, jo, to byla hezká doba. Jako v době, kdy mě bylo 10, tak to fakt byly nejhezčí roky. No.
0: Ale ono, když je člověku 10, tak je to hezký vlastně v každý době.
1: Asi jo.
0: Asi
1: a tak
0: myslím.
1: Ono, hele, jako nám se něco nelíbí na té dnešní době a vzpomínáme, naši rodičové to dělali taky, že jo, babička, ta to dělá doteď, ty bude 100 a ona je furt někde tamhle v roce nevím kolik. Takže jako je to asi normální, no. Je fajn se k něčemu vracet a ty písničky to umějí, víš?
0: Hele, vem si jenom, jak chlapi vzpomínají na vojnu, jo. A teď se u toho smějou a dojímají a říkají si, jak to bylo krásný, jak je škoda, že dneska to kluci nezažívají. No a když jako zpovídáš díl ty chlapi, tak zjistíš, že první rok je tam jenom mlátili, šikanovali, oni byli mladí, takže na to rádi vzpomínají, no, to je jasný. Za chvilku Krištof, hned teď, Olympik, ty slzy dávno vpila tráva a já vám tady nechám Ivu Leckou, protože je skvělá. Tak se mějte krásně a Ivuško, ty si to užij, ahoj.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Toto je.
4: Dopravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odveze.

0: No tak to si rozumíme.
1: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: No vidíte to, Pepa odešel a život je dál, no. To byli Olympici na Blaníku a já už jsem tady a budu tady s vámi až do 16 hodin. Těším se na to. Za chviličku odstartujeme odpolední vysílání a dáme si kolu. Taky si dáme kabáty, co vy na to? A se laví bude zpívat Martin Maxa.
1: Nech je spát, postelích z nebesy.
0: To bude paráda, tak 13. hodina to bude za 7 minut a za chviličku startujeme, tak zůstaňte s námi. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Máte doma solární elektrárnu?
2: Tak pozor! Rádio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
3: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
2: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
3: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
2: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
3: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
2: v článku Energoporadna Rádia Blaník.
3: Posloucháte Blaník a vyjeli jste někam, kde vám šumí rádio?
2: A nebo se chystáte na druhý konec zeměkoule? I tady si s námi můžete zpívat hezky česky.
3: Pusťte si nás online, kdykoliv a kdekoliv.
2: Na našem webu radioblaník.cz. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
4: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek většinou jasno až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty by se pak měly pohybovat v rozmezí od 30 do 33 stupňů Celsia. Tolik počasí. Teď už se půjdeme podívat, jak to vypadá na silnicích.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Blaník za volantem.
4: Na dálnici D1 na 17,5 kilometru ve směru na Brno za sjezdem na Velké Popovice počítejte s kolonou, důvodem je dopravní omezení. Na dálnici D1 na 53 kilometru směrem na Prahu došlo ke strážce 3 osobních aut, částečně blokují provoz. Před místem se vytvořila asi 5-kilometrová kolona, zdržíte se 20 minut. A na dálnici D8 směrem od Drážďan na Prahu před omezením u sjezdu na Mělník na 18. kilometru se vytvořila také kolona. Počítejte s 15 minutami navíc. Tolik dopravní servis. Šťastnou cestu.
9: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
10: Česko sevřou další vedra. S horkem dál bojují taky rybáři. Hodonínská zoo láká na malá lvíčata. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. V Česku opět udeří tropy. Od zítřka budou teploty stoupat nad 32 stupňů. Zpočátku půjde hlavně o jih Moravy a střední a severozápadní Čechy. Ke konci týdne pak bude vedro na většině území Česka s výjimkou hor, kam se můžete vyjet ochladit. Vzhledem k počasí dál platí i zvýšené riziko vzniku a šíření požárů, a to na jižní Moravě, Vysočině a v západních Čechách. A u počasí zůstaneme. S vedry souvisí i sucho, které dělá vrásky rybářům. Třeba klatovské rybáře musí kvůli velkému suchu odlovovat části obsádek nejvíce vyschlých rybníků a převážet ryby na jiné, kde je vody víc. Další plochy musí kvůli vedrům okysličovat a ryby méně krmí. Rezort zdravotnictví představil první konkrétní kroky k naplňování strategie rozvoje paliativní péče. Ta přináší lepší koordinaci zdravotních a sociálních služeb i nové modely péče. Rozšíří se třeba do psychiatrických nemocnic. Za ministerstvo to potvrzuje Hana Plačková.
6: Přibývá pacientů, kteří vedle závažného psychiatrického onemocnění trpí také demencí, nádorovým onemocněním, orgánovým selháním nebo dalšími závažnými chorobami. Právě u nich je nezbytné propojit psychiatrii, paliativní medicínu, psychologii, sociální práci i ošetřovatelství tak, aby péče odpovídala skutečným potřebám pacienta a jeho rodiny.
10: Podle demografického vývoje je jisté, že paliativní péče bude v příštích letech potřebná pro stále větší počet lidí. V Hodonínské zoo už mohou návštěvníci vidět dvě koťata vzácných lvů berberských. Ta se narodila 10. června. Od té doby byl pavilon šelem částečně zavřený, aby měla lvíčata klid. Teď už ale samička a sameček začínají pomalu zkoumat okolí. Tolik zprávy a teď se na vás těší Iva.
2: Iva Lecká
3: na rádiu Blaník.
0: Tak ještě jednou krásný dobrý den, přátelé. Na Blaníku jsme se po pohodovém ránu, kam se nám z cest vrátil kolega Selíva a příjemném dopolední s Pepou, přehoupli s lehkostí do odpoledního bloku. No a hned z kraje vás vezmu do jedné znovu otevřené výletní restaurace. Tak zůstaňte s námi a teď už balet a hej, pane disc jockey.

0: Tak jsme si dali kolu. Kolu, no. 9:13. Krásné odpoledne. Kolu si můžete dát třeba ve výletní restauraci a do jedné takové vás teď vezmu. V Česku je spousta výletních restaurací, ale jen málo kterou se rozhodne opravit město. No a právě to je případ Jeleního skoku v Karlovarských lesích. Tahle unikátní historická budova z první republiky je mimo provoz a teď se chystá její oprava. No a podrobnosti k tomu všemu nám poví náměstek karlovarské primátorky Miroslav Vaněk.
1: Jsou připraveny pro návštěvníky toalety v rámci té budovy, tak abychom toto území mohli využívat jak pro návštěvníky města, tak i pro Karlovaráky a měli tam občerstvení. Schválili jsme výběrové řízení na projektovou dokumentaci pro stavební povolení, to znamená na kompletní rekonstrukci té budovy. Všichni Karlovaráci ví, že je to nádherná budova na velmi hezkém místě a má neskutečný genius loci a my bychom rádi tuto budovu dali do pořádku tak, jak vypadala za první republiky.
0: No, nádherná budova, to kdysi opravdu bývala. Já tleskám, to bude velký skok s Jelením skokem. Tak držíme palce a zdravíme do Varu. No a zase se vracíme k písničkám a teď si dáme C'est la vie.

0: Na Blaníku a nás čeká zatmění slunce 12. srpna. Největší astronomická událost roku, takzvaný pás totality, v němž měsíc na desítky sekund úplně zakryje sluneční kotouč. Protne i Evropu, včetně prázdninových destinací, oblíbených mezi Čechy. Nabízí se tak spojit letní dovolenou s pozorováním jevu, k jemuž na našem kontinentu došlo naposledy v roce 1999. Zatmění slunce bude letos vidět i na území České republiky, ale bude jenom částečné. Pokud ovšem budete 12. srpna ve Španělsku, tak si užijete přibližně teda 1 až 2 minuty trvající úplné zatmění sluníčka. Dobře viditelné to bude i nad severním Atlantikem a Grónskem. No a na své si přijdou i podniky směřující do Santiago de Compostela. V samotném cíli slavné svatojakubské poutní cesty nebude zatmění slunce úplné, doslova jenom ochloupek. Pás totality ale protne většinu hlavních poutních cest. Tak tedy 12. srpen, ovšem na Blaníku, slunce dál svítí. Slunce dál nám
1: svítí. 5000 na ruku. Špičkový manažer.

0: svítí.
1: Každý všední den na sluníčkovém Blaníku.
2: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
3: Otestuj Subaru Sedlčany.
4: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
3: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Kačinu. Na přelomu července a srpna ožije zámek Kačina odvážným muzikálem 50 odstínů, klasickými rebely nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
6: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Scandinavian Sleeping and Living.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
9: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
11: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
12: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
13: Zase mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
14: A kdy jindy by měla dojít, tak si objednej jednoduše novou na tisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
13: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
15: Tisknulevně.cz. Náplně hned.
16: Letní outlet nových aut v Direct Autu Strahov. Zastav se pro slevu až 360 tisíc na skladové vozy Dacia, Volkswagen, Renault a Škoda. Stav se osobně do Direct Auto Chorecká 2 Strahov. Ale pozor, jen do 15.8. Desítky aut až o 360 tisíc korun levněji. Jen v Direct Auto Strahov.
17: Když se zahradnictví v Jevanech večer zavře, přiletí víly, probudí skřítky a celé zahradnictví se promění v pohádku. Ráno se všechny kouzelné bytosti schovají do květin, pod stromy i barevné trvalky. A najít je dokážou jen děti. Přijďte 1. srpna na pohádkovou školku do zahradnictví Jevany. Čeká vás den plný her, kouzelná stezka, pohádková překvapení, občerstvení pro malé i velké a také letní slevy pro krásnou zahradu. Zahradnictví Jevany. Místo, kde každé léto ožívají pohádky. lesy.cz.
18: Atención, señoras y señores!
19: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
18: Un, dos, tres!
19: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
18: La Tropical!
19: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
18: Aguarachar!

0: Týnec nad Sázavou. Budeme se na vás moc těšit. Čau, Honza.
1: Honzo, díky moc. Tohle je takový blanický tip, tak pokud do Týnce vyrazíte, tak si to hlavně pořádně užijte, ale já mám pocit, že s nedvědy to ani jinak nejde. Za 5 minut bude 3:15, pokračujeme dál. Krajánek Rádia Blaník. Třikrát.

0: přináší Krajánek Rádia Vladí.
1: Objevte místo, které si zamiluje celá rodina. Zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let. Zámek Berchtold.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam budem?
7: Přestaň! Chtěl mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
11: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
12: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
14: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
15: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
16: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
17: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
16: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
18: firmanazážitky.cz.
19: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
20: Kámo, já už to nevydržím.
21: Kámo, ten je velký.
20: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
21: Dík, fakt, kámoš.
22: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
23: Na televizi Seznam se dnes vydáme do Národní galerie. Ne proto, abychom obdivovali umění, ale proto, abychom vyšetřovali krádež obrazů. Při šestém pokračování případů pro zvláštní skupinu s názvem Neznámá kráska a myslitel se nudit nebudete, to můžeme zaručit. Začínáme už dnes ve 20 hodin a 10 minut na televizi Seznam.

dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Za 6 minut bude 14 hodin, za chviličku počasí, mrkneme se, jaké velké horko se na nás řítí, taky se podíváme na silnice a co je nového nám řekne ve zprávách naše Eliška. No a potom další české písničky. Michal Hrůza, písnička pro Emu. Taky Slza a celibát. Pátá Zuzky Norisové, tak to vám budeme hrát, tak zůstaňte s námi, hezké odpoledne. Radio
1: Blaník. Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
2: Historické slavnosti ve Zruči nad Sázavou již tuto sobotu. Celodenní program pro děti i dospělé. Těšit se můžete na šermířská vystoupení, divadlo nebo historické tance. Samozřejmě nebude chybět ani jarmark a prohlídky zámku. Na závěr dne vás pak čeká koncert kapely Iva Hajnová Band. V sobotu 1. srpna od 10 hodin ve Zruči nad Sázavou.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
4: Střechy Bohemia Turovec. Hledáme šikovné kolegy na pozici rozpočtáře a stavby vedoucího. Máš zkušenosti v oboru? My je umíme více než nadstandardně ocenit. Ozvi se nám. Kontakt najdeš na www.střechybohemia.cz. Střechy Bohemia. Váš partner.

Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha bude většinou jasná až polojasná. Nejvyšší odpolední teploty by se pak měly pohybovat v rozmezí od 30 do 33 stupňů Celsia. O počasí je to všechno. Na řadě už jsou teď dopravní informace.

0: Daník za volantem.
1: Na Příbramsku v Milíně na kruhovém objezdu u nájezdu na dálnici D4 se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením provozu a projíždějte opatrně. Na dálnici D1 na 17,5 kilometru ve směru na Brno za sjezdem na Velké Popovice počítejte s kolonou. Důvodem je dopravní omezení. A na dálnici D1 na 53. kilometru směrem na Prahu došlo ke srážce tří osobních aut. Částečně blokují provoz. Před místem se vytvořila asi 5-kilometrová kolona. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: S chytrým oblečením Citizen vás džungle městské dopravy nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Ke státním maturitám půjde na podzim méně žáků. Na Ještědu řádil vandal. Česko se pyšní nejšikmější stavbou světa. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Státní maturity bude letos na podzim skládat méně žáků. Ke zkoušce z dospělosti jich půjde 10 530. Pro téměř 8,5 tisíce z nich jde o opravný nebo náhradní termín. Pro zbylé je to řádný termín. Vyplývá to z dat státní organizace CERMAT. Didaktické testy společné části zkoušky budou studenti skládat od 1. do 3. září. Muž na vyhlídkovém ochozu na Ještědu poškodil kamenem téměř 50 speciálních oken. Policistům pak tvrdil, že jen zjišťoval, jestli jsou okna ze skla nebo plexiskla. Na národní kulturní památce tím ale způsobil škodu za miliony korun. A za poškození cizí věci mu navíc hrozí i několikaleté vězení. Rakovinou plic ročně onemocní 6,5 tisíce lidí a přibližně 5 300 pacientů na ní za rok bohužel zemře. Na vině je především pozdní záchyt onemocnění. Co by mohlo pomoci, zjišťovala naše reportérka Sára Voldánová.
3: Hezký den, já vás zdravím z tiskové konference odborného sdružení lékařů, kteří aktuálně jednají se zdravotními pojišťovnami o změnách v genetickém testování nádorů plic. Dnes se testují jen 3 geny, lékaři by jich ale chtěli vyšetřovat zhruba 20. Díky tomu by mohli u pacientů přesněji určit nejvhodnější léčbu. Právě takové testování pomohlo i pacientce, která dnes na tiskové konferenci vystoupila. Lékaři u ní odhalili mutaci, na kterou dobře zabírá cílená biologická léčba. Z Opletalovy ulice v Praze Sára Voldánová.
2: Sáro, děkujeme. Věž Putna z říceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi je nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbou na světě. Ukázalo to odborné geodetické měření. Podle toho má sklon 7,3 stupně. Věž nechalo přeměřit město. A to podle pravidel, která vyžaduje případný zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Tolik zprávy a teď pokračuje Iva.
0: Iva Lecká
1: na rádiu Blaník.
4: Ano, pokračujeme dál s krajankem Vlastou Sukem, se vydáme za chvilku na zámek Berchtold. V dobré zprávě s Kristýnkou vás vezmeme do sportovního parku v Pardubicích. A pozor, vítáni jsou i seniori. A budu tu mít i zajímavost pro milovníky historie a starých písemností. Tak jdeme na to a začínáme hezky česky.

0: Léto s Blaníkem, to jsou i letní výlety.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
2: Na veselý kopec,
0: na pustevny,
2: nebo na kartu.

0: Ladíte Blaník za 4 minuty, 2:45, přeju pohodové úterní odpoledne. K pohodě patří i náš krajánek, protože ten navštívil zámek Berchtold a teď vás tam chce vzít.
1: Prázdninový krajánek
2: Rádia Blaník.
0: Vlasta Suk je se mnou na telefonu, já tě zdravím, ahoj.
3: Dobré odpoledne, tak já tě zdravím zase v rámci krajánkovského putování a dneska jsem na zámku Berchtold, je kousek od Prahy a až tohle tady uvidíte, tak vám garantuju, že se sem budete chtít vracet. Mám tu pana majitele Václava Růžičku, dobrý den.
4: Dobrý den, vítám vás na Berchtoldu.
3: Já když na to koukám a když jsem to srovnal s tím, co jste ukazoval před několika desítkami let, tak dřív to byla ruina. Tak prozraďte posluchačům, jak jste to dokázal, jak to vlastně probíhalo?
4: Koupili jsme ruinu v roce 2005, zbořili jsme střechu, nově jsme vytvořili prostory, kde jsou pokoje, sály a rádi pozveme dneska naše návštěvníky do restaurace, do pokojů, do sálů, do pokoje Antonína Panenky. A byla to práce zajímavá, budova je z roku 1388, a vlastně 15 let už funguje pro veřejnost a jsme rádi, že je to takové místo setkání a potkávání se lidí.
3: Takže cílíte i na rodiny s dětmi?
4: Ano, určitě. Je tady dětský ráj, je tady sportcentrum, dopravní hřiště, koloběžky, takže jak děti, rodiny, tak samozřejmě rodinná akce, svatby a ve všední dny hodně firm, které máme, je tady výžití v rámci Ledova kraje, 25 druhů sportu, koloběžky, kola. Takže je to multifunkční rezort a zveme všechny kousek od Prahy a budeme se těšit.
3: Když ještě zůstaneme uvnitř, tak je tam takové muzeum fotbalu?
4: Ano, zámek je, dá se říct, nejfotbalovější zámek v České republice. Je tady pokoj Antonína Panenky, je tady spoustu fotografií našich reprezentantů, karikatury, poháry a podobně. Ale vedle toho tady samozřejmě historický okruh, to znamená muzeum, kde jsou zbraně, keramika, sklo, poštovní známky a poklad. Našli jsme tady poklad v našich tajných chodbách. Takže zveme i na zajímavé historické souvislosti a záležitosti.
3: A taky tady báječně vaří, stavili jsme se tady na obídek, takže doporučuji všem. Je tu i wellness, no opravdu velké vyžití. Prozraďte ještě posluchačům, jak máte otevřeno?
4: Tak máme otevřeno vlastně pondělí až neděle od 8 do 22 hodin, takže je tady hotel, je tady vlastně restaurace, takže vlastně pořád.
3: A taky spousta osobností sem jezdí.
4: Samozřejmě, jezdí sem hodně sportovců, fotbalová reprezentace, od Tony Panenky až po současné playery, ale samozřejmě rád sem zavítá Petr Rychlý, Pavel Trávníček, máme tady spoustu kapel, které tady vystupovali od Anety Langrový až po Helenku Vondráčkovou, takže je tady kulturní akce a máme taky hudební pátky, to znamená každý pátek, teď přes léto, podívejte se na webové stránky www.zamekberchtold, hudební vystoupení a poté tady spoustu zajímavých lidí.
3: No pane jo, takže parádní vyžití. No a v příštím vstupu se budeme věnovat venkovnímu areálu. Prozatím se loučím, pane Růžičko, a budu se těšit po 17. hodině. Naschledanou.
4: Taky děkujeme a těšíme se na naše hosty.
0: Já zdravím pana Růžičku v Berchtoldu. Jsem byla několikrát nebo na Berchtoldu a musím říct, že to tam je opravdu, ale opravdu krásné. Takže zvu i za sebe.
2: Krajánek Rádia Blaník.
1: Krajánek Rádia Blaník.
5: Objevte místo, které si zamiluje celá rodina. Zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let. Zámekberchtold.cz.
0: No a teď už zase hezky česky, slza a celibát.

0: Tak pátá nám neodbyla, ale za 5 minut bude 14:30. Krásné odpoledne. Vlastnoruční dopisy Rudolfa II., Ludvíka XIV., Johanna Wolfganga Goethe a nebo Antonia Salieriho. Dokumenty tohoto typu se pravidelně objevují na aukčním trhu a teď jsou k vidění v Lobkovickém paláci. Jako součást lobkovických sbírek jsou samozřejmě neprodejné, jejich ekvivalenty ale běžně mohou stát opravdu velké částky. Mimořádné kusy stojí i 129 milionů korun. Vzácná korespondence je ale součástí dočasné výstavy Od kalamáře k psacímu stroji. A na tuhle výstavu bych vás chtěla pozvat. Je v Lobkovickém paláci a potrvá do 29. října letošního roku. Tak pokud holdujete nebo jste milovníky historie, tak to je určitě povinnost vidět. No a pokud jste duší sportovci, pak byste měli vyrazit do Pardubic, do sportovního parku, tam vás za chvilku vezme naše Kristýnka Ševčíková.
1: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
2: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. SenLife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
3: Ty jo, my tu 2 dny nebyli a vy máte novou střechu.
4: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech. Renovace a nátěry střech.
3: Hotovo za 2 dny a za zlomek ceny výměny střechy.
4: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
3: Duratech. Střecha jako nová za 2 dny.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
6: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
7: Legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
8: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
7: Vstupenky jsou již v prodeji na ticketportal.cz a v divadle Hibernia.
9: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v Plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
10: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
11: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
12: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
11: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
12: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
11: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
12: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
11: Jo, A přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
12: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
13: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

0: Doufám, že i vy jste v pohodě. Standa Hložek a Petr Kotwald na Blaníku. Máme 14 hodin, 40 minut. Je čas na dnešní dobrou zprávu.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s dnešní dobrou zprávou opět Kristýnka, tak já tě vítám, ahoj.
2: Ahoj i vy, krásné odpoledne všem posluchačům. V dnešní dobré zprávě si obrazně zasportujeme. Vydáme se do Pardubic, kde je v plném proudu příprava programu na oblíbený sportovní park. Letos navíc slaví kulaté výročí, a to 10 let své existence. Program pro návštěvníky bude proto bohatý a chystá se i řada novinek. Zapojí se více než 60 sportovních klubů a lidé si vyzkouší rekordní počet sportovních stanovišť. Podrobnosti nám prozradila mluvčí akce Alexandra Tušlová.
3: Každý den vlastně nabídne něco jiného. Připraveno je několik běhů, překážkový gladiátor race, charitativní Foxconn Run, který opět pomůže nemocným dětem, závod suchou. Nohou přes Labe nebo oblíbený barevný běh.

0: trvá až do neděle 9. srpna.
1: Paráda, takže pro všechny věkové kategorie, prostě hýbat se musíme. Děkujeme za dnešní dobrou zprávu, měj se krásně, ahoj.
0: Taky děkuju, hezké odpoledne.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio dobrých zpráv.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Atención!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

Kouty a František, Rádio Blaník, pohodové české rádio. Za chviličku budeme pokračovat dále, já vám přeju pohodové odpoledne. No a další písničky už to mám připravené, tak jenom malá ukázka, jo? Tak třeba optimistka Olga. Olgou se můžete potkávat i na našich letních koncertech Rádia Blaník. Teď byla skvělá v Mariánských Lázních. Tak se mrkněte na náš web radioblaník.cz. Tak tu budou taky BSP. A Země vzdálená. A nebo Petr Spálený. Yeah.

0: Nálada, ta bude v éteru Rádia Blaník i po 15. hodině. Tak zůstaňte s námi, za 6 minut bude 15. Rádio
1: Blaník. Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
2: Historické centrum Tábora obsadí od 31. července do 2. srpna Komedianti v ulicích. Mezinárodní festival pouličního divadla nabízí cirkusové klauniády, pohybové divadlo, rodinná představení a hudbu. Více na www.komediantivulicich.cz. Vstup je zdarma.
3: Historické slavnosti ve Zruči nad Sázavou již tuto sobotu. Celodenní program pro děti i dospělé. Těšit se můžete na šermířská vystoupení, divadlo nebo historické tance. Samozřejmě nebude chybět ani jarmark a prohlídky zámku. Na závěr dne vás pak čeká koncert kapely Iva Hajnová Band. V sobotu 1. srpna od 10 hodin ve Zruči nad Sázavou.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Rádio Blaník, počasí. Rádio
7: Blaník. Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítra bude ve středních Čechách většinou jasno až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty by se pak měly pohybovat v rozmezí od 30 do 33 stupňů Celsia. Tolik počasí. Za chvíli už je na řadě dopravní servis.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Blaník za volantem.
7: Na Pražském okruhu směrem od dálnice D1 k letišti počítejte s přerušovanou kolonou v úseku od sjezdu na Vestec po odbočku na Ořech. Provoz v tunelech Cholupice a Lochkov je blokově odbavován. Na Příbramsku v Milíně na kruhovém objezdu u nájezdu na dálnici D4 se srazila dvě osobní auta, počítejte tam s omezením. A na dálnici D1 na 17,5 kilometru ve směru na Brno za sjezdem na Velké Popovice počítejte s kolonou, důvodem je dopravní omezení. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme šťastnou cestu.
12: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Zvýšení rodičovského příspěvku senátem asi projde. Prověřování kauzy nenávistných výroků policie odložila. Španělsko bojuje s ničivými požáry. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Růst rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun senát zřejmě schválí. Přijetí vládní novely plénu doporučil garanční sociální výbor. Předlohu už dřív podpořil i ústavně právní výbor. Horní komora ji k projednání dostane zítra. Policie odložila prověřování poslance Filipa Turka v kauze nenávistných výroků zveřejněných na sociálních sítích. A to kvůli promlčení trestní odpovědnosti. Stíhat nebude ani vydavatelství nebo autory deníku N, který na výroky upozornil po loňských sněmovních volbách. Informoval o tom server iRozhlas. Na Vysočině se od srpna mění autobusová doprava. S novými jízdními řády získají cestující přímé autobusové spojení z Pelhřimova i Pacova až do Prahy. Pokračuje mluvčí hejtmanství Monika Brotánková.
3: Na zastávku Rostyly cestující dojedou za necelé 2 hodinky. Do Prahy se ve špičkách pracovních dní dostanou každou hodinu nejen cestující z Pelhřimova, ale i z širšího okolí, a to díky zajištěným přestupním vazbám.
2: Mimo špičku a o víkendech pojede autobus Pelhřimov Praha každou 2. hodinu. Ve Španělsku kvůli požárům dál platí stav nouze. S ohněm už několik dní bojují hasiči u Madridu. V okolí hlavního města dosud lehlo popelem přibližně 77 tisíc hektarů a kvůli požárům bylo evakuováno na 63 tisíc lidí. Situace v oblasti má navíc podle předpovědí stížit nepříznivý vítr. Tolik zprávy, teď pokračuje Iva.
0: Iva Lecká
1: na rádiu Blaník.
4: A společně se mnou v této hodince bude taky Mirek Táborský a my se opět vydáme na Ploskovický zámek a taky se vypravíme do Znojma, protože právě tady na vás čeká unikátní festival, který spojí vinaře z obou stran hranice. Budu mít podrobnosti. Tak jdeme na to, startujeme další odpolední 60-minutovku.

0: Pohodové melodie, to je Blaník. 15 hodin, 8 minut je přesný čas. No a k Blaníku patří také výlety a my vás pravidelně v tento čas bereme na výlet s Mirkem Táborským. A tento týden je to Ploskovický zámek. Tak hurá!
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Tento týden vás zvu na návštěvu jenom jednoho, ale bohatě zdobeného místa. Je to Ploskovický zámek a stihl jsem připomenout jeho nejstarší historii. Časy největší slávy zámek zažíval, když se stal útočištěm Ferdinanda Dobrotivého. Rakouský císař a poslední korunovaný český král Ferdinand, zvaný Dobrotivý, byl donucen v Kroměříži 2. prosince 1848 vzdát se trůnu ve prospěch svého synovce Františka Josefa I. a dostal Ploskovice a zákupy jako letní sídla, řekněme jako luxusní vejminek. Někdejší císař si nechal od pražského stavitele Jana Bělského přestavět Ploskovický zámek pro své potřeby. Interiéry mu vyzdobil freskami malíř Josef Matěj Navrátil, sochařské a štukatérské práce provedli Václav Leví, Josef Effenberger a Josef Svoboda. Od roku 1854 bývalý císař střídavě a často pobýval v Ploskovicích a v zákupech se svou manželkou Marií Annou Savojskou, a to až do své smrti v roce 1878. Do této doby je dnes vyladěna instalace celého zámku, takže v nákladně zařízených pokojích se zajímavými drapériemi a tapetami, které vybrala sama císařovna Marie Anna, můžete mít pocit, že se každou chvíli se samotným císařským párem potkáte. Projdete dámským i pánským křídlem a seznámíte se i s bolestnou stránkou života bývalého panovníka trpícího křivicí, vodnatelností hlavy a častými epileptickými záchvaty. Dokonce byla období, kdy jich měl za den i 20. Přesto se zabýval botanikou a zahradničením, sbíral obrazy a hodiny, které často rozebíral a zjišťoval, jak fungují. Po Ferdinandovi převzal zámek císař František Josef jako osobní majetek. Po vzniku Československa, tedy za první republiky, stát uvalil na bývalé císařské majetky nucenou správu. Od roku 1919 sloužil zámek jako letní sídlo Ministerstva zahraničních věcí. Po záboru pohraničí se sem v roce 1938 nastěhovala nacistická politická škola. Až od roku 1952 získal Ploskovický zámek památkovou ochranu. No a já vám příště povím o jeho architektuře. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Phil Collins na Blaníku. 9 vinařů ze znojemské a 8 z rakouské oblasti v okolí Hradcu. V sobotu 1. srpna představí svá vína a způsob hospodaření na prvním ročníku přeshraničního festivalu vína Nachbarn, který se uskuteční v klášteře Dominikánů v Dolní České ve Znojmě. A pozor, tahle akce, a to se mi líbí a proto taky o tom mluvím, není jenom o víně, má to hlubší motivaci. Od pádu železné opony uplynuly téměř 4 desetiletí. Navzdory svobodě a demokracii na obou stranách hranice stále existují témata, která zůstávají nevyřčená a nevyřešená. No a právě spolupráce mladé generace vinařů může být, řekněme, dobrým začátkem k řešení bolavých bodů historie. A to se mi líbí. Nicméně poznáte různá vinařství, ochutnáte různá vína, naše i zahraniční. Připraven je i doprovodný program. Festival vína se bude konat, jak už jsem říkala, v klášteře Dominikánů na Dolní České ve Znojmě. Začíná se hodinu popoledne a končí v 19 hodin 1. srpna. Lístky jsou k dispozici na vinařskecentrum.cz.
1: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
2: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
2: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
1: Sluníčkové léto
2: s Blaníkem a Centropolem.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák! Říkej!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
6: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.

Báječná Aba na Blaníku, krásné odpoledne. Blaníci, přátelé, kamarádi, už jste se nám zaregistrovali do našeho klubu posluchačů. No, pokud ještě ne, i když teda už je jich vás tam jako opravdu hodně, jo, ale pokud ještě jsou mezi vámi tací, co se nezaregistrovali, tak to rychle udělejte, ať nepřijdete o tu nejlepší letní grilovačku. Pro všechny členy klubu posluchačů Rádia Blaník jsme totiž připravili hru na léto, ve které budeme po celé prázdniny rozdávat spoustu 7,5-kilových šunek na kosti od Leka. A to je teda pořádný flak masa, jo. To je macek. Stačí velice málo. Běžte na náš web radioblaník.cz, tam se přihlaste do našeho klubu posluchačů. Přímo tam se můžete zaregistrovat do hry, je to jednoduché. A hlavně nám tam prosím napište, kde a jak trávíte léto s Blaníkem. No a možná k vám už brzy dorazí naši krajánci. A když uslyší naladěné Rádio Blaník, tak šunka bude vaše. A s ní i nejlepší grilovačka letošního léta, na kterou si můžete pozvat ty, které máte nejradši. A pozor, být členem klubu Rádia Blaník, to má i spoustu dalších výhod. Tak neváhejte, zaregistrujte se na www.radioblaník.cz. No a já už jdu, už to motám. Jirka Frelich, ten je svěží, za chvilku bude tady. A společně s ním taky velká vlna energie, a to je Honza Riedl. Tak pokud vás cokoliv směrem k Honzovi zajímá, tak se můžete ptát 603 118 118. A já se loučím a těším se na zítra. A zítra tady budu malinko dřív. Tak ahoj.

0: Proto žádáme, abyste třídili
1: poledne
2: na Blaníku.
0: Proto žádáme, abyste třídili plasty.

0: a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
1: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
0: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
1: Takže moje láhev od Limči může být příště mikina? Hustý.
0: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
1: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Tak co, Klára?
6: Kámo, vadí, že malej.
5: Malej? A řešíš to nějak?
6: Ne, na to je moc malej.
5: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
7: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.

0: milovaná.
1: František Nedvěd a písnička Skládanka. Krásné úterý od mikrofonu Rádia Blaník. Zdraví Jirka Frélich. Do studia svítí sluníčko. Za chvíli přijde Honza Riedl, co víc si přát. Snad jenom krásné české písničky. Dáme si i činasky. Každá česká vlajka. A písničku Slovenský klín s Bárou Hosnedlovou, taky Petra Muka. A nebo Karla Gotta, Měl jsem rád a mám. Blaník hraje hezky česky celé léto. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátorce, NC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
4: Zase mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
5: A kdy jindy by měla dojít, tak si objednej jednoduše novou natisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
4: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
6: Tisknulevně.cz. Náplně hned.
7: Tak co dělá mladej?
8: Ale včera jsem mu málem nařezal.
7: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
9: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
10: Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník.
11: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Obloha ve středních Čechách bude zítra většinou jasná až polojasná. Nejvyšší odpolední teploty by se pak měly pohybovat v rozmezí od 30 do 33 stupňů Celsia. Tolik počasí, teď už se půjdeme podívat, jak to vypadá na silnicích.

0: CZ.
1: Blaník za volantem.
2: Na Pražském okruhu směrem od dálnice D1 k letišti počítejte s přerušovanou kolonou v úseku od sjezdu na Vestec po odbočku na Ořech. Provoz v tunelech Cholupice a Lochkov je tu blokově odbavován. Na dálnici D6 na 11,5 kilometru směrem na Prahu u sjezdu na Unhošce srazila 3 osobní auta, dejte tam pozor. A na Příbramsku v Mlýně na kruhovém objezdu u nájezdu na dálnici D4 havarovala 2 osobní auta, počítejte tam s omezením provozu. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už zprávy.
3: S chytrým oblečením Citizen vás džungle městské dopravy nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Vláda chce řešit podpory v nezaměstnanosti. Uzavírka hráze u slapů komplikuje dopravu. Ústecká zoo dostane vzácné papoušky. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Kabinet se zaměří na podpory v nezaměstnanosti. Podle premiéra Babiše totiž nelogicky vzrostly a začalo být výhodné nepracovat. V Česku přitom zaměstnanci chybí. Podpora v nezaměstnanosti se proměnila od letoška. V prvních měsících se zvedla z 65 na 80% předchozího výdělku. S komplikacemi musí počítat řidiči u Slapské přehrady. Od jara tu dopravu omezuje uzavírka hráze. Některým lidem to výrazně stěžuje třeba dojíždění do práce. Například cesta ze Slapů do Rabině se prodloužila o víc než 20 kilometrů a podnikatelům kvůli nízkému cestovnímu ruchu klesají tržby. Pro začínající podnikatele je nově k dispozici praktický průvodce. Přehledně vysvětluje pravidla důchodového a nemocenského pojištění. Vydala ho Česká správa sociálního zabezpečení, jak říká její mluvčí Jitka Drmolová.
6: Nová příručka provází podnikatele jednotlivými oblastmi sociálního zabezpečení, a to od zahájení samostatné výdělečné činnosti až po pravidelné povinnosti v průběhu roku. Včasné a správné plnění povinností v oblasti sociálního zabezpečení má přímý vliv na budoucí nároky.
5: Příručka je určená především začínajícím OSVČ, poslouží ale i těm stávajícím. Ústecká zoologická zahrada získá darem 2 papoušky ze zoo Hluboká. Půjde o 2 amazoniany fialovoprsé. Jejich majitel neměl potřebné doklady, které by prokázaly původ opeřenců. A jde o vzácné papoušky. Ve volné přírodě jich podle odhadů přežívají maximálně 2000 a počet stále klesá. Tolik zprávy, teď už se na vás těší Jirka.
7: Ano, a taky tu nebudu sám, taky tady bude vzácná návštěva, nepůjde o papouška, půjde o Honzu Rýdla.
1: Jirka Frélich
4: na Rádiu Blaník.
7: Náš blanický dopravní expert a mluvčí ŘSD Honza Rýdl se na vás těší. Pište nám SMSky s dotazy na Honzu na 603 118 118. Tady čekáme na vaše textové zprávy. Teď ale Činasky a Bára Hosnedlová a Slovenský Klín. Za minutu 16. hodina. Hezké

0: Askou Petr Muk, písnička, se kterou přichází taky Honza Riedl.
1: České silnice a dálnice z první ruky.
2: Honza Riedl.
3: Přichází s láskou k asfaltu.
0: Ano, s láskou k asfaltu přišel Honza Riedl.
3: Dobrý den.
0: Tak jaké jsou aktuální situace na silnicích?
3: Máme situaci na Pražském okruhu. Máme kvůli stavbě těch nových mostů, to je předskok z kapacitnění rozšíření Pražského okruhu mezi D1 a D5, tak je tam trošku kolonka z každé strany mezi kilometry 16-18, to znamená mezi D5 a Barandověm. Tam máte zhruba 15-minutový zdržení. Prosím, je dopravní špička, tak opatrně. Trpělivě děkuju, stavíme to pro vás. Potom varuju před až 40-minutovou s kolonou, která je na D1 u Velkého Meziříčí. To jsme na kilometru 147, je to jenom ve směru na Brno. Tam je tam výměna cementobetonových desek. Já příčinu neznám, do příště slibuju, že to zjistím. A potom ještě je kolonka u Brna, ale ta je klasická. Potom po té hnusné bouračce dopolední na D2, což je od Bratislavy směrem na Brno, to bylo na nějakým kilometru 3 nebo 4, tam opravdu myslím si, že to byla dodávka ze zadu do kamionu. Já tam měl kameru, ale ona zrovna to bylo za cirulí, viděl jsem tam pendrek, byla tam vrtule, no prostě nic moc. V tuhle chvíli už se tam ta D2 rozjíždí, už jsme to uvolnili, už je to nějaká hodinka, v tuhle chvíli je tam nějaký 10-minutový zdržení, takže dobrý, doufám, že dobrý i teda jako to, co odvez ten vrtulník. No a potom už jenom varuju před D1, kilometr 204, to jsme za Brnem směrem na Ostravu, tam je nějakých plus 10, ale to je taky klasika. Takže zatím dobrý.
0: Velká sláva prý byla ve Vysokém Mýtě o víkendu.
3: Já vám všem musím poděkovat. Dělali jsme teďka v sobotu den otevřené dálnice D35 u Vysokého Mýta, že jo, tam, co nám chybí, ta dálnice mezi dálnicema. Přišlo vás tam 12 tisíc, byla tam fantastická atmosféra, byli jste báječní, vypadalo to jako sjezd posluchačů Blaníku, fakt senzační, díky za trpělivost a já vás rovnou odměním za tu trpělivost s tou stavbou, protože rovnou říkám, 21. srpna pouštíme tady na ten úsek provoz, to znamená, pojedete jedním brzem po dálnici až za Mýto, dobře, tak jako vyhnete se Homoli, ale tam bude takový bypásek a potom příští rok před prázdninama, před ledníma prázdninama, to znamená nejpozději v červnu, pustíme komplet dálnici od Prahy až na Svitavy. Hele, to bude jídlo. Sám si to neumím představit, ale rozhodně teda vemu CCSku a půjdu si to projet.
0: Tak já musím říct, že jsem viděl nějaký článek, tam bylo napsáno, ve Vysokém Mýtě byl hvězdou Honza Riedl.
3: Já jsem státní úředník, prosím vás, nepleťte si mě s někým, jo, děkuju moc.
0: Spousta fotek, no dobře, jdeme dál. Honzo, je tady taky informace, kterou bychom měli přidat ohledně uzavírky, která nás čeká, Liberec Turnov.
3: Jasně, to je tenhle víkend, tam stavíme most, musíme tam postavit nosníky, to děláme v noci, zavřeme v noci zpátka na sobotu směrem od Turnova na Liberec. To znamená, počítejte s tím, že jestli tam pojedete v noci, tak vás vyženeme na nějakou krátkou objízdnu. Ale mám tady ještě jednu slávu, ještě to stihnu?
0: Ano.
3: Ještě mám 40 vteřin, tak poslouchejte, radujte se všichni se mnou, protože tenhle pátek dáváme do provozu 3,5 kilometru, máte možná pocit, že je to málo, ale naopak je to strašně důležitých 3,5 kilometrů D3 v jižních Čechách přímo na rakouských hranicích. Přidáváme další úsek hotový dálnice. Potom ještě v listopadu dáme 6 kilometrů u Kaplice nádraží a bude nám zbývat už jenom takový camfrňousek, ale ten je stavebně docela složitý a ten pojede příští rok ještě před prázdninama. Je to něco jako ta 35. To znamená, tu D3 teď pustíme kus přímo na hranicích a na příští prázdniny v létě už v jižních Čechách pojedete jenom po dálnici, ale to je žůžo.
0: Tak, to byl Honza Riedl, za chvíli další informace, třeba z nové Paky mi prozradil Honza Riedl a taky si dáme teď Tomáše Kluse a písničku Nina, za chvíli Krištof, na Blaníku si hrajeme hezky česky.
4: Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct a pak se někam schovat třeba pochopí.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nebe.

A tak dávám sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

0: Do nebe se propadám, zpívá Richard Krajčo ze skupiny Krištof a při úterku Honza Riedl.
1: Honza Riedl, dopravní expert Rádia Blaník.
2: A jeho asfaltová potěšení, hezké odpoledne.
0: Krásné odpoledne po druhé, Honzo, nová paka, to jsme slíbili.
2: A přesně, jak jsem slíbil před chviličkou, opravdu asfaltová potěšení, to znamená v nové pace. Já vám teďka řeknu dopravní informaci, ze které vlastně nemusíte mít strach. My tam zásadním způsobem začneme teďka od pondělí, jestli mám správné zprávy, vyměňovat vozovku kompletně na průtahu, jo? Což vám ale vůbec nevadí, protože nová paka už má krásný nový obchvat, že jo? Ej chuchu, no to se to jezdí, no. Tak a samozřejmě novopačáky moc pěkně poprosíme o trpělivost, tam to nebude zas takový divoký. Tak, druhá věc, která si myslím, že je taky prýmá, míříme do Olomouckého kraje na silnici číslo 11 mezi Olšany a Vyšehoří. Vy všichni Olomoučáci víte, že jo? Tak tam je dobrá zpráva, protože tam jsme zrušili na opravě komunikace kyvadlový provoz, to znamená, tam už se taky jezdí volnic, už se tam dýchá. A ve finále šup, když jsme v Olomouci, tak kousíček už jenom do Ostravy, tam dopředu moc prosím o trpělivost, protože od začátku, to znamená od 1. do 20. srpna, to znamená celé 3 týdny, ale jenom 3 týdny nám stačí na to, aby jsme komplet vyměnili vozovku na 6 kilometrech Rudné ulice, to je nejzatíženější komunikace v celém Moravskoslezském kraji, jezdí tam až 40 000 vozidel denně a letos jsme tam opravovali a dokončujeme opravu těch 4 mostů, tak tam rovnou, když už je tam dopravní omezení, tak tam rovnou vyměníme vozovku, ať vás s tím neotravujeme příští rok, tak do 20. srpna a bude to hotovo. Tak a díky za trpělivost.
0: Tak Honza taky zavítal z Olomouce do Ostravy, šup sem, šup tam. Každopádně během písničky říkal něco o tom, že potřebuje laické meteorologii.
2: Přesně tak, mám na vás velkou prosbu, kdo máte rosničku, křišťálovou kouli nebo tušení nebo jakýkoliv přístroje, tak prosím vás, teďka v pondělí po víkendu hnedka dělám 2 briefingy na Ostravsku a u Brna a strašně bych potřeboval dobrý počasí, ať tam někde nezmoknu. Kdybyste měli nějaký tušení nebo šanci to ovlivnit, tak vás moc pěkně poprosím.
0: Zajímavé. Takže každopádně nicméně vy se můžete taky ptát Honzy Riedla, on vám na co bude chtít odpoví. SMSky pište na 603 118 118. Ptejte se, třeba tady koukám nový bor směrem k Liberci, dotaz od Ilony, i to odpovíme. SMSky nám pište. A za chvíli opět Radeček a písnička Všechno je v pořádku a taky Karel Gott, Měl jsem rád a mám. Na Blaníku si hrajeme hezky česky.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Nezmeškejte zahradní výprodej v Jisku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Historické centrum Tábora obsadí od 31. července do 2. srpna Komedianti v ulicích. Mezinárodní festival pouličního divadla nabízí cirkusové klauniády, pohybové divadlo, rodinná představení a hudbu. Více na www.komediantivulicich.cz. Vstup je zdarma.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet
8: internet. Ratata trička ratata dadadarata potisk potisk trička potisk trička bela bel CZ.
9: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
10: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
11: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
12: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
11: Jak jsou ty trampolíny velké?
12: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních a máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
11: Jsou trampolíny placené?
12: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
11: Takže tedy hop hop do zooparku Zelčín. www.zooparkzelcin.cz
10: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. zooparkzelcin.cz
13: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
14: Atención, señoras y señores!
15: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
14: Un, dos, tres!
15: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
14: La Tropical!
15: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
14: Aguarachar!

0: Trocha italštiny na Blaníku, písnička Una Notte Speciale a pojďme zase mluvit hezky česky s Honzou Riedlem.
1: Honza Riedl, dopravní expert Rádia Blaník.
2: A budeme vysílat italsky. Perigoloso sport jersey.
0: Já myslím, Honzo, zkusíme to česky.
2: A,
0: i když nás možná posloucháte třeba v Římě, vím o několika posluchačích, co tam pravidelně poslouchají Blaník. Ilona napsala SMSku a ptá se Honzy Riedla, co budeme dělat na silnici od Nového Boru směrem k Liberci.
2: A Liberecký kraj, tam je strašně krásně, jeďte tam všichni na kola, teď je tam úplně nádherně, můžete jezdit, kde vás to napadne. Ale poslouchejte, tam se staví docela hodně. Jednak tam stavíme obchvat Svoru, místňáčkové vědí, ten bude hotovej letos a od dubna už předěláváme, stavíme krásnou novou v okružní křižovatku na silnici číslo 9, místní taky vědí, podzim příští rok je datum, kdy to bude hotový, no a v roce 24 jsme zprovoznili, to už je v provozu, krásných 3,5 kilometru mezi Novým Borem a Svorem a tam je nádherný bezpečný čtyřpruh se svodidlama uprostřed, takže opravdu tam se stavilo a staví docela pěkně.
0: Posluchač Jirka píše SMSku, včera parkoval na D1 u čerpací stanice u Klimkovického tunelu a byla tam značka zákaz parkování od 3. srpna. Co se tam bude dít?
2: Jiříku, kamionáku, já tě čuchám na dálku. Hele, já si myslím, že u toho Orlenu to bude souviset s tím, že
0: 3. srpna, co se tam bude dít?
2: Jiříku, kamionáku, já tě čuchám na dálku. Hele, já si myslím, že u toho Orlenu to bude souviset s tím, že tam už teďka připravujeme staveniště na rozšíření.

0: On tvrdá skála.
1: Hugo Kamioňák nás zdraví a ptá se, kdy se byl Honza Riedl podívat po 10. večerní na Kbelské, není tam ani noha.
0: Hugo, já jsem slušnej kluk, jo, opravdu spořádanej doma, v tou dobou já myju nádobí a rozestýlám, takže já tam nechodím, ale v každém případě tuším, že máte pocit, jako že se tam málo pracuje. Hele, víte co, může vám to vlastně být jedno, to je jenom emoce, protože úplně nejdůležitější na celém světě je ten harmonogram, který říká, že v půlce srpna ta Kbelská komplet sakum prásk má být hotová a bez jakýhokoliv omezení. To znamená, jestli do té doby se tam budou, si tam budete vídat opravdu mraky oranžových, zelených, žlutých vest a lesy lopat, jo, nebo spoustu finisherů, nebo vůbec nikoho. Hele, úplně zavřete oči, teda ne, jako jeďte samozřejmě, koukejte přes volant, ale nejdůležitější je ten datum, půlka srpna.
1: Paní Paprstková se nás ptá, kdy se bude opravovat silnice z Budišova nad Budišovkou do Podlesí nad Odrou.
0: No, já jsem to hledal a při vší úctě Budišov nad Budišovkou, určitě tam krásně, jo, tak to je v uvozovkách na konci světa v jižních Čechách u vojenského prostoru, ta silnice je krajská, není to náš asfalt, já neumím odpovědět, omlouvám se, jezděte tam opatrně, tak kdyby se střílelo například.
1: Jirka tady má dotaz na průtah Štítar u Znojma, kdy se bude realizovat.
0: Jestli mluvíme o znojemskému obchvatu, tak tady se omezím na ujištění, že bude, víte, jak o tom bojujeme, pojďme dál.
1: Tak taky z Nového Jičína do Bělotína D48, kdy bude dokončená, Mirek z Ostravy.
0: Mirku, D48 a pro všechny, D48 strašně důležitá, transitní, že jo, to je takhle jako z D1 od hranic od Lipníka směrem na Slovensko, aby se nejezdilo přes Ostravu, a teď budeme začínat v září poslední úsek téhle dálnice, to znamená za 2 roky se bude jezdit, to znamená s nějakou maličkou rezervičkou v roce 29 už pofrčíte, akorát bacha, až skončíme tu stavbu a celá ta trasa bude kompletní, tak ještě tam musíme trošku dostavět, nebo řekněme zkapacitnit jednu estakádičku, tak abyste mi potom nenadávali, že jsem slíbil volnou dálnici, a ještě tam stavíme.
1: Kdy konečně otevřete severní a východní obchvat pro kamiony kolem Prahy, to, co se tam dneska děje, raději nebudu komentovat, bez podpisu SMSka.
0: Jo, no tak jako to bych s dovolením jako podepsal, jako každý víme, ať víme, kdo jsme. Pokud jde o pražský okruh, tak jihovýchod ten stavíme, to víte, to je takhle od Černýho mostu, od Běchovic kolem Říčana D1, šíleně důležitý projekt, a ten pojede někde na přelomu let 27-28, buďme realisti, já si myslím, že tam možná maličko klouzneme, není to snadná stavba, hodně složitá, drahá, takže myslím si, že začátkem někdy nějaký předjaří 28 už se tam bude jezdit a to bude zásadní revoluce. A pokud jde o ten sever, to znamená od letiště až právě k tomu Černému mostu, k Radonicům, tak to jsou 3 stavební úseky, chceme je stavět najednou, v tuhle chvíli už vykupujeme pozemky a jde to velmi dobře, ty lidi opravdu, majitele, prodávají s velkou chudí, no bodeď by ne, když jim nabízíme 8-násobek ceny, a předpokládám, že tam budeme jezdit a hodně, hodně v tunelu, což rozhodla naposled vláda v roce 2032.
1: No a dáme 3 dotazy, protože SMSek je tady spousta, tak poslední 3. Kačka se ptá, jestli někdy v budoucnu bude dálnice z Českých Budějovic do Plzně.
0: Kač, odpověď zní ne.
1: Aha, tak to bylo rychle. Další dotaz taky z Plzeňska, jiná posluchačka, jiná SMSka, jestli bude někdy hotová dálnice do Českých Budějovic a kdy?
0: Jo, takhle. No tak jako na tom jihu, to jsem říkal v úvodu, v tom prvním vstupu, že se raduju, tenhle pátek otvíráme, že jo, ten příhraniční úsek, příští rok před prázdninama bude kompletní dálnice D3 v Jihočeském kraji, to znamená od Tábora pofičíte jedním vrzem až do Rakouska. No a pokud jde o ten zbytek, to je 60 km ve Středočeském kraji, tam taky už vykupujeme pozemky a děláme tam stavební přípravu, mimo jiné tam šťouráme ty průzkumné štoly a tam to máme připravený tak, že v roce 2031, no dobře, tak to jsem trošku jako opravdu vystřelený optimista, ale 32, to už jsem realista, pojede i tady těch 60 km, který zcela logicky chceme pouštět najednou, to znamená, pojďme opravdu optimisticky nahlížet na rok 32 jako na rok, kdy pojede kompletní D3, a to fakt jako potom už bude opravdu, myslím si, že jedním vrzem po dálnici z Hamburku až do Neapole.
1: Dáme poslední SMSku, taková trošku jiná, zajímavá. Pane Riedle, mohl byste nám vysvětlit, proč na dálnicích se vyřezávají ty obdélníky a potom je ručně zadělávají?
0: No jasně, samozřejmě. Hele, můžu si vymýšlet nějaký vtipky, jakože většinou vyřezáváme kosoštverce, aby jsme byli vtipní, ale vůbec tak to není. Ty obdélníčky většinou, nebo v drtivé většině případů, je to kontrola kvality vozovky. To znamená, že když položíme vozovku a ona má nějakou dobu trvanlivosti a hlavně záruky, třeba i 10 let, ne třeba, to už je teďka prakticky standard pro nás a žádáme to, tak my se tam po několika letech jdeme podívat, uděláme si takovou sondičku a většinou je to takhle někde stranou. Vidíte to třeba, já nevím, v tom odstavném pruhu. Že si tam vyfrézujeme takovou maličkou kostičku, vyndáme ji, odvezeme ji do laboratoře, zkoušíme ji, zkoumáme ji, a když to není v pořádku, tak uděláme bububu na toho, kdo to předtím postavil.
1: Takže je to takový test.
0: Je to test, ale docela fakt jako přísnej.
1: Honzo, za týden v úterý.
0: Já se na vás budu strašně těšit, mějte krásné léto.

0: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Štěje mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
11: Vinetu!
10: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Allegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
15: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
16: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
17: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Allegrie.
18: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
17: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
19: firmanazážitky.cz.
2: Tak to kecáš.
15: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
2: A co na to jeho holka?
15: Našla si jinýho. Ten mám malej.
2: No jo, zlatej malej.
9: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: A je tady léto, je to znát, oteplilo se, venku je 30, alespoň u nás. Doufám, že užíváte klidné úterý. Před námi 17. hodina a po zprávách Michal Penk má daleká.
1: Zkrátka si mám jediná.
0: Taky Hana Zagorová, maluj zase obrázky.
2: Krásné auto v garáži, přepichový byt.
0: Slza a lhuta záruční.
3: Čím blíž jdu k tobě, tím si dál.
0: Blaník hraje hezky česky celé léto.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
6: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
7: Střechy Bohemia Turovec. Hledáme šikovné kolegy na pozici rozpočtáře a stavby vedoucího. Máš zkušenosti v oboru? My je umíme více než nadstandardně ocenit. Ozvi se nám. Kontakt najdeš na www.střechybohemia.cz. Střechy Bohemia. Váš partner ve výškách.
8: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. karavanysedlčany.cz
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz
5: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
11: Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítra bude ve středních Čechách většinou jasno až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty by se pak měly pohybovat v rozmezí od 30 do 33 stupňů Celsia. O počasí je to všechno. Na řadě už jsou teď dopravní informace.
12: Mami, proč máme všechno od konceptu?
13: To jen se zeptej, tatínka.
14: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
15: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Blaník za volantem.
11: Dopravní omezení na pražském okruhu u Slivence komplikuje provoz v obou směrech. V úseku mezi 16. a 18. kilometrem se projíždí ve zúžených pruzích. Zdržíte se tam asi 15 minut. Na dálnici D6 na 11. a 5. kilometru směrem na Prahu u sjezdu na Unhošť havarovala 3 osobní auta, dejte tam pozor. A na Příbramsku v Mlýně na kruhovém objezdu u nájezdu na dálnici D4 se srazila 2 osobní auta. Počítejte tam s omezením. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu.
5: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
16: Extrémní sucho jen tak neskončí. Vlci letos zatím útočili méně. Ceny ropy jdou dál dolů. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Nadcházející vlna veder ještě zvýrazně zhorší už tak extrémní sucho. Prakticky po celé republice bude hrozit nejvyšší riziko šíření požárů. Meteorologové navíc nevylučují, že výjimečně může teplota dosáhnout až 40 stupňů. Vědci upozorňují, že vlna veder může být silná a dlouhá a bude mít dopad na zdraví lidí i přírodu. A u tématu zůstaneme. Zlabe v Ústí je kvůli suchu prakticky potůček. Hranice sucha pro jeho hladinu je 133 cm. A aktuálně má největší česká řeka několik kilometrů před hranicemi s Německem jen 125 čísel a místy se dá chodit pod ně. Útoků vlků na hospodářská zvířata v Libereckém kraji letos výrazně ubylo. Oproti loňsku stát vyplatil na náhradách škod podstatně méně peněz. Jaký je důvod, ví náměstek hejtmana Jiří Klápště.
17: Jednak ta opatření na ochranu těch stád jsou realizována ve větší míře, než byla dříve. To znamená, ty ploty záchytné a podobně tak pomáhají ta stáda chránit. A ti chovatelé vlastně už pracují právě aktivně tak, aby předešli preventivně těm škodám. Takže tohle chci ocenit a poděkovat jim.
16: V Libereckém kraji se vlci vyskytují na Kokořínsku, v Jizerských i Lužických horách a taky v Krkonoších. Ropa dál zlevňuje. Včera ceny odepsaly zhruba 8% a dostaly se nejníže od 20. července. Například severomořský Brent stál dopoledne necelých $87 za barel. Hlavní příčinou jsou podle analytiků naděje na vyřešení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Tolik zprávy, slovo má Jirka.
0: Já přeji krásné úterý, za pár vteřin 17. hodina, nejvyšší čas taky na našeho blanického krajánka.
13: Jirka Frélich
18: na rádiu Blaník.
0: A nedaleko dálnice D1 se nachází krásný zámek, tip na výlet, kam vyrazil taky náš blanický krajánek a přihlásí se za chvíli. Teď ale Hana Zagorová a krásná písnička s českým textem. Maluji zase obrázky a za chvíli i slovenská skupina Elán. Přejeme z Blaníku krásné úterý a pěkný poslech.
19: Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: léto.
1: Sluníčkové léto. Na Blaníku.
2: Aj.

0: slovenská skupina Elán a písnička Ulica. Náš blanický krajánek, ten je v terénu.
1: Prázdninový krajánek
2: Rádia Blaník.
0: A jistě víte, že dnes zamířil na zámek Vlasta Suk. Vlasto, ahoj.
3: Dobré odpoledne, Jirko, zdravím tebe a všechny posluchače Rádia Blaník. Já jsem stále na zámku Berchtold, už jsme si tady prošli vnitřní část zámku, už jsem taky říkal, že tady parádně vaří, že je tu wellness, že tu posluchači mohou přespat, nejenom v páru, ale i s celou rodinou. No a teď se procházíme venkovním areálem. Mám tu taky stále majitele pana Václava Růžičku, ještě jednou dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím posluchače Rádia Blaník.
3: Popište našim posluchačům ten areál, zejména děti si myslím, že si to tady užijí.
4: Tak je tady vlastně zámecký park, který nazýváme dětským rájem. Je tady spoustu atrakcí, asi 80, od trampolín přes miniatury hrady a zámku, skutečné peklo, až po skřídky paní Klimtové, perníkovou chalupu a podobně. A zároveň je to v ledově kraji, je tady perfektní čistý vzduch, kousek od Prahy. A děti tady můžou půjčit kola, koloběžky, přibližovadla, vykoupat se tady v bazénku nebo v našem rybníku, kde zároveň máme zajímavé ryby, takže rybáře zveme, nebo se tady zacvičit s naší Haničkou jógu v parku. No prostě vyžití, myslím si, pro každého od malých dětí až pro seniory.
3: No a kromě toho všeho se zaměřujete i na firmy. Co jim nabízíte?
4: Tak firmy jsou hlavní naši klientela ve všední dny. Máme tady 4 kongresové sály, 70 lůžek, perfektní vyžití. A vím, že se sem firmy rádi vrací, protože náš zámek můžou znát i z různých seriálů, z natáčení. Máme za sebou natáčení asi 40 pořadů od Ulice, Ordinace až po Profesionály. A vidíme, že firmy si tady udělají svůj vlastní program. Je tady 25 druhů sportů. A my pro ně připravíme tenisový turnaj nebo turnaj ve fotbal, golfu, ve stolním tenise. Případně, kdyby chtěli pro své zaměstnance nebo klienty udělat dětský den, zorganizujeme dětský den v dětském ráji. A myslím si, že je tady takových možností, že každá firma si tu vybere.
3: A pojďme se ještě vrátit k široké veřejnosti. Máte tady taky spoustu kulturních akcí.
4: Ano, zejména na nádvoří organizujeme 15 let Abo Revival, ale vystupovalo tady řada zpěváků, řada divadelních představení, ať je to Petr Kolář, Pan Svěcený, nebo Aneta Lengrová, Lenka Filipová. Na 4 tenory tady byla 1000 lidí, krásná atmosféra. Zveme i na hudební představení naší skupiny Duo Berchtold, takže tady máme vlastní skupinu. A teď tady vlastně bude country festival koncem léta.
3: Tak jste to slyšeli, opravdu parádní vyžití. A navíc ještě jedna velká výhoda, a to je lokalita, protože zámek Berchtold se nachází u D1. Od Prahy tady budete za 15 minut a i když pojedete od Brna, tak to je pro vás velká výhoda, protože nemusíte nikam zajíždět do Prahy a budete mít zámek Berchtold jako na dlani. Tak pane Růžičko, já vám děkuji za rozhovor, mějte se krásně, ať se daří, nashledanou.
4: Taky děkuji a nashledanou.
3: My jsme to všechno zase zdokumentovali, fotky a videa už brzy uvidíte na našich internetových stránkách na adrese radioblaník.cz. Tak se mějte hezky, ahoj.
2: Krajánek Rádia Blaník.
1: Krajánek Rádia Blaník.
5: Objevte místo, které si zamiluje celá rodina. Zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let. Zámek Berchtold.cz.
0: Na Blaníku právě teď ve 17:45 slza a lhůta záruční.

0: Dalibor Janda, písnička Co se má stát, to se stane. No a stane se i to, že zahrajeme Poetiku. Už nehledám a písničku Blízko, je to blízko, skutečně. No a představte si, 30-stupňová tepla už mají na jihu Moravy. No a další dny nám slibují ještě větší teploty, k víkendu 39. To jsme si už říkali třeba včera nebo dokonce o víkendu. Už byly první náznaky toho, že ten další víkend bude s tropickými teplotami. Léto je tady, tak se na to připravte, třeba s rádiem Blaník, protože my vám prostě hrajeme dál hezky česky.
1: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu
2: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Kačinu. Na přelomu července a srpna ožije zámek Kačina odvážným muzikálem 50 odstínů, klasickými rebely nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
5: Ty jo, my tu dva dny nebyli a vy máte novou střechu.
6: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu.
7: Duratech. Renovace a nátěry střech.
5: Hotovo za dva dny a za zlomek ceny výměny střechy.
7: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
5: Duratech. Střecha jako nová za dva dny.
8: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
9: Otestuj Subaru Sedlčany.
10: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
9: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
11: Dvě legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
12: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
11: Vstupenky jsou již v prodeji na ticketportal.cz a v divadle Hibernia.
13: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
14: Když se zahradnictví v Jevanech večer zavře, přiletí víly, probudí skřítky a celé zahradnictví se promění v pohádku. Ráno se všechny kouzelné bytosti schovají do květin, pod stromy i barevné trvalky. A najít je dokážou jen děti. Přijďte 1. srpna na pohádkovou školku do zahradnictví Jevany. Čeká vás den plný her, kouzelná stezka, pohádková překvapení, občerstvení pro malé i velké a také letní slevy pro krásnou zahradu. Zahradnictví Jevany. Místo, kde každé léto ožívají pohádky. lesy.cz, u.cz.
15: Fotky z našich akcí.
16: Podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
15: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz.

0: tak všechno mám.
1: Poetika, písnička blízko, já si vypůjčím jednu znělku ze zítřejšího rána. To bude znít zítra s Petrem Slívou a Adélou Zahradničkovou v Tajemném roce. Po 9. hodině se vypravíme do jednoho roku, kde měla premiéru snad nejlepší česká filmová trilogie vůbec. Krásná komedie, poznáváte?
2: To přeci každý civilizovaný člověk ví, že když tluče a někdo na něj zatluče, že na něj tluče proto, aby neklouk.
1: Boží komedie. Krásná věc. A byli na horách. A to je poslední nápověda, kterou řeknu, protože Tajemný rok zítra po 9. s Petrem a Adélou přidají další nápovědy a hlavně přidají písničky z toho konkrétního roku. A že jich bylo Karel Gott, no a Helena Vondráčková a další. Tak zítra po 9.
3: Tajemný rok.
4: Na Rádiu Blaník.
1: Na Blaníku za chvíli je taky ze seriálu Chlapci a chlapi, písnička má daleká Michal Penk.
5: Slunce dál nám svítí, slunce dál svítí.
4: A pro vás to navíc znamená.

0: dál svítí.
1: Každý všední den na sluníčkovém Blaníku.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
4: Kámo, já už to nevydržím.
5: Kámo, ten je velký.
4: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
5: Dík, fakt, kámoš.
6: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.

0: sluníčkové léto.
1: Na Blaníku.

0: Michal Penk a krásná písnička z osmdesátek má daleka. Těšte se i na 18. hodinu, protože nás čeká Věra Martinová až na vrcholky hor.
1: Až na vrcholky hor, kde slyšíš vítr hrát.
0: Taky Činasky a Vákum. Dozvíte se, že Bůh je zřejmě žena.
2: Jak zřejmě už víš, Bůh je žena.
0: Vždyť to říkám. Taky Jelen, jediný, co chci. A pokud jediné, co chcete, jsou české písničky, tak jste tady správně. Blaník hraje hezky česky celé léto.
3: Rádio Blaník.
4: Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
6: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
5: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
8: Rádio Blaník, počasí.
9: Rádio Blaník.
10: Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek ve středních Čechách většinou jasno až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty by se pak měly pohybovat v rozmezí od 30 do 33 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je na řadě dopravní servis.

0: Daník za volantem.
1: Na Pražském okruhu na 14. kilometru v Lhokovském tunelu směrem na letiště bourala dvě osobní auta, počítejte tam s omezením. Na dálnici D6 na 11. a 5. kilometru ve směru na Prahu u sjezdu na Unhošť bourala tři osobní auta, dejte tam pozor. A dopravní omezení na Pražském okruhu u Slivence komplikuje provoz v obou směrech. V úseku mezi 16. a 18. kilometrem se projíždí ve zúžených pruzích. Zdržíte se tam asi 15 minut. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Rybáři kvůli suchu vylovují rybníky. Inspekce si posvítila na tržnice. Kvůli požárům ve Španělsku by měli být Češi opatrní. Rádio Blaník. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Rybářům dál dělá vrásky sucho. S extrémním nedostatkem vody se potýkají rybářství napříč republikou. Rybáři omezují nebo pozastavují přikrmování, aby ryby spotřebovaly méně kyslíku. Rybníky je taky průběžně provzdušňují a několik už museli vylovit. Včerejšek byl na silnicích černým dnem. Bouračky se vyžádaly celkem 6 životů a jde tak o nejtragičtější den letošního roku. Dosud podle policejních statistik držel nejhorší bilanci poslední den školního roku, tedy pátek 26. června. To na silnicích zemřelo 5 lidí. 4 měsíce kontrolovali inspektoři České obchodní inspekce tržnici v Hatích na Znojemsku. Kolik padělků tu od dubna do července našli, ví mluvčí ČOIKy František Kotrba.
4: Ve spolupráci s policií České republiky a zástupci vlastníků ochranných známek uložili v 5 kontrolách celkem 7270 kusů padělků v hodnotě originálních výrobků za téměř 41 300 000 korun.
3: Šlo hlavně o oblečení, obuv, kabelky a nebo peněženky. Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům ve Španělsku, aby se vyhýbali všem oblastem zasažených požáry. Kvůli uzavírkám silnic mají krajané věnovat i zvýšenou pozornost plánování cest. Doporučení rezort poslal prostřednictvím cestovatelského systému Drost. Podle něj je teď ve Španělsku 1201 Čechů. Ze zpráv je to ode mě všechno, teď vám dál bude hrát Jirka.
5: Eliško, přejeme všem hezké léto, za minutu bude 18. hodina.
0: Jirka Frélich
2: na Rádiu Blaník.
5: Přejeme krásné úterý, tak jsme otevřeli okno do studia. Eliška se tady obývá, je ti teplo, děvče?
3: Ruce i nohy mě mrznou.
5: Nepovídej, venku 30. Tak my máme léto tady i na Blaníku, tak doufám, že i vy. V létě vám Blaník hraje hezky česky, vy to víte, tak si užívejte hezké české písničky. Tady je Kabát a Colorado a za chvíli

Petr Naď a písnička S nohami na stole. Možná, že v tento čas jste s nohami na stole krátce před 6:45, ale každopádně, kdybyste náhodou v noci nemohli spát, víte, na co to svést. Koukal jsem do kalendáře, zítra je úplněk, takže ti, na které to má vliv, třeba moje maminka je úplně stejná, tak mohou říct si, je úplněk, nemůžu spát. Tak já vám přeji, abyste mohli v klidu a dobře spát. Ostatně je důležité se v noci vyspat, speciálně když přes den jsou taková vedra. No a když se podívám dál na to, co nás čeká na obloze, tak ve středu 12. srpna, to si zapište do vašeho kalendáře, to je výjimečný den. Ve středu 12. srpna totiž nastane mimořádná astronomická událost. Odehraje se zatmění slunce, bude sice částečné na našem území, ale za to velmi výrazné a v podvečer. A hned potom, jak sluníčko zapadne, tak protože zároveň měsíc na obloze nebude vidět, nebude nic rušit, budou padat perzejdy a budou taky krásné. Takže 12. srpen, neplánovat kino, protože kino bude právě na obloze. A myslím si, že pokud by někdo chtěl opravdu vidět celé úplné zatmění slunce, musí se někam vydat. Jsou tři místa: Grónsko, Island a Španělsko. Tak já si myslím, že to Španělsko v létě by bylo celkem super. Teď ale Bengals a písnička Manic Monday na Blaníku.

0: Čin Asky a písnička Vákum, písnička, která příští rok slaví už 20 let. Tak dlouho, ano, existuje písnička Vákum od skupiny Čin Asky. No a za chvíli Jelen. Jediný, co chci. A pokud jediné, co chcete, je zvítězit v naší soutěži, kdy hádáme u písničky Slunce dál svítí, kdo pak nám to zpíval a 5000 korun je ve hře, tak k tomu vám víc prozradím za pár minut. Buďte s Blaníkem, hrát budeme dál hezky česky.
1: Na okno nebo na auto?
2: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku.
1: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
2: Sbírejte je s námi celé léto.
1: Na všech našich akcích a výjezdech.
2: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
1: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: Historické slavnosti ve Zruči nad Sázavou již tuto sobotu. Celodenní program pro děti i dospělé. Těšit se můžete na šermířská vystoupení, divadlo nebo historické tance. Samozřejmě nebude chybět ani jarmark a prohlídky zámku. Na závěr dne vás pak čeká koncert kapely Iva Hajnová Band. V sobotu 1. srpna od 10 hodin ve Zruči nad Sázavou.
4: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
5: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
6: Na co?
5: Na naši fotovoltaiku.
6: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
5: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
6: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
5: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
6: A kdo se o to postará?
5: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
6: Tak to máme jasno.
7: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.
8: Trápí vás špatná okna?
9: Netěsní.
8: Loupe se lak?
9: Nebo jdou stěžka otvírat?
8: Nemusíte hned okna měnit. Vyřešíme to.
9: Okna renovace.cz. Profesionální opravy špaletových i eurooken. Šetrně, precizně a s láskou k řemeslu.
8: Okna renovace.cz. My okna nelakujeme, my je milujeme.

0: Jediný, co chci, a skupina Jelen, pokud jediné, co chcete, je vyhrát na Blaníku 5000 korun, tak máte šanci, pozorně poslouchejte, až zazní celá písnička Slunce dál svítí. Slunce dál. Tak se taky dovolejte jako naše posluchačka Miluška dnes předpolednem.
1: Slunce dál svítí. Na rádiu Blaník.
0: Ano, Miluška se dovolala hned na konci této písničky jako první na 800 109 109 a tak si s námi zasoutěžila ne o 5, ale dokonce o 10 000 korun, a to proto, že posluchačka před ní prostě neuhodla, a tak ta 5000ová výhra putovala do další naší soutěže. Takže Miluško, otázka tedy ráno po 11. hodině dopolední zněla takto. Kdo zpívá v této ukázce?
2: Tohle místo je všude.
0: Co byste tomu řekli vy? Víte, co tomu řekla Miluška?
3: Myslím si, že to je Kateřina Marie Tichá.
4: Máte pravdu, je to Kateřina Marie Tichá, vy jste skvělá teda.
3: No, vy taky.
4: No, tak moc děkujeme. Miluško, jak dlouho už posloucháte Blaník?
3: No, léta.
0: Miluška poslouchá léta, ale výhru si konečně tedy může užít, protože prý nic nevyhrála. Tak držíme palce i vám, pokud s námi budete někdy hrát tuto hru. Tak tedy, dovolat se je jedna věc a uhodnout, kdo zpívá v té konkrétní ukázce, kterou vám pustíme. Podívejte se na web radioblanik.cz, my jsme to tam napsali, tak je to jednoduché.
1: Slunce dál svítí.
5: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Ve hře je tedy 5000 korun, poslouchejte pozorně Blaník. Já vám prozradím, že do té 19. ještě třeba Věra Martinová Až na vrcholky hor.
6: Až na vrcholky hor.
0: A po 19. písničky na přání, tak si užijte i písničky, o které jste si sami napsali. Krásné úterý přeji a budu se těšit zítra v podvečer.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Nájemní dům v Karlových Varech Dvorech za 18 milionů 653 400 korun, zahrada v Bělušicích u Kolína za 2 miliony 260 tisíc, rodinný dům v Útvině na Karlovarsku za 1 671 tisíc, byt 2 plus 1 v Ostravě Porubě za 4 miliony 260 tisíc a rodinný dům v Dražení na Plzeňsku za 10 milionů 242 tisíce korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

0: Další písnička k táboráku, to byl František Nedvěd a Skládanka těsně před 19. hodinou a hned po 19. to už nás čekají písničky na přání a v rámci nich třeba Tereza Mašková. A taky se můžete těšit na Jakuba Smolíka a Viktorku Genzrovou. A do našich uší zamíří i Karel Gott. A bude toho rozhodně víc. Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Zítra bude středa a chtělo by to, přátelé, dovolenou. Aspoň podle toho počasí. Čekáme jasno či polojasno se sluníčkem a teploty budou šplhat zase vysoko. 29 až 34 stupňů, jen na severovýchodě u zemí tam čekáme kolem 27 stupňů a na horách naměříme maximálně 23. I když na Šumavě tam bude tepleji, dokonce nám tady meteorologové slibují až 27. Rádio Blaník.
2: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
3: spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. spokojenýpes.cz.
4: Dvě legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
5: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
4: Vstupenky jsou již v prodeji na ticketportal.cz a v divadle Hibernia.
6: Jde na vás jaro? Na nás taky.
7: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
8: Michal Krusbersky.
9: Na rádiu Blaník.
0: Je to tak, úterý 28. července a já jsem dneska večer s vámi a to znamená, že si budeme celé dvě hodinky užívat písničky na přání. Ať už nás ladíte někde ještě v práci na odpoledních, za volantem a nebo ti vyvolenější třeba někde u bazénu, tak vás tam zdravíme a rozhodně hrajeme teď olympiky a za chvíli už se vrhneme.

Petr Janda, Olympik a osmý den. A nevím, jak to máte momentálně vy, ale já bych přivítal a uvítal, kdyby ten týden aktuálně měl ještě jeden den navíc, protože to nějak nezvládám. Co ale rozhodně stihneme, to jsou samozřejmě písničky na přání, které startují a tady je první vzkaz. Hezký večer do Blaníčku, chtěla bych nechat zahrát mému příteli Vendovi k dnešním narozeninám. Tak teď, když už jsi v tom důchodu, tak ti přeju spoustu krásně prožitých dnů a mnoho dobrých lidí kolem tebe, ale hlavně to nejdůležitější, zdraví a zdravíčko. Tvá Věruška posílá právě teď Teresku Maškovou, jenom ty a já.

0: 6 minut po 19. Tereska Mašková za námi, před námi další písnička na přání. Blaníčku zahrají pro bratrance, a to pro Kubíka z Dogs k jeho svátku a také Kájovi z Mimoně k 25. narozeninám. Všechno nejlepší přejí Míša, Nikča, děda Kája, táta a strejda Kája. Víc Kájů už tu nemáme. Taky strejda Jára, babička Věra a Martin. Ať se vám, kluci, plní vaše sny a užívejte non-stop, jak o tom bude zpívat teď Michal David.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o ně jakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky na přání.

Michal David, který nám také letos ukončoval nebo zakončil náš blanický koncert na Konopišti. Teď zpíval non-stop a my vám zatím non-stop hrajeme na přání. Pro koho bude ta další písnička? Zahrajte prosím Marušce Drábkové k 7. narozeninám. Maruško, přejeme ti hodně štěstí, lásky a zdravíčka. Ať jsi šťastná a veselá, to přeje Dana a Franta Pejšovi a vzkazují máme tě rádi. A my posíláme také Jakuba Smolíka. Teď říkej mi tát.

Říkej mi táto, Jakub Smolík a také Viktorka Genzrová, 14 minut po 19. na Blaníku, kde si hrajeme na přání. Připomínám, že i vy si můžete samozřejmě písničky objednávat, a to jediným způsobem na našich webových stránkách, kde vyplníte formulář. A teď už ho vyplnili další dva lidé, protože tady mám rovnou dva vzkazy, tak pojďme na ně. Ahoj Blaníčku, musíš nám zahrát tuhle písničku pro pana Němce, že si taky udělal čas, přijel se podívat za náma na naši tradiční rybářskou výpravu do Týnce nad Labem. A ať se chvíli věnuje rybám a nejenom lahvince. A další vzkaz zahrajte pro naši dcerušku a sestřičku Karinku, která dnes slaví 17. narozeniny. Přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a úspěchu ve škole a v lásce. Vzkazuje maminka, sestra Nikolka a táta a Mesinka. Tady je Lucie. Sexy.

Klasika od Lucie, Černí andělé dozněli a před námi je teď Iveta Bartošová. Pro koho bude? Milý Blaníčku, tuhle písničku posílá mojí mamince. Maminko, k tvým krásným 89. narozeninám ti z celého srdce přejeme všechno nejlepší. Hodně štěstí, pevné zdraví a ještě mnoho sil do dalších let. Děkuju za vše, co jsi pro nás udělala, tvoje dcera Žaneta, zeťáček Péťa a vnuk Péťa. A vzkazují, máme tě rádi a jsme tady všichni jen a jen pro tebe. A ještě jeden vzkaz připojíme, zahrajte pro vnuka Vykouška, všechno nejlepší k svátku přeje babička Ála a taky posílá tichou píseň. Tady je Iveta Bartošová. Písničky.

Rozhodně povedená tichá píseň Ivety Bartošové v 19.23 tady u nás na Blaníku, kde si hrajeme na přání. A pro koho bude ten další vzkaz a hlavně pro koho bude ta další písnička? Milá babi Alenko, k tvým 70. ti přejeme, ať máš stále tolik energie jako humoru, zdraví na rozdávání a kolem sebe samé lidi, kteří tě mají rádi. Užívej si každý den naplno a směj se co nejvíc. A pamatuj, 70 je nových 50, jen s lepšími historkami. Krásné narozeniny ti přeje celá rodina, manžel Jindra, dcery Aja s Marcelem, Míša s Járou a vnučka Nelinka. A od nás Škvor a Síla starých vín.

0: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
1: Došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
2: A kdy jindy by měla dojít, tak si objednej jednoduše novou. Natisknu levně.cz. Klidně hned přes telefon.
1: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
3: Tisknu levně.cz.
4: Náplně hned.

0: kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
1: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.

0: Za necelé dvě minutky půl osma a my stále hrajeme na vaše přání. Prosím, zahrajte teď paní Haničce Čihákové. Milá Haničko, všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, lásky a pohody. To všechno přeje Pepa a posílá božského Karla Gotta. Jdi za štěstím právě teď.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.

Tak Karel Gott šel za štěstím a my jdeme za další písničkou na přání. Zdravím všechny na Bladníku a prosím, zahrajte písničku pro mého manžela Leoše, a to se vzkazem: mám tě ráda, spolu zvládneme úplně všechno. Tvoje L posílá právě teď písničku od opět Radeček, ale ještě bude pro někoho. Zahrajte mámě Michalce, přeju všechno nejlepší, hodně lásky, zdravíčka, štěstíčka, ať je moc šťastná, strejda Artur, ať jí moc nezlobí a ať se jí splní ještě všechna přání. To přeje dcera Adéla a my posíláme dobrý zprávy.

Dobrých zpráv není nikdy dost. Veďte opět a Radeček a s nimi Voxel na rádiu Blaník a teď jdeme opět hrát. Dnes ten nejdražší narozeniny slaví, my mu se stely, přejeme pevné zdraví. Lásky od nás nejvíc na světě máš, tak pěkně slav tatínku náš. Pusu, však ty víš co, tvoje Andrea a Stely posílají písničku Rozárce. Tady je kapela Divokej Bill, kapela z Úvalu Prahy.

0: Tak tohle byla písnička Rozhárce a kapela Divokej byl. A komu budeme hrát teď? Maminko, z celého srdce ti přejeme všechno nejlepší k narozeninám. Hodně štěstí, zdraví a lásky, máme tě moc rádi. Užij si tuhle skvělou písničku, to přejí Vlastík, Evička a Honzík a posílají Petru Černockou. Projdem se pasáží Luna.
1: Radio Blaník.
2: Písničky na přání.

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

0: Lucka Bílá i s písničkou Nevěřím, ale já stále věřím, že stihneme všechny písničky odehrát, tak jdeme na další vzkaz. Zahrajte písničku pro mého dědečka Vaška k 60. narozeninám. Dědo, všechno nejlepší k narozeninám přeje tvůj vnuk Ondrášek, vnučka Nelinka, dcera Lucka a Ondra Kalousovi. No a posílají vohnouty, tady je Svaz českých bohémů.
1: Rádio Blaník.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět.

Ano, tak jsme se tady všichni sešli, abychom si poslechli taky další písničku na přání. Tohle byly Vohnouti a čeká nás Petr Muk. Milá babičko, přejeme ti všechno nejkrásnější a hodně zdraví k tvým 65. narozeninám. Máme tě rádi, to vzkazuje Viktorka, a my taky do Chomutova posíláme Petra Muka. Tančíš sama. Hezký večer s námi.

0: Tolik Petr Muk, tančíš sama a my budeme tančit zase za malý okamžik, protože ty vzkazy přesouváme dál a bude v té příští hodince třeba Michal Tučný, abych tu žil. Slunce má. Taky si dáme Michala Davida, život je náš. Život je náš. No a na přání budou také Houby magický a kapela Kabát. Na Blaníku vám prostě celé léto hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. A letní den nás rozhodně čeká také zítra, bude jasno až polojasno se sluníčkem a teploty budou šplhat zase hodně vysoko. V průměru 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27 a na horách pak naměříme až 23 stupňů. Na Šumavě tam bude tentokrát teplej až 27. Tolik počasí a za chvíli pokračujeme. Rádio Blaník.
2: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet ve

0: Pojďte si to připomenout na našem webu a sociálních sítích.
1: Navíc tu najdete i to, co se do vysílání nevešlo.
0: Blaník na Facebooku a Instagramu.
1: Je nás tu hodně.
0: A díky vám nás tu bude ještě víc.
1: Děkujeme. Michal Krusbersky.
0: Na rádiu Blaník.
2: Za necelé dvě minutky tady máme 20. hodinu. Vy si klidně dejte jedno orosené z toho správného schodu a nebo tak dobře vychlazený melounek, ten by se taky hodil. No prostě dejte si, na co máte chuť, a my vám nabízíme další hodinu písniček na přání. A protože jsem v minulé hodince nestihl zahrát ještě Karolince, tak to jdeme napravit. Zahrajte prosím písničku všem mým kolegům, kteří tady musí se mnou trpět v práci. Zdravíme do Brna a posíláme Helenu Vondráčkovou. Tady je

Ano, dlouhá noc, tak zdravíme na všechny nepřetržité provozy na odpolední a noční směny. Tohle byla Helena Vondráčková a když už jsme u těch roztančených písniček, tak se u nich ještě chvíli zdržíme. Milý Blaníčku, zahraj prosím písničku Natálce, Adélce, Alečce a Paťkovi pod hrad Mírov, kde tráví prázdniny s babičkou a s dědou. Tak zdravíme Olomoucko a taky budeme hrát komu? Pavlínka by chtěla pro manžela zahrát písničku. Zdravíme i do Častolovic a ještě posíláme písničku do Třince. Kočičko moje, jsem s tebou moc šťastný, konečně mi přišla do cesty ta pravá holka a taky láska. Už se tě nikdy nevzdám a děkuju, že chráníš moji rodinu a mě. Jsem rád, že tě mám a nikomu tě nedám. Přítel Jiřík taky posílá Veronu. Na mě nečekej.

0: Taková klasická víkendová záležitost, že jo? Na mě nečekej a Verona za námi a teď trošku zvolníme. Milý Vašku, děkuju za všechno, co pro nás děláš. Prošli jsme si spolu hodně těžkým obdobím, ale všechno jsme zvládli. Jsem na tebe strašně pyšná, i když to neumím vždycky říct nahlas. Jsi moje největší opora a já zase tvoje. Děkujeme za krásné bydlení, které nám teď stavíš. K narozeninám ti přejeme pevné zdraví, lásku, tu už si našel, štěstí doufám taky. Svoje sny si teď pomaličku plníš. Tvá Žanet posílá Michala Tučného, abych tu žil.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Tolik Michal Tučný s písničkou Abych to žil, 10 minut po 20. No a jdeme hrát, konkrétně pro lásku Tomáše Baloga zahrajte. Věřím, že všechno jednou dobře dopadne, láska, která je opravdová, vydrží i tu nejtěžší zkoušku. Vždycky budu stát při tobě. Miluju tě, Tomáši, tvoje Sidika posílá MC Rika a Barbaru a Aniel nás čeká. No a pokud byste chtěli také nechat zahrát, tak koukněte na naše webovky radioblaník.cz, tam najdete formulář písniček na přání a stačí ho jenom vyplnit a odeslat. A teď už hrajeme.

0: Erik Aresta, Barbara Hasčáková a Aniel doznívá 15 minut po 20. na Blaníku. No a jdeme hrát další vzkaz. Milá babičko a dědo, posíláme vám tuhle písničku jen tak pro radost. Víme, že je to o oblíbená dědová kapela, ale snad potěší vás oba. Děkujeme, že vás máme a přejeme vám hodně zdraví, štěstí a krásných společných chvil. S láskou Tereska, Jarek, Vilda a Olík posílají Beatles. Tady je písnička Let It Be.
1: Písničky na přání. Napište si o ně, jakou i vy na stránkách Radio Blaník.cz.
2: Písničky na přání.

Let it be. I takovouhle světovou klasiku vám zahrajeme, pokud si o ní napíšete. A teď zpátky k nám domů, jdeme hrát Rybičky 48. Hezký den, prosím o písničku pro moji dcerku Anu Markovou, dodatečně k svátku, který měla v neděli. Aničko, přeju ti všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a taky lásky a splnění všeho, než si ještě vzpomeneš. To přeje tvá máma s tvojí sestrou Kačenkou. A ještě jeden vzkaz tady mám. Takže kocourku můj, miluju tě z celého srdce, jsi už jenom můj, nedám tě nikomu, jsem ráda, že jsme spolu a jsem šťastná, že mám takového chlapa. Tvoje přítelkyně Tereza posílá léto, jak se

0: Ty jo, my tu 2 dny nebyli a vy máte novou střechu.
1: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech. Renovace a nátěry střech.
0: Hotovo za 2 dny a za zlomek ceny výměny střechy.
1: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
0: Duratech. Střecha jako nová za 2 dny.
2: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
3: České rádio.
4: Na Blaníku hrajeme na přání a pokračujeme dál, protože těch vzkazů ani dneska neubývá. Prosila bych o zahrání k narozeninám pro našeho dědečka Jiřího Tuláčka z Libáně, který dnes slaví své 77. narozeniny. Přejeme ti hodně zdraví, protože je vzácné, hodně štěstí, protože je krásné, hodně lásky, protože je jí málo a všechno nej, aby žít za to stálo. To ti přeje manželka Jarča, děti, vnoučata a pravnučky Zuzana s Barunkou. No a posílají Jaromíra Majera. Tady je hospůdka známá.
3: Písničky na přání.
5: Na rádiu Blaník.
6: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě.

den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, má.

0: Zdravím vás do všech hospůdek, tohle byl Jaromír Majer a teď už to bude pro změnu Olga Lounová, která s námi teďka objíždí letní koncerty a jezdíme za vámi. Třeba tady mám vzkaz z Mariánských Lázní, kde jsme taky byli. Zahrajte Jiřímu Zabuškovi k jeho kulatinám. Přeju všechno nej, hodně výletů a akcí. Užij si dovolenou na Macháči a oslav to, to přeje na ty a ať se ti vše daří, vzkazuje. A tady je Vláďa Šafránek a slibovaná Olga Lounová. Vím, že ty víš.
1: Rádio Blaník. Písničky na přání.

Tak už máme skoro 3 minuty po 8:30 a před námi další písnička na přání. Milý Blaníčku, zahrejte pro moji sestřičku Vendulku Štréblovou z Pšece u Rakovníka. Milá Vendulko, děkuji za roky podpory, za slova, co léčí, i za ty malé pozory. Když bylo mi nejhůř, ty jsi při mě stála a sílu si mi dávala, když se mi ji nedostávalo. Jsi kamarádka, jakou člověk si přeje mít, a já jsem ráda, že můžu právě tobě poděkovat a říct, tvoje dobrota má cenu zlata. Jsi prostě žena skvělá, milá zlatá. Tvoje sestra Jiřka posílá Josefa Zocha. Balíček čokolády.

0: že nezapomíná.
1: Tak jsme trošičku mlsali, tohle byl balíček čokolády. A co to bude teď? Michal David nás čeká. Písničku pošlete mé kamarádce Hedvice z Prahy Šeberova k 60. narozeninám a chtěla bych ji popřát jen samé štěstí, hodně zdraví, spokojenosti a radosti z jejich třech vnoučátek. Mám tě ráda, vzkazuje Ivana. A ještě budeme hrát Michala Davida pro bráchu Marka. Mám tě ráda, přeju ti hodně síly, drž se, tvoje ségra Žanetka posílá písničku Život je náš.
2: Písničky na přání.
3: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
4: Písničky na přání.

život je náš a my si ho budeme právě teď udělat lepší tím, že si zahrajeme další písničku na přání. Milý Blaníku, zahraj na oslavu naší společné dovolené a letos konečně také pro Arpíka. Moc dík a krásné léto všem přeje Roman. Děkujeme, Romane. A taky to bude pro Jaroslava Kotrbatého z Postřelné k dnešním narozeninám. Vše nejlepší, hlavně mnoho zdraví přejí kamarádi z garáže, tak to tam taky pěkně oslavte a my posíláme houby magický. Tady je kapela Kabát.

Kabáti a houby magický, mimochodem, když už jsme u těch hub, tak psal nám posluchač Jiří, že by se mohlo zdát, že v tom vedru houby nerostou, ale na Chomutovsku prý nosí plné košíky. Tak je třeba asi dobře hledat. My jdeme hrát další písničku na přání. Hezký večer, Blaníčku, chtěla bych zahrát písničku, nebo chtěla pro syna Zdeňka Šulíka z Hrádku nad Nisou. Dneska je to přesně ten den, kdy jsi spatřil tento svět. Je ti krásných 44 let. Posílám ti ze srdce tuhle písničku, přeju ti hodně štěstí, zdraví, lásky a také všechno nejlepší. Máma a brácha Martin posílají teď Jarka Šimka a narozeninovou. Tak si to hezky oslavte a mějte s Blaníkem ještě moc fajn večer.

0: Ano, všechno nejlepší vám, oslavenci, kteří dneska slavíte, a těch vzkazů je tady tolik, že teď už vidím, že to budeme přesouvat i do té další hodinky. Ale nejdřív máme popřát hezký večer Radkovi H. do Cítova se vzkazem: úžasňáku, prosím, splň mi přání a pust mě k sobě. Mám tě ráda, záleží mi na tobě a udělám pro tebe vše, co budu moct. Však ty víš moc dobře. Děkuje Petra a posílá Kateřinu Marii Tichou. Tady je Plamen.
1: Chci dělat

0: No divocí teď nebudeme, i přesto, že nás čekají Modé Talkin. Chtěla bych poslat písničku nejen pro sebe, ale i pro ty, kteří mají velké srdce a kteří v sobě nosí lásku k bližnímu. Moc krát děkuje Gábina z Kolína a my jí teda posíláme písničku.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.

0: 20.57, ale písničky na přání budou pokračovat i po té 21. hodině. A třeba si střihneme Jirku Korna. A nejenom jeho, bude třeba i kapela Miraj, Lítej. A rozhodně si poslechneme taky Lucku Vondráčkovou. Prostě celé léto vám na Blaníku hrajeme hezky česky a budeme v tom 100% pokračovat.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. A zítřejší počasí rozhodně letní bude, jasno až polojasno se sluníčkem a teploty budou šplhat na 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě kolem 27 a na horách pak v průměru kolem 23 stupňů, ale na Šumavě může být dokonce až 27. Rádio Blaník.
1: Legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
2: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
1: Vstupenky jsou již v prodeji na ticketportál.cz a v divadle Hibernia.
3: Trápí vás špatná okna?
4: Netěsní.
3: Loupe se lak?
4: Nebudou stěžka otvírat?
3: Nemusíte hned okna měnit. Vyřešíme to.
4: Okna renovace.cz. Profesionální opravy špaletových i eurooken. Šetrně, precizně a s láskou k řemeslu.
3: Okna renovace.cz. My okna nelakujeme, my je milujeme.

0: Michal Krusbersky.
1: Na rádiu Blaník.
2: 21. hodina na spadnutí, zdravím vás do všech koutů Čech, Moravy i Slezska a jsme rádi, že i tam posloucháte Blaník, kde pokračují také písničky na přání. A jdeme rovnou na ten další vzkaz. Prosím, zahrejte písničku pro Martičku Podanou k svátku, přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky. Užívej si života a zapoj do něj i svého milovaného Pepíčka. Jste krásný manželský pár, bezmála 40 let spolu. Dnešní den si užijte taktéž spolu. Máme vás rádi, vzkazuje Bohuška s rodinou a my posíláme Brontosaury. Tady je

0: Před chvílí jsem vám sliboval Jirku Korna a ten přichází na řadu právě teď. Hezký večer, zahrajte písničku Vím už svý právě od Jirky. Na konopišti jsem si Jirku moc užila a byl skvělý. Děkuju za krásný zbytek léta, vzkazuje Petra z Dobříše. No, Peťo, musíme říct, že my jsme si ho taky užili. Vystupoval, pravda, na konopišti poprvé, ale doufám, že ne naposled, protože to byla fakt skvělá show. Tak teď je tady u nás.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádiu Blaník.

0: Skvělá písnička Jirky Korna, Vím už svý, 7 minut po 21. A před námi další vzkazy, budeme teď hrát Mončičce a Pájinkovi, ať si užijou brusle. Od Emy je tady písnička, konkrétně Marta Kubišová a Helena Vondráčková. Hej pane zajíci!
1: Radio Blaník.

Ta rozverná záležitost z doby Golden Kids, Marta Kubišová, Helena Vondráčková, Hej pane zajíci. No a teď další hezká česká. Pro koho bude? Zahrajte písničku od Jarka Nohavici, Když mě brali za vojáka, pro mého milovaného syna Viktorka z Vyhnanic k dnešnímu svátku. Vicky, ať seš pořád takový správný kluk a ať se ti ve všem daří jako doposud. Písničku posílá taťka a my už hrajeme Jarka. Teď hned?

Tolik Jarek Nohavica a před námi kapela Miraj. Dnes by oslavil 23. narozeniny Kája Pokorný z Brna. Byl to velký pohodář, sportovec, student a taky pracant. Měl 19 roku, když nám náhle umřel. A protože měl moc rád lidi kolem sebe, tak za dnešní přání a naše modlitby by nám jistě vzkázal, když na mě vzpomenete, usmějte se, je to to, co bych si přál. S láskou vzpomínají máma Dita, táta Karel a sourozenci Bětka, Aleš i všichni Kájovi blízcí. A my tam nahoru posíláme písničku Lítej. Písničky.

0: ještě jednu vzpomínkovou písničku tady máme. Zahrajte Kosmický vander pro přítele Hektora tam nahoru. Písničku posílá Blanka a my posíláme Michala Tučného a Zdeňka Rytíře.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky na přání.

0: Písničky na přání na rádiu Blaník.
1: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
0: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
1: Každý večer od 19 hodin.
0: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
1: Písničky na přání
0: na rádiu Blaník.

0: Dvojice Eurythmics a Sweet Dreams, sladké sny přejeme i vám, co se s námi pomaličku loučíte a odcházíte do pelíšku, abyste ráno byli zase svěží a abyste všechno zvládli v práci. No ale my pokračujeme, za chvíli nás čeká Lucka Vondráčková, Sagvantofy a spousta dalších a taky se podíváme na jeden nepovedený let z dovolené. No, ten byste určitě nechtěli zažít. Tak s námi vydržte a krásný večer vám všem přeje Michal.
1: Sluníčkové léto.
2: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
2: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
1: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
2: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
4: Trápí vás špatná okna? Netěsní? Loupe se lak? Nebo jdou stěžka otvírat? Nemusíte hned okna měnit. Vyřešíme to. Okna renovace.cz. Profesionální opravy špaletových i eurooken. Šetrně, precizně a s láskou k řemeslu. Okna renovace.cz. My okna nelakujeme, my je milujeme.

0: Svačina na cestu
1: a pohoda v nádražní čekárně
0: jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto
0: na rádiu Blaník.

0: 18 minut před 22. na Blaníku Europe a Kerry. No, musím říct, že pro některé z nás je samotné cestování letadlem docela utrpením. A teď si představte, že se jako dozvíte, že letíte v letadle, které nikdo neřídí, protože celé posádce je špatně z jídla a jeden z pilotů je dokonce na kyslíku. Tak to vám k pohodě asi moc nepřispěje, veďte. No a přesně tohle to se stalo při 11-hodinovém letu z Indie do Anglie. Všichni tři piloti totiž snídali v hotelové restauraci stejné jídlo a udělalo se jim špatně. Aerolinky sice doporučují pilotům, aby si před letem vybírali různá jídla nebo jedli v různých časech, aby právě zabránili těmhletěm potížím, no ale očividně se to tentokrát nestalo. Naštěstí ti dva piloti, kteří nebyli na kyslíku, byli v takovém stavu, že to s autopilotem nějak zvládli a prostě přistáli v pohodě. Potom ovšem všichni tři putovali rovnou do nemocnice. Tak doufám, že něco podobného vás nepotká třeba, pokud ještě v té další půlce prázdnin někam poletíte. My si už za chvíli budeme hrát, třeba Vaška Neckáře, a bude i kapela Krištof a Dominika Alač, Půlnoční hřích, za chvíli.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz

0: Švédské Roxette jsme si ještě dali na závěr hodiny a za chvíli budeme rozhodně pokračovat, třeba i s těmi českými písničkami, které máte rádi. Mimo jiné bude Petr Muk, Ona se brání. A taky bude Hanka Zagorová, Rybičko zlatá.
1: Rybičko zlatá, přeju si.
0: A třeba i Karel Gott, Stokrát chválím čas.
2: Stokrát chválím čas.
0: Ano, za chvíli písničky z lásky na Blaníku, kde vám celé léto hrajeme hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Zítra čekáme opět jasno až polojasno se sluníčkem, takže nezapomeňte sluneční brýle do aut a teploty opět tropické, 29 až 34 stupňů v průměru na severovýchodě území kolem 27 a na horách okolo 23 stupňů. Na Šumavě pak naměříme až 27. Tolik ode mě, loučí se s vámi Michal Krusberský, mějte krásný večer dál s Blaníkem, já se na vás těším zítra od 12. na Českém Blaníku, na tom našem dabovém vysílání.
3: Rádio Blaník. Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
1: Které znáte.
4: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
1: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
4: Ráno od 5 do 6.
1: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
4: Hezky česky na Blaníku.

0: kam to bude?
1: Na Bouzov?
0: Na Křivoklát?
1: Nebo na Karlštejn?
0: Jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.

0: Trápí vás špatná okna? Netěsní? Loupe se lak? Nebo jdou stěžka otvírat? Nemusíte hned okna měnit. Vyřešíme to.
1: Okna renovace.cz. Profesionální opravy špaletových i eurooken. Šetrně, precizně a s láskou k řemeslu.
0: Okna renovace.cz. My okna nelakujeme, my je milujeme.
2: Bezva kolegové,
3: bezva šéf,
2: bezva práce.
3: Vezměte osud do svých rukou a najděte si práci, která vám bude dělat radost.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
3: To je bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
2: Bezva práce.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno až skoro jasno. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Středeční obloha bude jasná až polojasná, nejvyšší teploty nám vyšplhají ke 34 stupňům. Na severovýchodě území může být kolem 27, na horách kolem 23, na Šumavě až 27. Bude foukat slabý, místy mírný jihovýchodní vítr. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

bolesti. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho.

0: Ratatatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
2: Dneska tu ve studiu vítáme vzácného ptáka, hosta pana Luboše Datla ze Zooparku Zelčín. Pane Žůvo, slyšeli jsme, že se k vám do zooparku nastěhoval vzácný pták, jakého svět neviděl.
3: Ano, ano, je to tak, máte pravdu. Pamatuju si to na den přesně, kdy k nám 30. února do Zelčína přiletěl krásně opeřený kůň a zabydl se nám ve výběhu. Ukachen.
2: Počkejte, kůň? Ukachen?
3: Já jsem řekl kůň, jsem neřekl kůň, to jste řekla vy, jsem řekl klokan, protože ty si k nám v březnu vždycky stěhují z teplých krajin.
2: Tak moment, kůň nebo žába?
3: Madam, co mi sem pletete nějaké jednoživelníky? Bavíme se přeci o krásných zpěvných ovcích. To, když slyšíte ten jejich koncert, to je jak árie z prodanky.
2: Pane Sisle, jste si jistý těmi ovcemi, ty přeci nespívají, že?
3: No, budete se divit, naše lamy zpívají a jak krásně. Jedna z nich se dokonce doprovází na klavír.
2: Co? To?
3: No, že jedna z našich kos je rozená barová tanečnice. Ta má na kladině takovou olympijskou formu, že by mohla s flekou klidně do repre.
2: Do reprezentace? Jako za národák?
3: No jasně, dej to říkám. Každý z našich pštrosů má vlohy pro něco jiného. Jeden krásně maluje, druhý má vlohy na paličkování, třetí zastočí videa na YouTube.
2: Se mi zdá, že k vám do toho zooparku v Zelčíně asi zajedu.
1: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz

0: Svačina na cestu
1: a pohoda v nádražní čekárně.
0: Jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto
0: na rádiu Blaník.

0: Blaník. Hezky česky. Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno až skoro jasno. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Středeční obloha bude jasná až polojasná, nejvyšší teploty nám vyšplhají ke 34 stupňům. Na severovýchodě území může být kolem 27, na horách kolem 23, na Šumavě až 27. Bude foukat slabý, místy mírný jihovýchodní vítr. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
3: Posloucháte Blaník. A vyjeli jste někam, kde vám šumí rádio?
4: A nebo se chystáte na druhý konec zeměkoule? I tady si s námi můžete zpívat hezky česky.
3: Pusťte si nás online, kdykoli a kdekoli.
4: Na našem webu radioblaník.cz.
3: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
5: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.

0: Posloucháte Rádio Blaník, Michal je s vámi. No a teď se podíváme na jednu tržnici, kde 4 měsíce probíhaly kontroly, našli tam 1000 padělků. Taková je bilance České obchodní inspekce v Hatích na Znojemsku. Konkrétní čísla nám teď dodá mluvčí inspekce František Kotrba.
1: V akci, která trvala od dubna do července, v 5 kontrolách celkem 7270 kusů padělků v hodnotě originálních výrobků za téměř 41 milionů 300 tisíc korun.
0: No panečku, to je sumička, tak doufám, že v Hatích už je to všechno vyřešeno a my se vracíme k dalším písničkám. Přeju vám, ať se hezky poslouchá.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme jasno až skoro jasno. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Středeční obloha bude jasná až polojasná, nejvyšší teploty nám vyšplhají ke 34 stupňům. Na severovýchodě území může být kolem 27, na horách kolem 23, na Šumavě až 27. Bude foukat slabý, místy mírný jihovýchodní vítr. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Nejen ve zvuku, ale i v obraze.
2: Přesně to je Blaník na našem webu a sociálních sítích.
0: Videa ze studia.
2: Fotky z našich akcí.
0: I zajímavé příběhy vašich oblíbených moderátorů.
2: A k tomu soutěže o lákavé ceny.
0: To všechno je Blaník na Facebooku a Instagramu.

Krásné ráno. Je středa 29. července. Dnes má svátek Marta a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V 8 večer začíná v plzeňském amfiteátru Lochotín koncert americké hudební legendy Diany Rossové. V Zoodvor Králové nad Labem probíhají africké dny. Nabídnou tržiště, vystoupení hudebníků a tanečníků. Gastronomii potrvají do 2. srpna. Dnes také proběhne zahájení filmového a hudebního festivalu Litomyšl Fest. Pokračuje do neděle. V 10 hodin dopoledne se můžou zájemci těšit na slavnostní zahájení stavby základny zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Vznikne na místě bývalého skladu v okrajové části Friedlandu v přímé návaznosti na Fignerovou ulici. A v 6. večer proběhne odhalení nové plastiky velké žáby v parčíku v Bráfově ulici v brněnských Žabovřeskách. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská. Radio Blanc.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podnikne.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme jasno až skoro jasno. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Středeční obloha bude jasná až polojasná, nejvyšší teploty nám vyšplhají ke 34 stupňům. Na severovýchodě území může být kolem 27, na horách kolem 23, na Šumavě až 27. Bude foukat slabý, místy mírný jihovýchodní vítr. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Kdekoliv na světě
0: a 24 hodin denně.
2: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
0: na našem webu radioblaník.cz.